0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku za tepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdesi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů, i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejte s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to půjde hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem je válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
3: Já.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skabradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povídlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom taky?
3: A na
2: to
3: je drobenka, no samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy. Třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiný.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedí na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal / Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil a poslouchat

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem existujícím od 13. století budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Na místo těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a na místo vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po, co pak po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak,
1: protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii do žil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stán, potom jdeme na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce Strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den, tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek, jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den, z Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné, já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě, každý jsme úplně s jinama, jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové, to by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškeříka bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přál, aby se objevovalo častěji? Abych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom v svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná, takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: A začne jim do toho mluvit, přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronici leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě

0: nám proběhnou tím oddělením, jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny a ty holky to vyhráli jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Katastrální úřad kontroluje v Jablonci nad Nisou správnost údajů v katastru nemovitostí. Kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021 podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 firmu. Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. Dnes nás čeká zataženo, postupně na většině území přehánky a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí, informovala o tom mluvčí magistrátu. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic. Cílem je ověřit, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka k projednání.
2: Úředníci budou kontrolovat zejména stavby s pevným základem, které mají výměru nad 16 metrů čtverečních. Zaměří se taky na změny obvodů budov, druhů pozemků a způsobu jejich využití. Revize se netýká nového zaměřování hranic pozemků. V Rýnovicích budou kontroly trvat do jara 2027, ve Vrkoslavicích do léta stejného roku. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Státní zástupce podal žalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Dráhy už uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Populace tetřívka obecného v Jizerských horách klesla o třetinu. Ukázal to průzkum Agentury ochrany přírody a krajiny, který se opakuje každé 3 roky. Letos ochránci přírody napočítali 20 tetřívků. Před 3 lety jich bylo o zhruba 10 víc. Pro jejich záchranu spojí síly správy Jizerských hor a Krkonoš na české i polské straně, říká vedoucí chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Tomáš Korytář.
3: My pevně doufáme, že se nám podaří posílit ty biotopy pro tetřívka právě na polské straně i na české straně, aby tam byla ta kontinuita zachována a aby ty ptáci mohli spolu komunikovat. Bez té polské a krkonošské se prostě jizerský tetřívek neobejde.
0: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Český rozhlas. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili 10, někdy i 100 000 korun. Český rozhlas zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci vyjadřovat.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle také bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni, na horách mezi 13 až 16. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být převážně dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá do října. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nemohli jsme volat, nenabili jsme si elektroniku, neodjeli jsme vlakem v Praze ani metrem, tramvaje zastavili uprostřed silnice. Vzpomínáte, tak před rokem přesně 4. července vypadal blackout, který zasáhl velkou část Česka. Co přesně se tehdy dělo a co za problémy to způsobilo, tak k tomu se za chvíli vrátíme. Jana Fričová vám přeje dobré ráno.

0: Posloucháte nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Před rokem, přesně 4. července, zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů hlavně v Praze, ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správci přenosové a distribuční soustavy teď plánují investovat desítky miliard, aby se podobná situace jako loni neopakovala.
1: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos, 60, ale i 70 nebo 90 minut zpoždění.
2: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce, někteří například s plechovkou piva.
3: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu Fignerova v centru Liberce, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
4: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahů a řeší...
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Výpadek proudu na několik hodin postihl asi milion odběratelů. Kromě domácností zasáhlo průmyslové podniky.
6: Své technologie musela odstavit i společnost Lovochemie, která zásobuje město Lovosice teplem a teplou vodou.
5: Nebo i obchody, restaurace a kavárny.
7: Dáváme jenom co můžeme, co se týče pití. S maskou jsme museli uklidit do těch víc zmrzlých mrazáků, aby se to vlastně nerozteklo. Píšeme to do papírek, pak to snad domarkuje a přijímat vlastně můžeme jenom hotovost, což skoro nikdo nemá.
5: Za výpadek mohl podle správce páteřní přenosové soustavy ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Minulý týden závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: Některá opatření ČEPS přijal hned po blackoutu, říká mluvčí Ondřej Krátoška.
9: Jednalo se například o mimořádné technické kontroly, nové scénáře pro výcvik dispečerů a oblast plánování provozu.
5: Podle ČEPS se budou nároky na dodávky elektřiny zvyšovat, a to na celém území Česka. S tím bude nutné posílit přenosovou soustavu a její kapacitu. ČEPS proto v následujících letech plánuje výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí v klíčových koridorech, například modernizace transformovny Slavětice pak umožní napojení plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A v Praze vzniká nová transformovna velmi vysokého napětí Praha-Sever.
9: Nárůst potřeby elektřiny vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027.
5: Uvádí Ondřej Krátoška. V příštích 10 letech plánuje ČEPS investice do rozvoje páteřní soustavy ve výši zhruba 13 miliard korun ročně. Miliardové investice do modernizace sítí plánují taky distributoři. Jakub Vik, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme v Libereckém kraji velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21, na horách mezi 13 až 16 stupně Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr, na horách pak čerstvý severozápadní vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Láska má a Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, které posloucháte i 8 minut před 17:30. Tropické teploty a následný vydatný déšť přinesly naději na úrodu hřibů, křemenáčů, masáků a mnoho dalších druhů hub. Co můžeme v těchto dnech najít v lese i na lukách, tak na to se Iveta Kalátová zeptala mykologa Zdeňka Peldy.
1: Já to trošku opravím, není důvod přestat od 1. ledna, kdy houby rostou pořád a znalci, a mám kamarády mladé Chile, kteří dojdou dál než já a nosí ze svých lokalit plné košíky mnoha hub, včetně holubinek, lišek, prostě všechno, ale je to lokální, tak jak byly lokální srážky v posledních 2 měsících. A to dlouhé období sucha se projevilo vlastně víc než ty samotné teploty, protože když vám měsíc nespadne kapka, tak samozřejmě podhoubí se nevytvoří nebo respektive zaschne a musíme čekat, až dojde zase k jeho obnově. Obecně poradím, pokud někam chodíte, dívejte se, nedá se dneska říct, jestli je lepší do listnatých nebo do jeličnatých. Spíše bych vsadil na listnaté, protože ze všeho nejvíc si myslím, že se budou stále ještě vyskytovat hřiby dubové, kováři, koloděje a lišky začaly také poměrně hojně, takže chci to zkoušet a mít svá místa, tam většinou ti lidé, kteří denně plní sociální sítě skvělými příspěvky, tak předvádějí, že když se to umí, tak houby jsou stále.
2: Musím se vás ale ještě zeptat na jednu věc, ohledně takzvaných babky. Co je pravdy na tom, že by se měly sbírat pouze ty mladé, že ty staré už jsou tak trochu zdraví, nebezpečné?
1: Už jste si odpověděla, tam není celkem co řešit a babka vzhledem ke své konzistenci je velmi háklivá na nejrůznější plísně, takže opravdu brát pouze mladé plodničky a když otočíme a je tam ten v uvozovkách molitan, který používají rourky, tak by to mělo být krásně čistěnké, nemělo by to tam být už nějakou plíseň a jakmile tam vidíte bílou barvu a takové prostě nejasné, tak od toho pryč.
2: No, teď probíhaly také zkoušky.
1: No, zkoušky jsou typické, dělá je krajská hygienická stanice a musím konstatovat, že mnozí jako žadatelé a uchazeči jaksi nezvládnou všechny otázky a mezi těmi otázkami je sada, která se týká výhradně jedovatých hub a tam nesmějí udělat žádnou chybu, leč občas dělají a tím pádem vlastně jejich aktuální vystoupení končí a ke mně, který v uvozovkách zkouším druhý hub a orientaci v houbách, tak už se ani nedostanou, i když si to tam samozřejmě pak prohlédnem a hezké je, že oni se většinou připraví na další termín opravný a většina z nich v tom opravném termínu.

0: A pod Tyně Tan v Českém rozhlase Liberec už Lenka Marková.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. V příštích dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Údržbářům zeleně v doxech na Českolipsku hrozí pokuty. Radnice oznámila, že už nově najaté firmě nebude tolerovat zpoždění v plánu údržby zelených ploch ve městě. Kvůli opožděnému startu sečení se navíc museli odložit složitější zahradnické práce. Vedení Roketnice nad Jizerou na Semilsku opravuje památník obětem válek na Dolním náměstí. Město o tom informovalo na svém webu. Celkové náklady vyjdou na téměř 400 tisíc korun. Většinu pokryje státní dotace, práce by měly skončit do října. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci uvidí ve vstupním vestibulu studentskou výstavu Architektura ve skle. Na březnovém sympóziu ji připravili autoři ze sklářských škol v Železném Brodě a Kamenickém Šenově. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu pět českých singlistů. Po Karolině Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je svedena na objízdné trasy. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemné nedělní ráno s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Jak se asi dopravovala šlechta v minulých staletích, tak právě o tom přemýšleli děti z celé republiky a dokonce na toto téma vytvořili 400 výtvarných děl. Zapojili se totiž do soutěže Děti památkám, památky dětem. No a vítězná díla teď mohou vidět návštěvníci Severočeského muzea v Liberci. Víc se dozvíme v reportáži.
3: Za partkama vířený, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já. Jo, jako já.

Den er imod til dig. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Tak dnes si budeme moci všichni vyzkoušet, jak zpívat jako déšť. No, nevím, jestli nám bude příliš do zpěvu. Dnes meteorologové opravdu očekávají velmi deštivé počasí, ale o tom si povíme až za chvíli. Nejprve se vypravíme na výstavu. Jaké kočáry, balóny nebo první automobily využívala šlechta z Liberecka? Tak zhruba 400 výtvarných děl na toto téma připravili děti z celé republiky jako součást soutěže Děti památkám, památky dětem. Vítězné obrázky i plastická díla, třeba z drátků nebo keramiky, teď uvidí návštěvníci v Libereckém muzeu. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav.
1: Já jsem měla radost, i styděla jsem trošku, ale já jsem chtěla, aby na mě byli trošku pyšní. Já jsem ještě nikdy v životě nebyla na prvním místě.
2: Karolína Kucherenko je vítězkou kategorie základních uměleckých škol od první do páté třídy ve výtvarné soutěži Děti památkám, památky dětem. Její obrázek uvidí lidé na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci.
1: Ten černobílý.
3: Ale to je velký obrázek, jak dlouho ti trvalo ho namalovat?
1: Asi 3 nebo 2 dny.
3: A jak dlouho chodíš do Zušky?
1: Už 2 roky.
3: A co na tom obrázku vidíme? Popíšeš nám to?
1: Je to prostě palác. Tam, kde je kolo. A já jsem tam přidala i kameny, i slunce, i strom.
4: Tak letošním tématem byla šlechta na cestách. My jsme se to snažili pojmout trochu obecně, takže jsme nejdřív zvolili dopravní prostředky a k tomu jsme se snažili naroubovat nějaký příběh, který je propojený s regionální šlechtou.
2: Vysvětluje letošní téma Alžběta Sakařová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.
4: Z toho třeba vznikl závodník v Bugatti Kristián Lobkovic, který je rodákem z Turnova, nebo jsme samozřejmě neopomněli první dálkové cesty Teodora Liebiga.
2: Porotci rozdali celkově 26 ocenění. Výtvory odborně hodnotila i porotkyně Lukrécia Škaloudová-Puchmajerová.
5: Ten výběr vůbec není jednoduchý, ty techniky jsou rozmanité a některé jsou velmi těžko srovnatelné.
2: Vypadá to, že nejčastějším dopravním prostředkem je tady balón.
6: Oni si mohli vybrat, jestli budou zpracovávat ty kočáry s těmi balóny, první dopravní prostředky, včetně třeba tamhle ty krásný vzducholodi.
2: Výstavu Šlechta na cestách v Severočeském muzeu lidé uvidí do června příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes bude v Libereckém kraji zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území se objeví přehánky, ojediné mohou být i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21, na horách od 13 k 16 stupňům Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, tedy poměrně silný vítr, na horách pak čerstvý severozápadní vítr. No a meteorologové předpokládají i množství srážek, 2 až 6 mm, na horách a v bouřkách místy kolem 15 mm. No a podíváme se ještě do historie. Dnes určitě nebudeme atakovat žádné teplotní rekordy, a to ani na jedné straně teplotního spektra. Nejtepleji bylo v roce 1957, kdy rtuť teploměru vyšplhala až na hodnotu 36,4 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1962. Tehdy rtuť teploměru naopak klesla na hodnotu 9,2 stupně Celsia. Tak to s našimi 21 budeme tentokrát celkem spokojení.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cecilka! Co porád za mnou lezeš ty?
1: Cecilka! Vy ji znáte?
0: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
2: Poznali jste, z jaké české komedie byla tato dnes už zlidovělá hláška. Napovím, že ji natočil v roce 1976 Ivo Novák i v našem kraji, konkrétně na Polevsku. Hlavními hrdiny jsou psycholožka Doubravka v podání Daniely Kolářové, studující medik Boba Karásek, toho stvárnil Oldřich Wiesner, a traktorista Honza neboli Jaromír Hanzlík. Ano, je to komedie Léto s kovbojem a Daniela Kolářová má s natáčením spojenou tuto příhodu.
3: Při tom natáčení Léta s kovbojem, to si vzpomínám, to byla nočka, to se točilo a jeli jsme se podívat v tom příběhu na narození toho telátka, tí Doubravky, jak se křtila na Doubravku. A teď tam skutečně, protože volali z toho teletníku, že se tam skutečně narodilo čerstvý telátko, tak okamžitě se všichni nastartovali, celý štáb, jeli jsme tam, teď nás tam postavili, že jo, do toho záběru. A teď, jak tam byla spousta prachu z toho sena, jak to tam bylo všecko, takový rozvíření po tom rození toho telátka, tak mě něco vlítlo do oka a já jsem těsně před záběrem volala, že mám něco ve oku, že by to potřebovala vyndat, že mi slzí v oko. A byla tam taková mladinká ucho, maskérečka, a kameraman říká, rychle, dělejte, vytřete v oko. A ona šla k tomu telátku a vytřela jí v oko. Takže to bylo dojemný, ta ona chudinka se červená, byla z toho vyděšená, ale bylo to tak dojemný, protože šla pomoct tomu narozenečkovi a to bylo hrozně hezký.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vedení České Lípy chce zajistit teplejší vodu v koupališti Dubice. Dopravu v Jablonských Vrkoslavicích příští víkend omezí forkrosový závod. Liberecký palác Líbek nabídne letos v létě koncerty i divadlo. Dnes nás čeká zataženo postupně na většině území přehánky a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště pořídila Českolipská radnice doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady.
2: Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Cílem je vyčistit a tím i zrecyklovat až 80% vody, která by jinak odtekla, musela být nahrazená novou. Organizace Sport už 4 roky recykluje vodu i v krytém bazénu. Za tu dobu takto zpracovala přes 11 milionů litrů. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou bude příští víkend uzavřená část Sokolovské ulice. Důvodem je závod světové série ve forkrosu horských kol JBC Forkross Relevation, informovala o tom mluvčí magistrátu. Akce bude v areálu Dobrá voda od čtvrtka do soboty. Závody jsou naplánované na pátek a sobotu. Sokolovská ulice bude v těchto dnech neprůjezdná. Pro řidiče bude připravená objízdná trasa. V Liberci v sobotu 18. července odstartuje letní scéna v paláci Líbek. Komunitní středisko Kontakt připravilo program na nádvoří i ve vnitřních prostorách paláce. Letní scénu zahájí letní verze kávového festivalu. Potrvá od soboty 18. do neděle 9. července. V dalších dnech můžou lidé do paláce vyrazit například na koncert Dáši Zázvůrkové. Naplánovaných je i několik divadelních představení, jak uvedla zástupkyně ředitele Kontaktu Marie Matějčková.
3: Krásná spolupráce s divadlem FX Sheldy, kteří zahrají své nové představení Pícha a předsudek, anebo spolupráce s Naivním divadlem, které na nádvoří paláce Liberec zahraje představení Jukebox.
0: Na Karlovarském festivalu bude mít premiéru slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Otevírá téma nechtěných sterilizací romských žen. Snímek režiséra Ivana Ostrochovského se uchází v hlavní soutěži o křišťálový globus. Festival také promítne digitálně zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. A večer americký herec Harvey Keitel uvede film Martina Scorseseho Špinavý ulice, ve kterém si zahrál s Robertem De Nirem.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 18 až 21, na Českolipsku teploty vystoupají ke 22 stupňům. Vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být převážně velmi dobré a Bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na trase Turnov-Liberec u obce Paceřice na Liberecku došlo k nehodě a neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh. Jděte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V Broumovském výběžku se pohybuje dvojice vlků s telemetrickými obojky. Výzkumníci jim dali pracovní jména Dita a Ernst a měsíc teď budou zkoumat jejich chování. Víc vám řekneme v další reportáži Českého rozhlasu Liberec a přejeme vám dobré ráno.
1: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je neděle 5. července. V Broumovském Výběžku začalo odborné sledování pohybu dvou vlků s telemetrickými obojky. Experti z brněnské Mendelovy univerzity obchází místa, kde vlci strávili delší čas a dohledávají tam zbytky jejich kořisti. Výsledkem měsíčního průzkumu bude podrobný přehled, co všechno a také jak často vlci v dané oblasti loví.
1: Šonov na Náchodsku jsme na dohled od značky státní hranice s Polskem. Právě v téhle oblasti se pohybují vlci, které ochranáři nedávno vybavili telemetrickými obojky. Odchytili je sice nezávisle na sobě na dvou místech. Ernest a Dita, jak je ochránci přírody pracovně pojmenovali, se ale pohybují spolu a možná dokonce tvoří pár.
2: Aurinko, tady pojď.
1: Na vytipovaná místa nás doprovází fenka Aurora, kříženec huskyho a australského ovčáka.
3: Bez nám pomůže případně dohledat nějaké zbytky kořisti, který by my jsme si vůbec nemuseli třeba všimnout.
1: Vysvětluje Šárka Frýbová a s Miroslavem Kutalem domlouvají nejlepší cestu poměrně složitým terénem.
4: Potom bude takhle, je si nejítelný zjiš tady dolů a pak až nahoru.
3: Jo, mohli bychom taky jít.
1: Jsme asi kilometr od posledního domu, v uválené trávě nacházíme zbytky uloveného srnčete.
3: Přední nohu a tady kousek kůže, takže vlci tady měli hostinu. Teď si to nafotíme, je potřeba to fotit směřítkem, aby pak bylo zpětně možný podle fotek ověřit, co to teda skutečně bylo za kořist.
1: Data se zapisují do online formuláře a po chvíli pokračujeme dál. Na dalších dvou lokalitách ale vlci pravděpodobně jen odpočívali a proto přejíždíme do Polska.
3: Teďka půjdeme tady na tu louku, tam byl ten samec a zdržoval se tam několik hodin.
1: I tam vlci hodovali na louce, v jednom případě sežrali další srnče, o několik stovek metrů dál nacházíme díky fence Auroře části dospělého zvířete.
3: Super, ty jsi šikulka nežrat. Tady zbytek nějaký kosti, ten větší zhluk je ještě tam o kus dál.
1: Kromě několika málo kostí tady vlci nechali ještě část vnitřností. Pravděpodobně jde o jelení nebo srnčí, jistotu výzkumníci získají z následných rozborů odebraných vzorků. Po asi 5 hodinách první výprava po stopách vlků na Broumovsku končí. V oblasti se výzkumníci budou pohybovat do konce července.
5: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořistí a tak dále.
1: Dodává Miroslav Kutal. Všechna data sdílí s ostatními výzkumníky, kteří podobné pátrání provádí v jiných částech republiky, aktuálně na Šumavě, v minulosti třeba v Beskydech. Z Broumovského Výběžku Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: První červencová neděle bude v Libereckém kraji zatažená s občasným deštěm, postupně bude oblačno a na většině území se objeví přehánky, ojediněle také bouřky. Teploty vystoupají nejvýše k 21 na Českolipsku, ke 22 stupňům na horách se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr, na horách čerstvý severozápadní vítr. No a bio, tak to je na stupni číslo 1, čili nejnižší zátěž.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Lambert. I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla – bikini. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Rostlinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.

0: A ve studiu Českého rozhlasu Liberec je už připravená Lenka Marková s krátkými zprávami.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bratři z Byzantské Soluně přišli v roce 863 na tehdejší Velkou Moravu, aby tu šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici. Policie během 2 měsíců zkontrolovala 42 provozoven v Libereckém kraji a zajistila přes 13 000 produktů návykových látek. Kontroly byly součástí celostátní policejní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu. Chrastava na Liberecku od ledna rozšíří provoz pečovatelské služby na víkendy a svátky, informovalo o tom město na svém webu. Službu posílí 2 další pečovatelky. Změnou chce radnice zlepšit dostupnost terénní péče pro lidi se sníženou soběstačností. Také v létě můžou lidé navštívit výstavu zaměřenou na liberecké výstavní trhy v Severočeském muzeu. Připomíná 70 let od prvního ročníku novodobé historie tzv. LVT. Návštěvníci výstavy uvidí třeba produkty firmy Plastimat i retro mixéry značky ETA. Fotbalisté Maroka a Francie jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa. V další fázi turnaje na sebe týmy narazí. Maroko vyhrálo nad Kanadou 3:0 a Francie porazila Paraguay 1:0. Dnes nás v Libereckém kraji čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle je tu i možnost bouřek. Teploty 18 až 21 stupňů, na Českolipsku mohou vystoupat teploty ke 22 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá do září. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po krátkých zprávách pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec Janou Fričovou. Už za chvíli vám řekneme, na co upozorňuje jilemnická i turnovská radnice. Pozveme vás na hrad Valdštejn a budeme vás varovat před omezeným provozem na okružní křižovatce na průtahu Libercem ke Globusu.

0: Tak pokud vy také právě snídáte, tak vám Český rozhlas Liberec přeje dobrou chuť a příjemnou pohodu nedělní. No a máme pro vás připraveno několik informací. Jelemnická radnice upozorňuje občany, že kvůli nemoci dochází až do odvolání k omezení provozní doby tamního sběrného dvora. Aktuální otevírací dobu najdete na webových stránkách města. No a naše posluchače na Turnovsku by zase mohlo zajímat, že tamní úřad, tedy Městský úřad Turnov, odbor správní, upozorňuje na změnu úředních hodin během letních prázdnin, tedy v průběhu července a srpna. Změna se dotkne agendy občanských průkazů a cestovních dokladů. Objednat si termín je možné na odkazu na titulní straně městského webu. Bez objednání pak můžete přijít jen v pondělí mezi 8. a 12. nebo 13. a 17. hodinou. No a máme tu i tip na výlet. Pozvánku do Českého ráje na hrad Valdštejn máme pro vás a vaše děti nebo vnoučata. Ještě dnes si můžete na hradě Valdštejn připomenout doby dávno minulé. Od 11 do 16 hodin se tam konají totiž rytířské turnaje a představení. No a pokud nevíte kudy, tak na hrad Valdštejn se dostanete například z parkoviště pod hradem směrem od Turnova a od Hrubé skály je silnice od Hřbitova až k zámku do Září uzavřena. Takže na to dávejte pozor. No a ještě jedno dopravní omezení. Ještě dnes je omezený provoz na okružní křižovatce na průtahu Liberce směrem k nákupnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. Omezení, které začalo včera v 18 hodin, potrvá do dnešních 8 hodin ráno. Provoz je omezený kvůli bouracím pracím na mostě. Tak na sebe dávejte pozor, přeji vám klidnou neděli, máme už neděli. No a příjemné ráno.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní den bude ve znamení velké oblačnosti s přeháňkami. Bude zataženo s občasným deštěm. Postupně se změní počasí na oblačno a na většině území očekávejte přeháňky, ojediněle se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na Českolipsku mohou vystoupat až ke 22 stupňům Celsia. No a na horách pak se pohybují mezi 13 až 16 stupni. Povane mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je v přepočtu 55 km za hodinu. No a na horách povane čerstvý severozápadní vítr. Bio však bude na stupni číslo 1, čili nejnižší zátěž. Tak příjemnou neděli vám přejeme z Českého rozhlasu Liberec.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Tak to byla skupina Činasky s písní Báseň. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec a je neděle 5. července. Dnes už jsou nedílnou součástí našich životů a možná ani nepřemýšlíme o tom, že to bylo jinak. O čem mluvím? Mluvím o mobilních telefonech. Vzpomenete si na ten váš

0: hodin.
1: Co se dá ještě s mobilem dělat, kromě volání?
0: Že já se podívám na fotky a mám tam už bez dovolení.
2: Já si hraju na mobilu nějaký hry.
1: A jsou lepší hračky nebo mobil?
2: Mobil a hračky, jo.
1: Děti, vy jste ještě ve školce. Vy jo. Ještě mobil nemáte, viď?
2: Ne.
3: Anička, já jsem ho dala strejdovi, ale on byl už stejně druze rozbitý, jen uměli jen fotit.
1: Kdyby děti měly mobil dostávat?
2: Od narozeninách.
0: Až budeme dospělí.
2: Ano, až budeme dospělí, tak budeme mít mobil od Ježíška.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na průtahu Libercem zítra začne omezení mezi obchodními centry Nisa a Makro. Autobusové linky v Jablonci nad Nisou začaly jezdit v prázdninovém režimu. Lidé mají větší zájem o koupání v přírodě, měli by si ale dát pozor na kvalitu vody. Dnes nás čeká zataženo, postupně na většině územní přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Do poloviny listopadu bude omezený provoz na dalším úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. Ředitelství silnic a dálnic zítra spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku mezi nákupními centry Nisa a Makro. Sjezdy z průtahu zůstanou zachované. Na výjezdu z Liberce pojedou řidiči ve dvou pruzích a na příjezdu do města v jednom, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Budeme dělat středovou kanalizaci, je to zhruba 1,8 km kanalizace, nějakých 50 kanalizačních šachet, nový odvodňovací žlaby v podobě karpingu a je to vlastně poslední etapa na 35 od tunelu až do Hodkovic.
1: V Jablonci nad Nisou začal fungovat letní režim městské hromadné dopravy. Informovala o tom mluvčí magistrátu. Aktuálně nejezdí školní linky a také linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšeně. Na ostatních linkách nejezdí o prázdninách spoje označené čísly 40 a 44. Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113, linka 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Kraj finančně podpoří ochotnická divadla z Liberce, Semil, Hodkovic nad Mohelkou, Desné a Prisku. Rozdělí mezi ně téměř 245 tisíc korun. Je to už podruhé, co hejtmanství vypsalo dotační program pro ochotníky. České amatérské divadlo je na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Funguje nepřetržitě víc než 200 století. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky, pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
3: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
1: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 18 až 21, na Českolipsku až 22 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Vítr bude vát mírný od severozápadu, místy v nárazech může dosáhnout rychlosti 55 km v hodině. Rozptylové podmínky by měly být převážně velmi dobré a bio je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy v Bílém kostele nad Nisou ve směru na Chrastavu vedoucí přes Panenskou hůrku je kvůli stavebním pracím uzavřená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Když se českoslovenští fotbalisté připravovali na čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1990 s západním Německem, přišla jim popřát štěstí i sportovní legenda Věra Čáslavská a přivezla do Itálie vzkaz od prezidenta Václava Havla. Všechno uslyšíte už za chvíli a my vám přejeme dobré ráno.
0: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Píseň Osmý den kapely Olympic neztratila nic ze svého mladistvého pelu, je stále nestárnoucí. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Bylo nedlouho po sametové revoluci, lidem se svobodně otevřel svět a českoslovenští fotbaloví fanoušci se tak mohli těšit na mistrovství světa 1990. Do Itálie jich tehdy za národním týmem vyrazili tisíce. Reprezentace, do které se třeba mohli vrátit emigranti Kubík a Knoflíček, pak odehrála poslední šampionát za společnou Československou federaci.
1: Atmosféru se snažili nažavit před turnajem i umělci. Třeba Karel Wagner se Zdeňkem Borovcem písní Dáme gól. A fotbalisti za to na šampionátu vzali. Na úvod porazili tým USA 5-1.
2: Gazeta Dello Sport cituje výrok kapitána našeho mužstva Ivana Haška, že fotbalisté chtěli splnit úspěšným výsledkem dva dárky. Jeden pro prezidenta Havla, druhý pro československé fotbalové fanoušky.
1: Informoval tehdy Československý rozhlas, že výkonu národního týmu s kapitánem Haškem nebo útočníkem Skuhravým si všímali i v zahraničí. Reprezentace pak vyhrála taky nad Rakouskem 1-0 a měla jistý postup do osmifinále, kterému nemohla zabránit ani závěrečná prohra ve skupině 0-2 s Itálií. A čekalo se na dalšího soupeře.
3: Já bych si přijal Kostariku, ale dově, co nám přisudí sportový osud.
1: Kouč Josef Vengloš se ukázal jako dobrý věštec. Před československou fotbalovou reprezentací opravdu stála Kostarika, kterou odhodlaný národní tým porazil 4-1.
3: Vážení poslucháči, dopřál by som vám vidět radost na tvárach našich chlapců, najmä na Tomášovi Skuhravom. Tři góly, to byly hrozienka v našej hre, Tomáš.
4: No, na mistrovství si teda tři góly, jsem šťastný a jsme pokračovali dál, pokusíme se jít dál. No.
1: Vyprávěl pro Československý rozhlas Tomáš Skuhravý, který byl nakonec s 5 góly druhým nejlepším střelcem mistrovství světa a otevřel si cestu k úspěšné kariéře a slávě v Itálii, kam na šampionát vyrazili po změně poměrů v Československu tisícovky fanoušků. Jak je vidět v dokumentu Čau Itálie, před čtvrtfinále s tehdejším západním Německem byli fanoušci ve varu. A ještě jednu věc ze zákulisí dokument odhaluje. Za národním týmem dorazila legendární gymnastka a tehdy poradkyně prezidenta Václava Havla Věra Čáslavská, která dala hráčům střep pro štěstí a snažila se jim dodat ještě víc kuráže proti favoritovi.
5: A hejte, my vám držíme palce a stejně to bude výborný, my jsme se domluvili, že jo? Je nám to jasný. Takže já tady dám teda prosím vás ten střep, jo. No.
1: A Věra Čáslavská přivezla i vzkaz od prezidenta Havla.
6: Tým, který celá léta vypadal jako nesourodé těleso s nahodilými výsledky, se najednou změnil k nepoznání a jeho vůle po vítězství slušnými prostředky je tolik podobná úsilí celé naší společnosti.
1: Jenže českoslovenští fotbalisté se do finále nedostali. Právě ve čtvrtfinále podlehli pozdějším mistrům světa, západním Němcům 0-1. Mirko Vasič, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká v Libereckém kraji velká oblačnost s přeháňkami, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Teploty vyšplhají nejvýše k 21 stupňům, na horách k 16 stupňům. Povane mírný severozápadní až západní vítr, na horách čerstvý severozápadní vítr. No a podrobnější předpověď počasí vás čeká už za půl hodiny s meteorologem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec.

0: A co je nového doma i ve světě, nám už za chvíli prozradí Lenka Marková.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. Příštích 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky Na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. Vedení Rokytnice nad Jizerou na Semilsku opravuje památník obětem válek na Dolním náměstí. Město o tom informovalo na svém webu. Celkové náklady vyjdou na téměř 400 tisíc korun. Většinu pokraje státní dotace, práce by měly skončit do října. Návštěvníci galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou do konce srpna uvidí výstavu Ivany Šrámkové. Autorka tam představuje své větší i drobné sochy nebo velkoformátové malby. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje 8. finále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolině Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Markéta Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká v úseku od Podzimní po ulici Jitřní, včetně křižovatky. Uzavírka potrvá do konce července. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Mohl by to být námět na film, ale málo kdo to chce zažít na vlastní kůži. Na filmovém festivalu v Karlových Varech připravil podvodník o nocleh několik desítek lidí. Za chvíli si můžete poslechnout z první ruky, jaký použil podvodník trik a jak tomu zájemci o ubytování ani při nejlepší vůli nemohli předejít. Příjemné ráno přeje Český rozhlas Liberec.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozněla další z nestárnoucích a nezapomenutelných písní Georgi a Věra Špinarová. Několik desítek lidí napálil podvodník v Karlových Varech. Všem slíbil ubytování v jednom apartmá v průběhu filmového festivalu. Ovšem, v den příjezdu postupně zrušil rezervace. Zájemci o ubytování zaplatili přes booking.com, takže peníze dostanou zpátky, ale někteří už další nocleh nesehnali a tak se zase z Karlových Varů vrátili domů. Jedna z podvedených žen dokonce spočítala, že se takhle nechalo napálit 200 lidí. Podvodník zřejmě vydělal na tom, že podle zájmu postupně zvyšoval cenu a apartmán pronajal tomu, kdo byl ochotný zaplatit nejvíc.
1: Na skupinovém chatě psali ženský, že sedějí na dálnici, jde jich 8,
2: pak nějaký 4, že jsou na cestě tam, že jim to zrušili cestou. Nám to zrušili vlastně ráno. No a ještě jsem potkala ty, co stály před tím ubytováním. Tím to zrušili u dveří.
3: Michaela přijela ze Slaného a Lucie přijela z Loun.
2: My si myslíme, že oni to prostě prodají, když jim někdo dá za to tu raketu, co chtějí a zaplatí jim to, tak oni začnou ty levnější rušit.
3: Takže takhle šponuje cenu.
2: A zkusí to, to je jako úlet, jo.
4: Ubytování se jmenuje Excellent Apartments Karlovy Vary, adresa je Kolmá 40 a ubytování si tam objednala i Sandra. Detaily vysvětlila na Instagramu.
5: Tak nás podvedli. Byl tam krásný apartmánek za 2500, říkala jsem si, pojedem celá rodina, bude to prima, je to v centru, mají přes 1200 dobrých hodnocení. Hned se mi ozvali, děkovali, poslali informace, působilo to velice profesionálně. Dnes v den odjezdu mi přišla podivná SMSka z divného čísla, divně napsaná, že nám pobyt ruší.
4: Sandra se o svoje zkušenosti podělila i na facebookové skupině filmového festivalu.
5: Někdo říkal, že to počítal, že je nás minimálně 200, komu přeprodali jeden apartmán.
3: Na adrese Kolmá 40 v kopci, kousek nad Karlovarským Vřídlem, je pusto, na dveřích je na A4 napsáno mimořádná situace, Excellent Apartment Karlovy Vary. A majitel se tady omlouvá, že nikomu nemůže vyhovět, že má nějaké technické problémy.
4: Provozovatel Fakhreddin Mirzojev.
3: Hodnocení na booking.com 8,9, tu je napsáno a tak tam hned zatelefonuju.
6: Dobrý den, u telefonu Veronika, vaše virtuální asistentka.
4: Abych vám mohla... Po 20 minutách čekání se ozval opravdový lidský hlas.
7: Excellent Apartments, ano, já o tom případu vím. Majitel toho ubytování nám tvrdí, že kvůli nějakému vážnému technickému problému nemůže nikoho ubytovat a zároveň, že je hospitalizovaný v nemocnici a nemůže to teda ani řešit. No, to je to, co nám tvrdí, jo? Myslím, že i tvrdí na internetu a všude.
3: Já jsem teď shodou okolností novinář z Českého rozhlasu, proto mě to i zajímá.
7: Jasně. Pokud jste novinář, tak já bohužel s váma nemůžu dál komunikovat.
3: Ale já...
7: Musíte obrátit na naše tiskové oddělení.
4: Posílám e-mail s dotazem, jak takové situace řeší a jestli rozvážou spolupráci s podvodníkem a na odpověď čekám. Dobrá zpráva je, že lidé dostávají peníze zpátky. To potvrzuje i Lucie s Michaelou. Filmový festival ale pro ně i tak končí. Ubytování navíc dnů nesehnali.
8: Měli jsme tady být vlastně od pátku do pondělí, jenomže všechno je tady plný, takže jsme sehnali jenom od pátku do soboty a dneska jdeme domů.
9: Ale aspoň něco, no.
3: Takže už jste neskoušeli ubytovat se někde za městem.
9: Boží dár byl. Chtěli jsme z božáku.
3: Ale berete to s humorem.
10: No nic jiného nám nezbývá.
4: Lucie s Michaelou na filmový festival nezanevřeli. Chystají se příští rok, ale to si prý objednají hotel. Riskovat apartmán už nebudou. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jak jsem slíbila, vytočila jsem číslo Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a ve vysílání už vítám meteoroložku Janu Ehertovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak ta noc byla velmi, velmi deštivá. Jak to bude vypadat teď v Libereckém kraji?
2: Tak v Libereckém kraji opravdu přecházela teplá fronta, vyskytovaly se srážky opravdu na celém území. Měřili jsme od 1 do 5 mm a na některých místech a hlavně na horách, tak tam se ty srážky pohybovaly kolem 10 mm, takže opravdu skoro celou noc nám zapršelo v Libereckém kraji a aktuálně teploty se nám pohybují nejčastěji kolem 15-16 stupňů Celsia a bude to vypadat tak, že nás bude přicházet studená fronta, takže oblačnost už nebude úplně takhle zatažená, ale budou se tam vyskytovat místa, kde se nám to na chviličku protrhne, ale musíme počítat s četnými přeháňkami, takže většinou tedy zataženo až oblačno, ale s četnými přeháňkami, zejména teda v odpoledních hodinách a teploty doplním dneska maximální hodnoty očekáváme v Libereckém kraji do 21 stupňů Celsia.
1: Tak ty teploty jsou v celku příjemné, ten výhled z okna zas tak příjemný není na tu olověnou oblohu. Jak se bude počasí měnit směrem k večeru a k zítřku?
2: Tak ono, tam se toho moc měnit nebude. Budeme očekávat i během noci, že bude stále nějaké oblačno zataženo a že se opět lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ranní teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Jediné, co se změní, tak se nám zeslabí během večerních hodin, nám zeslabí vítr, ale to je taková klasika, že přes ten den bude mírný 3 až 7 a přes tu noc očekáváme slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Když mluvíte o tom větru, já jsem si všimla, že dneska předpovídáte i poměrně silný vítr místy.
2: Je to tak, ten severozápadní, západní vítr při tom postupu studené fronty vždycky, zejména v těch přehánkách, nám na chviličku může zasílit, takže se můžou objevit i nárazy větru až 55 km za hodinu a je to právě spojeno s tím přechodem studené fronty.
1: Optimističtější předpověď, ta bude asi až v pozdějších dnech příštího týdne, je to tak?
2: Vypadá to, že opravdu od poloviny pracovního týdne počasí se nám změní, bude více slunečno, bude méně srážek a ty teploty nám porostou nahoru a vypadá to, že na konci týdne nebo o víkendu by mohly teploty se kouknout zase k tropickým hodnotám, takže buďme rádi za to, že za to chladnější počasí a aspoň si ten organismus zvířata odpočineme, protože rozhodně léto se nezdá, pokračujeme dál a myslím si, že následující víkend toho zase bude pěknou ukázkou.
1: Je to tak, teď hubujeme, že prší, pak budeme hubovat, že je zase horko. Já vám mnohokrát děkuji za aktuální předpověď počasí a přeji klidnou neděli do Ústí nad Labem. Naslyšenou.
2: Hezkou neděli, naslyšenou.
1: Poslouchat.
3: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Liberecký zámek se i o letošních prázdninách otevře zájemcům v rámci komentovaných prohlídek. Historické interiéry se uvnitř téměř nedochovaly kvůli zásahům v období socialismu. Jedinou výjimkou je zámecká kaple. Proč je tak nevšední, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Čím je kaple Libereckého zámku tak výjimečná, popisuje historik z Technické univerzity v Liberci Milan Svoboda.
2: V Liberci ani nejbližším okolí, vyjma zámku a kaple ve Frýdlantě, nemáme takhle starý, téměř úplně dochovaný církevní prostor. Prostě proto, že ty generace majitelů, jak se střídali, neměli potřebu odvážet to zařízení kazatelnů, mobiliář prostě, který v té kapli byl. Takže to je nejstarší památka na protestantskou renesanci na severu Čech.
1: Liší se ta liberecká kaple nějak od těch jiných různě po světě? Je něčím třeba originální?
2: Co je tam ne vždycky obvykle, je ta krásná uzavřená panská oratoř, vlastně místo vyvýšené na sloupech, celé ze dřeva, odkud mohli ti urození sledovat průběh bohoslužby, a samozřejmě na té západní straně kaple je to na hudebním kůru. Ta část s varhanami, ale ty nejsou původní a ty starší byly barokní. Čili ta samotná kaple zámecká je vlastně typizovaná, nemohla být nějak zvlášť originální, ale důležitá je tou výzdobou, aspoň části dochovanou, a samozřejmě reprezentací Redernů skrze erby. A pochopitelně taky těmi obrazy deskovými, ať už to je ta poprseň kruchty hudební, anebo samotná ta kazatelna.
1: Galasové a Klamgalasové, ač katolíci protestantskou renesanci respektovali a příliš kapli neměnili. Ale ona s relativně minimálními újmami, alespoň oproti zámku, přežila i socialismus a skloexport. Jak to?
2: To, že ta kaple přečkala i dobu socialismu, si můžeme vysvětlit ze svědectví pamětníků tím, že i ona byla součástí té sbírkotvorné práce toho skloexportu, kde prostě v těch vitrínách byly vystaveny výsledky práce zdejších sklářů a umělců. Čili bylo vlastně vhodné, aby ta kaple byla reprezentována, ale nikoli jako bohoslužební prostor za socialismu samozřejmě, ale spíš jako památková záležitost, taková muzeální věc.
1: Říká historik z Technické univerzity v Liberci Milan Svoboda. Podle něj ale zmizelo několik předmětů, především výzdoba oltáře a obrazy. Nedochovaly se ale ani kamenné zdi a vitrážová okna a některé informace zmizely při špatném restaurování. I o tom se zájemci mohou dozvědět na komentovaných prohlídkách libereckého zámku. Hello!

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Katastrální úřad kontroluje v Jablonci nad Nisou správnost údajů v katastru nemovitostí. Vedení České Lípy chce zajistit teplejší vodu v koupališti Dubice. Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Dnes nás čeká zataženo postupně na většině území přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí, informovala o tom mluvčí magistrátu. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic. Cílem je ověřit, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka k projednání.
4: Úředníci budou kontrolovat zejména stavby s pevným základem, které mají výměru nad 16 metrů čtverečních. Zaměří se taky na změny obvodů budov, druhů pozemků a způsobu jejich využití. Revize se netýká nového zaměřování hranic pozemků. V Rýnovicích budou kontroly trvat do jara 2027, ve Vrkoslavicích do léta stejného roku. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště. Pořídila Českolipská radnice doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady, jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka. Teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. 10. července vejde v účinnost vyhláška stanovující podmínky pro konání technoparty na území Hodkovic nad Mohelkou. Podle místostarostky města Heleny Řezáčové z budoucnosti pro Hodkovice je vyhláška reakcí na akci z konce letošního května, která trvala dva dny. Její organizátoři si pronajali pozemek od soukromého majitele a město ji nahlásili až v den zahájení. Nová vyhláška mimo jiné stanovuje oznámení takové akce minimálně 30 dnů předem. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně jako je to zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto lidé měli před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
5: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. A proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
2: Zákon o prodejní době v maloobchodě omezuje otevírací dobu prodejen na 200 metrů čtverečních ve vybrané státní svátky.
3: Počasí.
2: Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být převážně dobré, bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 8 hodině je před námi další hodina ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec, se kterým se teď vypravíme na hory. Ty jsou o víkendech plné stovek turistů. Když je ale plné parkoviště, někteří řidiči dávají auta, kam je napadne. Třeba na Jizerce i na chráněné louky. No a víc uslyšíte v další reportáži.

0: Iveta Bartošová a skupina Smoky zahájila další hodinu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zábrany ani policie nezabrání některým řidičům na oblíbených turistických místech parkovat mimo zákazy. Například vytížené parkoviště u Jizerky na Mořině je skoro každý víkend plné. Lidé potom dávají auta k hlavní cestě na výhybny nebo dokonce na přísně chráněné louky. O víkendu se tam vydala také naše reportérka.
1: Parkování akorát samozřejmě tady v sobotu je jako náročnější, jinak to je dobrý. Je jako ideální všední den, no, a to jsme trošku jako nezvládli.
2: A vždycky parkujete tady na Mořině?
3: Jo, ale musí si člověk přistat.
2: Parkoviště Mořina je tady v okolí Jizerky jistě nejexponovanějším parkovištěm. Vejde se sem možná stovka aut, když ale není místo, tak si lidé poradí. Poradí si tak, že parkují u příjezdových cest, po případě ve výhybnách, což se samozřejmě nesmí. A v některých případech dokonce dávají auta na chráněné louky. Jsou tady sice zábrany, ale ty nevždy pomůžou. Přímo do osady Jizerka je zákaz vjezdu. Povolený je pouze pro ubytované hosty, i to ale řidiči často porušují.
3: To vlastně de facto je nechávají na těch odstavných místech, hlavně houbaři, to je další problém, protože na houbě z parkoviště daleko, tak z těch odstavných míst se oblíž.
2: Říká ředitel obecně prospěšné společnosti Jizerky pro vás Stanislav Pelc.
3: A pak samozřejmě v minulosti, když byly nějaké akce, tak se nám stávalo, že ty auta nechávali všude po vsi, ale to jako to už, to si myslím, že tohle už není.
2: To už se neděje.
3: No, to už opravdu musí být nějaká akce, jako je panenská pouť na Jizerce, nebo když je třeba zubačka.
2: Lidé přitom mají i několik dalších možností, kde zaparkovat, dodává starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: No to je to nejhorší, když to nechají u silnice, že jo, ale jinak samozřejmě těch parkovací plochy jsou. Máme velkou odstavnou plochu třeba na Porubným, tady jak my říkáme u Trafa, ale lidi jsou pohodlní, každý chce dojet až na Jizerku. I když mají sebou kola, tak ne, že by to sundali třeba na Porubným a jeli na kole dál. Každý se chce dostat až na to parkoviště a je to problém.
2: Pomoct s parkováním by mohl plánovaný navigační parkovací systém. Díky systému by lidé už v Polubném nebo u odbočky v Kořenově věděli, jestli má smysl sem zajíždět. Stavba by mohla začít příští rok. Z Jizerky Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je neděle 5. července a dnešní den se z pohledu počasí dá shrnout velmi krátce. Čeká nás velká oblačnost s přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Teploty vystoupají nejvýš k 21, na horách k 16 stupňům Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr, na horách pak čerstvý severozápadní vítr.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Francouzi před 250 lety pomohli Američanům k vyhlášení nezávislosti na anglickém království. A teď tohle kulaté výročí společně oslavili. Fotbalisté Francie porazili v osmifinále světového šampionátu 1-0 Paraguay právě na den americké nezávislosti a ve městě, kde deklarace vznikla. Ve Filadelfii tenhle průsečík národního svátku s mistrovstvím světa zaznamenal náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: Američané a turisti v centru Filadelfie čekají v tento výjimečný den několika hodinovou frontu na speciální prohlídku síně nezávislosti a aby jim to v úmorném vedru rychleji utíkalo, zřízenci zdejšího národního parku jim k tomu zpívají tradiční vlastenecké písničky a drnkají.
4: We've declared independence, guys.
3: Kolega hráčky na ukulele přinesl velkoformátovou kopii deklarace americké nezávislosti a připomíná, že sice byla přijata 4. července 1776, ale skutečně podepsána až o měsíc později 2. srpna. Všichni se shodnou, že by si tím pádem Američané zasloužili další den pracovního volna. Je to místy bizarní podívaná, postávají tu lidé převlečení za Benjamina Franklina a v dalších kostýmech z doby otců zakladatelů a mezi nimi se procházejí lidé v paraguajských, amerických i francouzských fotbalových dresech. Nejčastěji samozřejmě potkávám Kyliana Mbappého. Ovšem ze všech takhle oblečených, které oslovím, se vyklubou Američané podporující francouzskou reprezentaci.
5: Traveled all the way from California to Philadelphia. For me, I think I just wanted to go to the game because I like soccer, I like football.
6: Přijel jsem až z Kalifornie. Chtěl jsem jít na ten dnešní zápas, protože mám rád fotbal a hraje se v pravý čas. V den 250. výročí ve Filadelfii jsem poprvé a lepší místo dneska těžko hledat. Tady podepsali deklaraci nezávislosti, debatovali tu o ní. Je dobré si to každý rok připomenout, ohlédnout se. Ušli jsme za těch 250 let dlouhou cestu. Tehdy to bylo jinak, ale dnes být Američana zahrnuje všechny a tak by to mělo být, rozmanité. Ale jako fanoušek jsem přijel fandit a bude to pěkná podívaná. Mbappé, Olise, Doué jsou vážně dobří, takže dobré načasování.
5: Mbappé, Olise, Doué, all those guys are really good, so just good timing, I think.
3: Říká mi Michael, ostatně tahle americko-francouzská aliance není nová. Spoluautor deklarace Franklin, který ve Filadelfii zemřel a na jehož hrob tu lidé pokládají drobné mince, napomohl k vítězství amerického boje za nezávislost na anglické koruně tím, že domluvil spojenectví právě s Francií.
7: It's great. I mean, there's a lot of spirit, a lot of energy.
3: U domu, kde kdysi ušili první americkou vlajku, se dávám do řeči s Randym, který přijel z Connecticutu nad New Yorkem. Užívá si prý atmosféru oslav, na fotbal nepřijel, ale jen tak mimochodem zmiňuje, že přece jen na zápase mistrovství světa už jednou byl. A ne ledajakém.
7: I was at the World Cup final in 1994 when Italy and Brazil played at the Rose Bowl in Pasadena, California.
8: Byl jsem na finále v roce 1994, když proti sobě v Kalifornii hráli Itálie s Brazílií. Taky bylo vedro jako teď. Skončilo to 0-0 a já seděl přímo za brankou, na kterou se kopaly ty rozhodující penalty. A jakmile Roberto Baggio kopnul do míče, věděl jsem, že to jde nad bránu. Brazílie vyhrála a já od té doby sleduju světové šampionáty.
7: Roberto Baggio hit the shot. I knew he'd miss. Sailed right over and Brazil won. I've been following the World Cup ever since. I didn't really follow before that.
3: Těžiště oslav 4. července se pak přesouvá sem na stadion. Obvyklému nástupu týmů předchází krátký ceremoniál a až tady taky potkávám skutečné Francouze.
9: We know they're gonna win. We just...
3: Horko je ukrutné, 37 stupňů ve stínu a fanoušci Francie i po upocené výhře 1-0 srší sebevědomím. Jejich tým prý míří k titulu světových šampionů a jediná otázka prý zní, kolik cestou nastřílí gólů. Proti Paraguayi zvládl jenom jeden z penalty a tak si tahle partička tentokrát možná víc než fotbal užila 250. americké narozeniny.
9: The Independence Day, yeah, it's like very much fun here.
10: Happy birthday, America!
3: Z Filadelfie, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo Hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj nejen slovanských, ale i neslovanských národů. Policie během 2 měsíců zkontrolovala 42 provozoven v Libereckém kraji a zajistila přes 13 000 produktů návykových látek. Kontroly byly součástí celostátní policejní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu. Chrastava na Liberecku od ledna rozšíří provoz pečovatelské služby na víkendy a svátky. Informovalo o tom město na svém webu. Službu posílí 2 další pečovatelky. Změnou chce radnice zlepšit dostupnost terénní péče pro lidi se sníženou soběstačností. Také v létě můžou lidé navštívit výstavu zaměřenou na liberecké výstavní trhy v Severočeském muzeu. Připomíná 70 let od prvního ročníku novodobé historie tzv. LVT. Návštěvníci výstavy uvidí třeba produkty firmy Plastimat nebo retromixéry značky ETA. Fotbalisti Maroka a Francie jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Další fázi turnaje na sebe týmy narazí. Maroko vyhrálo nad Kanadou 3:0, Francie porazila Paraguay 1:0. Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 18 až 21, na Českolipsku teploty mohou vystoupat až ke 22 stupňům, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralském do ulic Školní, Bezručová a Úzká je kvůli pracem na inženýrských sítích uzavřený. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byla Lenka Marková a krátké zprávy. A před námi je pravidelná a hojně sledovaná rubrika Českého rozhlasu Liberec. Tou jsou krimi příběhy. V tom dnešním Miroslav Holubec vypráví o tom, jak semelští kriminalisté pátrají po ozbrojeném lupiči.

0: Je 9:30, neděle 5. července a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Pokud pozorně sledujete naše zpravodajství, není pro vás loupež v Košťálově žádnou novinkou. A pokud je novinkou, připomene vám ji Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Tak tu máme zase po delší době ozbrojenou loupež. Pokud si dobře pamatuji předchozí případy, jejich protagonisté byli vesměs zoufalci s plastovou pistolkou, které majitel prodejny hnal na útěk s rolovanými novinami, nebo tak nějak podobně. Policisté zatím neví, jestli pachatel, který přepadl poštu v Košťálově na Semilsku, měl u sebe maketu nebo opravdovou pistoli. Každopádně pracovnice pošty to nemínila zjišťovat a peníze mu bez nějakých obstrukcí vydala. A dobře udělala. Hrdinové často umírají mladí. A riskovat život kvůli penězům, které jsou bez tak pojištěné, je hloupost. Pachatel se na loupež docela dobře připravil. Celou dobu měl na hlavě helmu a byl oblečený v nenápadné černé a z místa činu odjel na motorce. Čili nikdo nebude motocyklistu, který zaparkuje před poštou a i s helmou na hlavě vejde dovnitř, podezřívat z nekalého úmyslu. Takže postupoval opatrně a velmi nenápadně. Na druhou stranu policisté znají přibližný věk pachatele, jeho výšku a vůbec tělesné proporce a budou zřejmě hledat v registru řidičů v kategorii A, tedy motocyklistů. Policie neuvádí typ motorky, ale vzhledem k pachatelově vybavení zřejmě nepřijel na fichtlu, neboli kozím dechu, nebo na mopedu či jiném vozítku o objemu do 50 kubických centimetrů a rychlosti maximálně 45 km za hodinu. A vzhledem k tomu, jak hladce loupež proběhla, budou asi policisté hledat nejen v registru řidičů, ale i v kartotéce již dříve trestaných. Každopádně jim budeme držet palce a nebohé poštovní úřednici přát rychlé vzpamatování z toho dramatického zážitku.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude den zatažený s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky. Ojediněl se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21, na Českolipsku vystoupají ke 22 stupňům Celsia, na horách pak k pouhým 16 stupňům. Povane mírný severozápadní až západní vítr, místy může být z nárazy až kolem 55 km za hodinu, na horách vítr čerstvý, severozápadní. No a bio, to je na stupni číslo 1, čili nejnižší zátěž. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme dobré ráno.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Hej!

0: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: Opakování je matka moudrosti, pravil klasik, a já dodávám, že asi jak čeho a kdy. Onehdy jsem si totiž uvědomila, že se rozčiluji úplně stejně jako kdysi můj otec, když mě můj syn, snad i stejnými slovy jako kdysi já, nabádal. Ať si teď sednu a odpočinu, že cíl naší procházky je ještě daleko. No a v té chvíli mi bleskla v hlavě vzpomínka na mého otce, co se na mě v podobné situaci rozkřikl, ať nerozhoduji za něj, že on sám ví nejlíp, kdy ještě může a kdy ne, a že až si řekne o přestávku, on sám předpokládá, že ho budu respektovat. No a to je to opakování, což mě fakt zaskočilo. Realita jako kopie vzpomínky a ne. Připomínka, že stárneme všichni, někdy fakt dost podobně. Začala jsem tedy synovi zeširoka vysvětlovat, jak se věci mají, a že jsem sice vděčná za jeho ohleduplnost a péči, ale zároveň si připadám lehce nesvéprávná. Ani nevím, zda to pochopil, neb dotčeně zmlkl. A já přesně věděla, jak se cítí, protože jsem se tak před léty cítila i já, jakože táta patřičně neocenil, jaká jsem hodná holka, a naopak mě dost razantně sjel a mě bylo fakt do breku. Přiznávám, že až mnohem později mi ale došlo, že si zřejmě pořád potřeboval i před dcerou připadat jako chlap, co vždycky všechno zvládl sám a pak už lecos v 90 nemohl. A tak jsem chvíli přemýšlela, zda je taková opakovaná moudrost sdělená mladší generaci vůbec pochopitelná a takzvaně přenositelná, anebo zda se musíme v životě znovu a znovu učit každý to samé sám. Já osobně už raději vždy říkám, nabízím, ale nenutím, volba je na tobě. Takže vám přeji, abyste se i s takovýmto nepochopením napříč generacemi naučili žít s vděčností a láskou, protože těch, kterým na nás skutečně záleží, nebývá v životě zas tak moc. Hezkou neděli vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.

Tak takové bylo ráno s Českým rozhlasem Liberec. 9:04 už si pomyslné žezlo převezme Tomáš Beneš a kulturní magazín. No a co zbývá dodat? Snad jen, abyste měli klidnou neděli a aby se vám líbily všechny další pořady Českého rozhlasu Liberec. To vám ze srdce přeje Jana Fričová.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na průtahu Libercem zítra začne omezení mezi obchodními centry Nisa a Makro. Dopravu v Jablonských Vrkoslavicích příští víkend omezí forkrosový závod. Kvůli nízké volební účasti nebude slovenské referendum o rentě pro premiéry platit. Dnes nás čeká zataženo, postupně na většině území přehánky, teploty v Libereckém kraji 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Do poloviny listopadu bude omezený provoz na dalším úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. Ředitelství silnic a dálnic zítra spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku mezi nákupními centry Nisa a Makro. Sjezdy z průtahu zůstanou zachované. Na výjezdu z Liberce pojedou řidiči ve dvou pruzích a na příjezdu do města v jednom, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Budeme dělat středovou kanalizaci, je to zhruba 1,8 km kanalizace, nějakých 50 kanalizačních šachet, nový odvodňovací žlaby v podobě karpingu a je to vlastně poslední etapa na 35 od tunelu až do Hodkovic.
3: Krásná spolupráce s divadlem FX Šaldy, kteří zahrají své nové představení Pícha a předsudek, anebo spolupráce s naivním divadlem, které na nádvoří paláce Libik zahraje představení Jukebox.
0: V Liberci v sobotu 18. července odstartuje totiž letní scéna v paláci Liebig. Komunitní středisko Kontakt připravilo program na nádvoří i ve vnitřních prostorách paláce. Letní scénu zahájí letní verze kávového festivalu. Potrvá od soboty 18. do neděle 19. července. V dalších dnech můžou lidé do paláce vyrazit například na koncert Dáši Zázvůrkové. Naplánovaných je i několik divadelních představení. V Jablonci nad Nisou bude příští víkend uzavřená část Sokolovské ulice. Důvodem je závod světové série ve forkrosu horských kol JBC Forkross Revelations. Informovala o tom mluvčí magistrátu. Akce bude v areálu Dobrá voda od čtvrtka do soboty. Závody jsou naplánované na pátek a sobotu. Sokolovská ulice bude v těchto dnech neprůjezdná, pro řidiče bude připravená objízdná trasa. Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast, k urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jen jedno, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Oficiální výsledky vyhlásí státní volební komise.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 18 až 21 stupňů, na Českolipsku mohou teploty vystoupat až ke 22 stupňům a na horách 13 až 16. Vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být převážně velmi dobré. Bio je dnes na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den a příjemný poslech. Je krátce po zprávách, 4 minuty po celé a v pravidelném čase začíná pořad Kultura pod Ještědem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Tomáš Beneš. V následujících minutách se můžete těšit na 2 zajímavé hosty. Nejprve přivítáme spisovatelku a textařku Lenku Jakešovou z Friedlandu. Poté vás hudebník Josef Kovačič pozve do Hejnic na nevšední kulturní zážitek. No a kromě toho se podíváme třeba do Severočeského muzea v Liberci, kde je nově k vidění výstava věnovaná hradům našeho regionu. A na závěr nebude chybět další díl premiérového rozhlasového čtení s názvem Liberecké perličky. Pohodlně se usaďte, začínáme.
1: Kultura pod Ještědem.

0: spisovatelka, textařka, hudebnice a také pedagožka Lenka Jakešová z Frýdlantu za námi přijela do Českého rozhlasu Liberec. Jsme za to rádi. Vítejte v našem pořadu Kultura pod ještědem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se osobně potkali nedávno na frýdlantských slavnostech a já jsem si vás pozval do rozhlasu, protože váš stánek nabízel zajímavé publikace pro děti, písničky, básničky a další. Kolik knih máte na svém kontě a kdy jste začala se psaním?
1: Já jsem začala vlastně téměř nedávno, bylo to v roce 2017, tuším, nebo 18, teď nevím přesně, a začala jsem písničkami. A knížky jsem začala psát o rok později, no a těch mi vyšlo do současné doby, tuším, 15. Zpěvníků to vám teď nespočítám takhle, protože těch je opravdu hodně. Ty zpěvníky mi začaly vycházet v vydavatelství Editio Cares. Tam mám, tuším, 5-6 zpěvníků, pak nějaké v notovně, nějaké mi vyšly v e-notách, něco mi vyšlo v nakladatelství Portál, něco v Infře, takže to se nedopočítám asi.
0: Kolik písniček máte na svém kontě?
1: Tak a to taky nevím přesně. Myslím si, že nahraných, který máme na MPčkách a na CDčkách, tak těch je přes 200. Někde 211, 215, takhle. A plus ještě, co nejsou nahrané, pak ještě k některým jsem dělala jenom texty. Takže něco je ve spolupráci s jinými hudebníky. Takže celkem to bude někde přes 400 písniček.
0: No klobouk dolů. Čím, kým nebo jakým způsobem se inspirujete? Ať už v písničkách nebo ve vašem psaní?
1: Tak mě inspiruje asi nejvíc příroda. Já mám nejradši písničky o zvířátkách, od přírodě. Vlastně i pohádky píšu ráda. Většinou i s poučným příběhem. Písničky píšu nejradši legrační, že se u toho tedy děti zasmějí. A jak říkám, je to většinou příroda.
0: Vydáváte také audioknihy. Jakou tematikou se zaobíráte? Zase příroda, život?
1: Tak první audioknihu, tak to mě oslovilo vydavatelství Čtimi, že by měli zájem o pohádky z lesa. Takže to byla jejich iniciativa. Potom jsem vydávala knížku Nezbedné příhody malého mňouka. To jsem si tedy i sama namluvila, to jsem si vydala sama, pak jsem to nabídla Čtimi, takže tam to můžete slyšet moji interpretaci, kterou teda já si myslím, že není úplně tak dokonalá. A nedávno mě opět oslovilo Čtimi s knížkou Největší přání, takže 3 audioknihy zatím mám.
0: Vy jste pedagožka, kde učíte nebo kde jste učila?
1: Tak já jsem pracovala dlouhá léta v mateřské škole ve Frýdlantu v Čechách, ale je to už dávno, kdy jsem dala výpověď, odešla jsem ze školství, teď se živím tady interaktivními programy, které jezdím za dětmi do mateřských a základních škol, kde s dětmi tancuju, zpívám a seznamuju je se svými pohádkami.
0: Baví vás to?
1: Ano, protože jinak bych to nedělala. Baví, moc mě to baví.
0: Co jsme ještě nezmínili, co byste ráda ještě prozradila našim posluchačům?
1: Tak co bych ráda prozradila, že vlastně díky té své práci jsem se měla čest poznat s různými zajímavými lidmi. Opravdu jako jsem za to moc ráda. Byla jsem třeba ve spisovatelně paní Zuzany Pospíšilové, nebo jsem se setkala s vynikající autorkou Klárou Smolíkovou, která i lektoruje. Setkala jsem se s paní Miladou Kares, která mi vydává zpěvníky, což je tedy nejenom vydavatelka, ale je to pedagožka a je to vlastně taky skladatelka, taky skládá si svoje písničky a je to vynikající kytaristka. Takže opravdu se spoustou, s řadou lidí, kteří jsou opravdu zajímaví.
0: A my jsme rádi, že jsme si vás pozvali, jste velmi pokorná a šikovná. Lenka Jakešová právě teď z Frýdlantu hostem Českého rozhlasu Liberec. My si po našem rozhovoru pustíme jednu vaši autorskou píseň. Povězte nám, jak se jmenuje, jak vznikala a o čem je.
1: Tak já ještě vás opravím, já jsem sice z Frýdlantu, ale teď bydlím asi 15 let v Hejnicích, což je tedy 10 kilometrů.
0: Tak Frýdlantsko, okay.
1: Ale je to Frýdlantsko, ano, do Frýdlantu pořád ráda jezdím. Tak pustíme si písničku Babička. Když jsem ji vybírala, tak jsem si nebyla úplně 100% jistá, protože to není úplně jedna z těch mých nejhezčích písniček, ale vybrala jsem ji proto, že jsem ji naspívala se svou vnučkou Viktorkou Šubertovou.
0: Tak si ji teď pustíme.
1: Ano, děkuji.

0: teď už pro vás chystáme zajímavý tip na výstavu. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově zavítat do středověku. Vznikla tam totiž výstava Hrady kolem Liberce, která kromě informačních panelů nabízí 6 3D modelů. Ty realisticky zachycují například hrad a zámek Friedland, Grabstein, Hammerstein nebo Jezdec. Jdeme se tam podívat.
1: Horkovzdušný vytápění, to se málo ví, že něco takového středověku vůbec znal. No a potom, jak ty hrady končí, jo? Co zbylo z Rojmundu, jsou hrady, ze kterých nemáme vůbec nic, jako je ta takzvaná haléřová tvrz, která nejspíš není ani haléřová, ani tvrz, to nevíme.
2: Kurátorem nové výstavy v hlavním sále Severočeského muzea je Zbyněk Hubínka.
1: Kratoučký medailonky jednotlivých hradů. No a tady už jsou, co bylo potřeba pro založení hradu, respektive, že existovalo něco na způsob stavebního povolení. Tady zase mýtus o věži Indice ve Friedlandu. Tady potom jedna taková figura, člověk, který se dost vymykal době, on to nebyl žádnej slušňák.
2: Řeč je o Janu Chudobovi z Ralska, který patřil k rodu Wartenberků a byl držitelem hradu Ralsko. Na sklonku života se přidal k tehdy nepřátelským husitům.
1: Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomaci tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány.
3: Když návštěvník do výstavy přijde, tak tady vidí mapu se světýlky, které se může rozsvítit podle toho, který hrad chce vidět. A 6 z nich, které jsou červeně označené, tak uvidí zároveň i ve výstavě, kde jsou o nich další informace. To vyzkoušíme. Teď jsem rozsvítila Jezdec. Ten nám svítí červeně, protože ho vidíme ve výstavě. Jeho zbyrohy jsou modře.
1: Protože nejsou na modelech, ale jsou tady několikrát zmíněny v expozici.
2: Důležitou součástí výstavy jsou také realistické modely vybraných hradů.
1: A tohle to dělá kolega Sirovátka, ten se zabývá v podstatě profesionálně rekonstrukcí 3D modelingem těch hradů.
3: Nad tou výstavou vidíme, že visejí vlajky erby, žil?
1: Toto jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohleto jsou Wartenberkové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české.
2: Doplňuje kurátor Hubínka. Dlouhodobá výstava Hrady kolem Liberce potrvá do konce dubna příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Kultura pod Ještědem.

0: Dobrý den a hezký poslech Českého rozhlasu Liberec, s vámi nadále Kultura pod ještědem. Zajímavý hudební zážitek můžete prožít už za pár dní v Hejnicích a jak sám kdysi řekl, přinášet hudbu lidem v regionech nám dává smysl. Hudebník, absolvent Akademie muzických umění v Praze a Pražské konzervatoře pan Josef Kovačič. Právě on je chvíli hostem po telefonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den, moc zdravím vás i všechny posluchače.
0: Kdy a kde vás můžeme vidět? Kam byste nás prosím pozvali?
1: My pro vás máme takovou speciální nabídku, respektive pozvánku, a tentokrát na koncertě nebudu vystupovat sám, ale za náš spolek Výhád Artem zveme do Hejnické baziliky, kde jsme byli požádáni místní správou kláštera a právě baziliky, jestli bychom jim nepomohli pořádat přes léto nějaké ty varhaní koncerty, akce. To znamená 18. července přivezeme vůbec poprvé do Hejnic varhaní program.
0: A to bude v kostele Navštívení Panny Marie, je tak, v Hejnicích od 15.30?
1: Ano, je to tak. Ty koncerty se pořádají vlastně takto odpoledne, takže pokud by diváci chtěli spojit návštěvu Hejnic například s lehkou turistikou po okolí, tak právě potom se můžou přijít chladit do baziliky od 15.30, kdy začíná koncert.
0: Jedná se tedy o duchovní hudbu, je to tak? Povězte nám třeba i více o tom koncertu, prosím.
1: Je to tak a já si myslím, že diváci by se neměli bát úplně toho spojení duchovní hudba. My jsme koncert pojmenovali Zpívejte, radujte se, oslavujte, a vlastně náš požadavek na interprety byl takový, aby ten koncert byl velmi svižný, takový radostný a laskavý, aby se lidé zkrátka dobře při něm pobavili. A zazní na něm hudba například Johanna Sebastiana Bacha nebo Georga Friedricha Händla, a my jsme chtěli tyto velikány barokní hudby doplnit taky některými autory českými, a v tomto ohledu právě spolupracujeme s varhaníkem, který na koncertě vystoupí, Mikulášem Troupem, což je takový jeho český génius, nebojím se tak nazvat, a on má také muzikologické vzdělání a začal různě z archivu vytahovat takové perly české barokní hudby, a takže diváci se můžou těšit například i na skladbu Josefa Antonína Plánického a myslím, že budou velmi překvapení, jak je ta hudba kvalitní. Mm-hmm. A jenom doplním, že právě Mikuláše Troupa, tohoto skvělého varhaníka a mého kolegu, doplní sopranistka Eva Bennett, což je taky takový majstrštych sehnat tuto interpretku, protože to je opravdu specialistka na barokní hudbu, vystupuje pravidelně na festivalu v Českém Krumlově, kde spolu otevřeli právě barokní divadlo, a zároveň je také stálou hostující umělkyní divadla JKT v Plzni. Takže určitě se máte hodně na co těšit.
0: Tak určitě doraste do chrámu v Jizerských horách v Hejnicích, tedy v kostele Navštívení Panny Marie, 18. července tohoto roku od 15.30. Zve nás Josef Kovačič a mě to nedá, vy ještě chystáte, stále je to léto, ale po prázdninách 12.9., vidíte, ještě jeden koncert.
1: Ano, je to tak. Tento koncert vlastně uzavře celou tu hejnickou sérii varhaních koncertů. Diváci se mohou ostatně podívat na stránky farnosti Hejnice, kde uvidí, že těch koncertů proběhne hned několik. Vždycky se konají v sobotu odpoledne jednou za 14 dní. A nám byl svěřený ještě jeden termín, a to je právě 12. září. A na tomto koncertě vystoupí dvě naprosto vynikající umělkyně. A opět nebylo jednoduché sehnat, protože jsou to umělkyně, které často vystupují nebo vypomáhají s přípravou repertoáru u České filharmonie. Je to mezzosopranistka Lucie Hilšerová a varhanice Linda Svítková. Na ty koncerty na našem webu prodáváme vstupenky, stojí 150 korun, a případně, kdo by se chtěl rozhodnout až na poslední chvíli, tak vůbec nic se neděje. Vstupenky budou určitě v dostatečné množství také přímo na místě, ať už v platbě hotově nebo kartou. Takže snažíme se i v tomto ohledu jít trošku bezbariérově.
0: A to jsou praktické informace pro naše posluchače. Říká na závěr Josef Kovačič, díky za vaše milé pozvání, ať se vám koncerty vydaří, hezké léto a v Hejnicích na viděnou.
1: Moc krát děkujeme a těšíme se. Krásné léto.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Před námi je knižní okénko v kultuře pod Ještědem, knižní tipy s Martinem Fričem, kde společně objevujeme nové příběhy, které stojí za přečtení. Ať už hledáte napětí, inspiraci nebo chvíle odpočinku, dobrá kniha je vždy skvělým společníkem. A jak řekl americký spisovatel Ray Bradbury, bez knihy je pokoj jako tělo bez duše. Přeji vám, ať si mezi stránkami té příští najdete právě to, co hledáte. A Martine, čím tentokrát začneme?
1: A začneme knihou pro mladší čtenáře a to je knížka Jana Antonína Pitínského Olivie si vyskakuje. Když si podíváte na popis téhle knížky dřív, než třeba pro ní vyrazíte do knihkupectví nebo do knihovny, tak už ten popis vás zaujme. Ve stručnosti Olivie a její rodina vtipkují, straší se, nebojí se ošemetných situací, tak zvláštně a hezky si užívají život a to ve skvělé češtině autora Jana Antonína Pitínského. Takže můj první tip na třeba knížku za vysvědčení nebo na letní čtení na tábory, Olivie si vyskakuje. Druhá knížka je neméně pozoruhodná. Raina Telgemeierová a Scott McCloud napsali knížku Klub komiksáků. To se totiž takhle potká holka, která má skvělý nápady. Kluk, který dobře kreslí, úplně si nevěří. Další skvělý tvůrčí živel v té třídě. No a aby se to rozhejbalo, mají štěstí, ve škole je dobrá paní učitelka a školní knihovnice a už se to rozjíždí, vzniká klub komiksáků a o komiksu, což je obrazové médium, obrazovo-textové, lze napsat úspěšnou, pěknou, čtivou knížku. No a do třetice, tramtadadá, tady teda velký přípitek směrem do Galerie Lázně, protože v sekci populárně naučná literatura pro děti a mládež byla oceněna kniha, kterou dal dohromady tým o Galerie Lázně Liberec. Knižka se jmenuje Labyrintem lázní a nádherným způsobem, škoda, že nejste s námi ve studiu, představuje historii, současnost, jak vnímat to, co v tom nádherném baráku vidíte. A téhle knížky si všimla komise soutěže Zlatá stuha. Já vás pozvu k webovým stránkám zlatastuha.cz, protože my jsme vybrali tři knížky, ale tam jich najdete mnohem víc. Třeba, abychom také zmínili práci naší redakce živýliberec.cz, tak jen do 12. července si můžete Galerii Lázně užívat, protože pak na pár měsíců zavřou a budou pro nás chystat hezká svítidla, upravovat prostory a kdesi cosi. Takže vyražte a právě třeba v Galerii Lázně si můžete tuhle knížku prohlédnout. No a samozřejmě se můžete inspirovat i spoustou jiných akcí, které na červenec najdete v kulturním přehledu živýliberec.cz.
0: Dodává na závěr Martin Frič z Liberce. Díky za to a v Českém rozhlase Liberec chvíli pro píseň.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme všem příjemné sváteční dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. Ano, dneska neděle 5.7. Cyril a Metoděj, den slovanských věrozvěstů v kalendáři. Teď už vás budeme zvát na zajímavé akce. A tip třeba na středu 8.7. do centra Jablonce. Chystáte se na léto, tak si do kalendáře právě červeně zakroužkujte středu 8. Od 8 večer se Mírové náměstí v Jablonci promění v jeden velký koncertní sál pod širým nebem. Hvězdná Bára Hrzánová a její kapela vám naservírují parádní mix folku, šansonu i latiny. O den později, ve čtvrtek 9. července, zavítejte do Vratislavických desítek. Na jeden večer jedno pódium, dvě kapely, dva koncerty pod širým nebem. Začíná se 19 hodin. A kdo vystoupí? Třeba liberecká poproková formace The Neons, a nebo liberecká kapela, legendární kapela Těla. Kdo by je neznal, vidíte. Tip na 11.7., to znamená další sobotu, po celý den vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa čeká vás den naplněný hudbou, divadlem, jogou, bylinkami, tvořivostí a vnitřním spočinutím. Festival Léčivá zahrada propojuje umění, přírodu a laskavou atmosféru, ideální pro vnímavé duše, rodiny i jednotlivce hledající inspiraci a hlubší prožitek. A poslední tip, každou prázdninovou sobotu se Dlaskův statek promění místo, kde se stará řemesla vrací do života. Ne jako ukázka, ale jako zážitek. Jak si hrály děti v době, kdy hračky nevznikaly v továrnách, tak zveme na Dlaskův statek v Dolánkách na řemeslné soboty. Ať už zavítáte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky, krásné léto a pohodové prázdniny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: a před námi je teď rozhlasová četba. V 7. díle našeho seriálu Perličky z příběhu Liberecka budeme hodně putovat, cestovat, chodit a procházet se. Po našem kraji putoval kdysi Karel Hynek Mácha, taky Karolina Světlá nebo Svatopluk Čech. Za přírodními krásami našeho kraje i za literaturou, která o nich vznikla, vás zve Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra. Hezký poslech.
1: Temné mrákoty již se byly rozprostřely po vůkolní krajině a ticho hluboké již panovalo v přírodě, když jinoch povinoucí se k vrchu pěšince ku bráně Kokořinské přicházel.
2: To zní romanticky. Lákáš mě na výlet na Kokořínsko?
3: Lákám. A dokonce na romantický.
2: Prima. Bude i večeře při svíčkách?
3: Nebude. Dnes je slovo romantický vnímáno úplně jinak než před 200 lety. Ukázka je z preromantického díla Jana Jindřicha Marka Růže na poušti. Atmosférou skal, hradů a hor a dobrodružnou zápletkou se shoduje s díly romantika Karla Hynka Máchy, ale závěr díla je zcela sentimentální. Končí dobře.
2: To ti nepřipadá romantické?
3: Z dnešního pohledu ano. Z pohledu romantiků nikoli. Vezmi si třeba Máchovi Cikány, kteří se také odehrávají na Kokořínsku. S Markem mají sice shodné dramatické prostředí, ale končí tragicky. Takže na té tvé vytoužené romantické večeři by ti drahý zemřel po úderu bleskem a ty bys zešílela a bloudila světem.
2: Děkuju pěkně. Kokořínsko miluju, ale pokud tam nemáš i něco méně drastického, tak si ten výlet rozmyslím.
3: Nabízím kompromis. Májovec Vítězslav Hálek v povídce Bajrama převzal od Máchy tragický konec, ale atmosféra je až sentimentálně poklidná. Beránci na nebi, zurčící potůčky, bílé břízky.
2: Čím to bylo?
3: Zatímco romantici cíleně putovali divokou krajinou a přespávali ve zříceninách, v realismu autoři také rádi chodili přírodou, ale po upravených turistických cestách a výlet obvykle zakončili v hospůdce.
2: To neplatilo vždy. Karolina Světlá roku 1855 popisovala sestře svůj výstup na Ještěd.
4: První část cesty byla hrozná. Slunce se o horu opíralo a vyloudilo z každé dírky naší kůže proudy potu. Ale jakmile jsme vešli do lesa, bylo hned mnohem lépe. Razili jsme si cestu přímo lesem, strouhou, hojným deštěm vyrytou, nazývající ji pyšně pěšinou. Kameny se za námi řítily do propasti. Konečně jsme se dostali z lesa před samý Ještěd. Ale již se nám radost poněkud kazila, neboť jsme viděli množství lidů stoupat s námi a již docela jsme se mrzeli, slyšíce liberecké neušlechtilé nářečí. Svým houkáním, svou všetečností a nešetrností nám zkazili celé odpoledne. Kde jsme my se postavili, tam oni přišli též. Dívali my jsme se dalekohledem, tak oni jej chtěli také míti. Konečně se dali do výskání, do tlučení lahví a do sto jiných příjemných žertů, takže jsme byli přinuceni se vzdálit.
3: No vidíš, nebude Kokořínsko přece jen lepší? Vydejme se v Máchových stopách.
2: Tak jako holky v knize současné autorky Ivony Březinové Básník v báglu. Konec konců, hlavní hrdinka se jmenuje stejně jako já, Fanny.
3: Nebo třeba jako Svatopluk Čech, který se podobně jako Mácha vydal ze Mšena přes český ráj na Sněžku, jak líčí v knize Druhý květ.
2: Mšeno je dobrý výchozí bod. Zajdeme si do cukrárny, pokocháme se pohledem na bezděs.
3: Kdepak? Žádné lenošení. Půjdeme se podívat k rodišti Máchova pokračovatele Václava Bolemíra Nebeského do Nového dvora nad Kokořínským dolem. Zestavení je sice již jen ruina, ale kdysi zde bývala i básníkova pamětní deska. Můžeme alespoň nasát atmosféru místa, která je zachycena v jeho díle Protichůdci.
1: Jezdec ale bral se cestou svou, kde se bor a úval otevíral, utěšený palouk rozestíral, nímž se vine potok skvělou nití. Stříbro lesklé jezero se třpití, v němž se topí světla rudý svět.
2: A v nedaleké Kanině vyrůstala Eva Matilda Jiříčková, která dnes žije v Turnově. Napsala sbírku Stromy, kterou doplnila i vlastními fotografiemi. Báseň Břízka by se ti mohla líbit.
4: Na břehu jezera osamělá, klidně tu stojí. Jen naklání trup, kořeny vrostlá do písčité půdy. Náhodně vzklíčila a mohla růst. Břízka mladá do dálek hledí. Jarmila milá stále hledá, jak dlouho ví Bůh.
3: A jsme zase u Máchy. Za jeho pokračovatele lze označit i Jaroslava Balvína, autora knihy Mácha, deníky, turistický průvodce. Odehrává se v Máchově kraji a je prosycen citacemi z Máchových děl. Hlavním hrdinou je dnešní mladý poutník a tři jeho milé, Márinka, Lori a Ela.
2: Když mluvíš o poutníkovi, evokuje mi to báseň Josefa Brože Poutníci, kde se hovoří o Máchovi a jeho příteli Eduardu Hindlovi.
4: Po noci plné hromů, blesků, dva poutníci šli ke hradu, co skvěl se ve slunečním lesku, jak šperk králova pokladu. Pod houskou cesta dělila je. Eduard mířil do zámku. K bezdězi Hynek pospíchaje, soutěžil s písní skřivánků.
3: Taky bychom se mohli rozdělit. Ty bys mohla jít do Blateček?
2: Ani nápad. Ještě bych v Rokli potkla Zjevení jako hrdina knihy Vlastimila Vondrušky Anděl smrti.
4: Smil Stuboře se zrovna vracel z Šenku v Blatečkách domů. Má svou vlastní cestu ptačí Rokli. Na konci tohoto údolí je vysoká skála a vedle ní nižší celkem plochá. Té vyšší se říká Palice a té nižší Paličák. Právě tam toho anděla smrti uviděl. Hlava tomu andělovi zářila jako slunce, ale byl tmavý a průhledný. Vzpomínal Křivonoska na to, co mu Smil Stuboře vyprávěl. Jo, a byla prý nesmírně krásná. Byla? Ten anděl byla žena, se vším všudy. Měla zlaté vlasy a byla nahá. Hele, kolik měl tehdy Smil vypito? Šel z hospody a kdo ví, co vůbec viděl.
3: No dobře, tak půjdeme spolu do Dubé. Tam strávil dětství Jiří Mahen a ve vzpomínce Mezi Němci líčí cesty se svým bratrem na starý Berštejn a Bezděz.
5: Nebylo pro nás nic zajímavějšího v celém okolí. Zřícenina starého hradu byla hodně zanedbána. Snad se nikdo o ní nestaral. Leželi jsme, dávno jsme už nemluvili, sotva se spanilý svět otevřel pod námi. Nemůže být nic krásnějšího na světě, vzdychával nakonec bratr. Jsou jistě krásnější krajiny, ale tohle je naše krajina. Měli bychom se tu usadit, koupit to, ale což bychom sem někoho pustili? Mívali jsme svůj Perštejn, mívali jsme několikrát i svůj Bezděz. Časně ráno za noci jsme vstali, svázali do velkého šátku půl bochníku chleba, nacpali do kapes aspoň pět velkých jiných šátků, vyprosili si dva desetníky a pustili se do tmy. Se zacházkami bylo to na Bezděz nějakých 15, snad 20 mil, bylo nutno pořádně šlapat. Zpátky chodilo se cestou necestou, prostě za zapadajícím sluncem. Tam někde ležela Dubá.

0: příhoda o zavraždění otce synem, inspirující Máchu k napsání Máje. Ale je to pouze kopie. Originál se nachází v doxech.
1: Do dox už nejdu.
0: Tak si aspoň poslechni báseň tamního německého rodáka Johanna Karla Krska, správce a pasáček německého rodáka Johanna Karla Krska, správce a pasáček krav.
2: Šel jednou správce se svým pánem na jeho panství přes pole, spatřili kluka pást ke škodě, však zmerčilo je pachole. Dnes toho kluka musím dostat, křik správce, jak když vystřelí. Vždyť včera pásl těch 7 krav, dokonce v panském jeteli. Jak kdyby to ten pasák slyšel, v ten okamžik byl za vodou. A těch krav 7, jak by čuli, hned za tím malým nezvedou. Přes široký potok nemohl se přebrodit z pánů jediný. Tu volal správce, jak ho drží, začínal už mít vidiny. Pojď, malý, řeknu ti tajemství o naší tuhle jasnosti. Jen si to nechte, křik klučina, k vám nejdu, mám svý starosti. A pak, kluk jak já nemusí snad hned o každým lejnu drby znát.
1: Tomu říkáš romantika? Já z tebe budu mít smrt.
0: Tak to je přímo pro tebe příští díl, kde si ukážeme, že i o posledních věcech člověka se může pojednávat i nevážně.
1: Vážně?
0: Smrtelně.
1: Tak to jsem zvědavá. A doufám, že vy, milí posluchači, také. Loučí se s vámi Františka
0: a Marek.

jsme doputovali a příště nás čeká už jenom smrt a poslední věci člověka. Slyšeli jste pozvání Františky Dudkové Párysové a Marka Sekery. Ukázky z literárních děl načetla opět herečka Miroslava Pleštilová a herec Svatopluk Šuler. Seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gojdy a v režii Vladimíra Ruska letos na jaře. Děkujeme. A to už je pro tuto chvíli všechno. My se můžeme slyšet třeba už zítra, 6. července, ve svátečním vysílání po 12. hodině v písničkách na přání. Těší se Tomáš Beneš.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Katastrální úřad kontroluje v Jablonci nad Nisou správnost údajů v katastru nemovitostí. Vedení České Lípy chce zajistit teplejší vodu v koupališti Dubice. Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dnes nás čeká v Libereckém kraji zataženo, postupně na většině území přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frečová. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic. Cílem je ověřit, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka k projednání. Úředníci budou kontrolovat zejména stavby s pevným základem, které mají výměru nad 16 metrů čtverečních. Zaměří se také na změny obvodů budov, druhů pozemků a způsobu jejich využití. Revize se netýká nového měřování hranic pozemků. Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště pořídila Českolipská radnice doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady.
2: Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Cílem je vyčistit a tím i zrecyklovat až 80% vody, která by jinak odtekla, musela být nahrazená novou. Organizace Sport už 4 roky recykluje vodu i v krytém bazénu. Za tu dobu takto zpracovala přes 11 milionů litrů. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou začal fungovat letní režim městské hromadné dopravy. Aktuálně nejezdí školní linky a taky linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšeně. Na ostatních linkách nejezdí o prázdninách spoje označené čísly 40 a 44. Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113 linka 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
3: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů. Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni, na Českolipsku mohou teploty vystoupat k 22 stupňům, na horách 13 až 16. Vítr bude vát mírný severozápadní, s nárazy může dosáhnout místy rychlosti 55 km v hodině. Rozptylové podmínky převážně dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jirásková. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
5: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývá.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
3: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
2: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
3: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
2: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
3: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
2: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
3: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
2: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
3: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
2: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
3: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
2: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
3: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
2: Těsto na trubičky odpočnulo.
3: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
2: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
3: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
2: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
3: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
2: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
3: je dobrý je stáhnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
2: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
3: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
2: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
3: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
4: Čokoláda, no.
2: Pak s tím uděláme co?
3: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
2: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
3: Je to tak, budeme plnit.
2: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
3: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
4: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem ji válel.
2: Je to no, linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
3: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
2: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
3: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
2: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
3: Já se moc těším, já si to snad pustím.
2: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

nechať zapomenúť, srdce bolaví. Orav a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími odznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu pomalou tím.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou
2: a Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Vlastně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom
3: a na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádný prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedí na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtěška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtěška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170

0: nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda chce do 2 týdnů ve sněmovně prosadit obnovení EET. Kvůli pádu lanovky na ještě z října 2021 podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 firmu. Rokytnice nad Jizerou opravuje památník obětem válek v 19. století. Dnes nás čeká zataženo, postupně na většině území přehánky a teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
2: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme, musíme stihnout. Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
1: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Státní zástupce podal žalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Dráhy už předtím uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvočí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Vedení Rokytnice nad Jizerou na Semilsku opravuje památník obětem válek na Dolním náměstí. Město o tom informovalo na svém webu. Celkové náklady vyjdou na téměř 400 tisíc korun. Většinu pokryje státní dotace a práce by měly skončit do října.
3: Kamenný památník před radnicí opravují restaurátoři. Podle odborného průzkumu památník stabilizují, opravují odpadané kusy a obnoví kamenné a kovové části. Památník pochází z roku 1908 a slouží k připomínce rokytnických vojáků, kteří padli při okupaci Bosny a Hercegoviny a prusko-rakouské válce. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Na letišti v pražských Belých ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka se už armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí i s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky lidí se ale stále pohřešují.
0: Počasí.
1: Dnes nás čeká zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno a na většině území přehánky, ojediněle také bouřky. Teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být převážně velmi dobré a bio je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přeji hezký den. Právě začíná speciální setkání u mikrofonu. Proč speciální? No řekněme ve způsobu komunikace. Já sedím tady ve studiu v Liberci, dnešní host ve studiu Českého rozhlasu v Karlových Varech. No a proč tohle řešení? Tak pokud posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, víte, že informujeme o právě probíhajícím filmovém festivalu. No tak mě napadlo, že by bylo zajímavé dozvědět se nejenom o slavných účastnících akce, ale také o zázemí, o místě, kde probíhá to hlavní. Na druhé straně je generální ředitel slavného hotelu Thermal Vladimír Novák. Pane řediteli, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: No a dobrý den vám posluchačům ze setkání u mikrofonu přeje také Pavel Kudrna.

0: Tak ještě jednou dobrý den, setkání u mikrofonu začíná. Dnešním hostem je tedy generální ředitel hotelu Thermal v Karlových Varech, pan Vladimír Novák. Pane řediteli, ještě jednou krásný den.
1: Krásný den.
0: Jak máte ve Varech?
1: Tak slunečno, jsem tam nějaký mráček, takže myslím, že ideálně, ideální počasí.
0: No, my se dovídáme v našem vysílání perličky o průběhu festivalu, ale vlastně nikdo se příliš nezamýšlí o místě, kde probíhá to hlavní, a to je právě váš hotel. Teď pominu slavný, teď se neurážte, možná slavnější, historičtější hotel PUB, ve kterém účastníci také spí a také, jak se říká, existují a fungují. Ale ten váš hotel, ten je vlastně tím hlavním místem, kde probíhá filmový festival. Ale já se k němu dostanu, já se prvně dostanu k vám, protože já jsem požádal vaše kolegy, aby mi na vás něco prozradili, tak to jsem se dověděl fůru věcí, tak postupně na vás budu, jak se říká, chrlit, ale poslali mi váš životopis, respektive pracovní životopis, a já tedy musím říct, já to nedovedu ani přečíst, co vy všechno jste studoval, co vy všechno umíte, co všechno jste řídil. Pane řediteli, můžete nějak mně, jednoduchému, prostému člověku a našim posluchačům vysvětlit, jak jste se vůbec dostal k ředitelování v hotelu?
1: Tak během vlastně z začátku nebo na základní škole, tak že přišla revoluce. A já jsem se tak nějak, jako věděl jsem, že jsme kdysi dávno měli, nebo můj praděda měl hotel, hospodu, a mě se tak nějak říkal, no tak to je super po revoluci, že bych si mohl tu restauraci nebo hotel jako obnovit, takže to moje rozhodování o tom, kam půjdu na školu, bylo vlastně hotelová škola. Tehdy to velmi složitě se tam dostat, protože nás bylo zhruba 480 a brali nás 80 na hotelovku do Mariánek. A ve chvíli, kdy jsem se dostal do Mariánek, tak vlastně asi shodou náhod a díky přispění několika učitelů, pánů učitelů s velkým P, jako byl ředitel hotelovky Jirka Chum nebo pan Musil, šéf odborného výcviku, který někdy na konci prváku řekl, ty bys mohl tu akci, kterou jsem neobsluhoval, nevařil jsem, ty bys to mohl šéfovat, a takhle se to se mnou táhlo. No a po hotelovce sice jsem si myslel, že budu dělat úplně něco jiného, že budu burzián, nebo že budu někde se plavit na zaoceánský lodi a tak dále, tak jsem postupně se došel k tomu, že šéfče, drž se svého kopita, a začal jsem vlastně v malém hotýlku. Ještě jsem si odjel naučit trošku anglicky, protože ty naše jazyky, které jsme měli tři vlastně na hotelovce, tak ta angličtina byla vlastně nejslabší. Tak jsem se odjel do Austrálie naučit anglicky a pak jsem vlastně začal v malém hotýlku v Lánech. Postupně pak ten hotel byl převzatý větší firmou, tak jsem přešel na Václavský náměstí a z Václavského náměstí jsem si odskočil na pár let do Plzně, kde jsem vedl větší a větší hotel, a z Plzně jsem zase přeskočil do Aquapalasu nebo do Čestlic, do velkého hotelu. No a pak jsem byl osloven, jestli bych nechtěl náhodou jít do Varu řídit hotel Thermal před začátkem rekonstrukce. To je takový hodně zkrácený životopis.
0: No, já tady mám čtyři stránky toho vašeho životopisu. Vy jste vyjmenoval právě ta města Lány, hotel Classic Lány, tady mám psáno.
1: Ano,
0: pak mě zaujal ten akvapark, ale to tam, myslím, hotel jste řídil nebo koupání?
1: Já jsem měl na starosti hotel plus gastronomii v akvaparku, což jsou všechny ty mokré restaurace, grillbary a jiné, takže že tohle bylo moje dílo tam. No.
0: Takže koupačku jste neřídil, jak se říká?
1: Ne, bazény jsem nekontroloval.
0: Vy bydlíte, kde tedy bydlíte vlastně teď?
1: Tak já to řeknu, papírově jsem v Lánech.
0: Papírově v Lánech, jinak spíte v hotelu?
1: Jinak to ne, ale jinak bydlím kousek od Lán v malém městečku, kde právě ten praděda mýval ten hotel.
0: Do práce to máte kolik kilometrů?
1: 85.
0: Je to trošku z ruky. A teď se budu ptát trošku, to tady nemám psáno, nebo aspoň jsem se nedíval pořádně, vy jste přiznal jste manželku a děti?
1: Ano, nepřiznal jsem manželku děti, ale přiznávám, mám manželku a dvě děti, dvě malý, respektive velký holky, které jsou ještě malý.
0: A to jim nechybíte, protože jak vy to máte vlastně, jak to funguje tady ta vaše doprava, těch 80 kilometrů, hotel, domov?
1: trošku jako stavit dálnic, protože víte, že D6 se staví dlouhodobě a mně se to tak jako děje při těch mých, řekněme, hotelích, že když jsem začal jezdit do Čestlec, tak se dostavil Pražský okruh, teď se mi dostavuje D6, každý kilometr dálnice je zrychlení, dneska je to zhruba hodina cesty, ale když si to vezmete, tak za hodinu z Lán nebo ze Nového Strašecí, tak jste v Praze v centru, takže vlastně to dojíždění, jestli dojíždíte kolonou po Praze půl hodiny, anebo jestli jedete, sednete na dálnici, jste za minutu a za hodinu sedíte v kanceláři, takže to je, bych řekl, že srovnatelné s dojížděním do Prahy.
0: Já když jedu z Liberce na poradu na Václavské náměstí nebo na Vinohradskou, tak to mám asi 50 minut na kraj Prahy a pak 2 hodiny přes Prahu.
1: Přesně
0: teda musím říct to.
1: Helejte,
0: jak to. V jakém poměru to máte? Hotel, Karlovy Vary, domov, flány, manželka, děti. Jak to řešíte? Týden jste pryč nebo denně dojíždíte?
1: Víceméně denně dojíždím a pokud mám něco, řekněme, co můžu oddělat doma, tak to dělám doma, anebo když mám jednání v Praze nebo za partnery, tak pak třeba už ten zbytek dne vlastně trávím na počítači. Či doma. Takže víceméně celý týden jsem ve Varech a jenom tak odskakuju.
0: Naším dnešním hostem je Vladimír Novák, generální ředitel hotelu Thermal v Karlových Varech a vy posloucháte Setkání u mikrofonu.

0: Setkání u mikrofonu dnes prostřednictvím rozhlasových linek Liberec Karlovy Vary hostí Vladimíra Nováka, generálního ředitele hotelu Thermal. Vy jste se zmínil o pobytu v Austrálii, tak vy prý jste hodně cestovali.
1: Za mladá, ano, teď už je to trošku horší, ale ta Austrálie byla takový vlastně tak trochu sen. Jednou jsem se právě při obsluze, já jsem kuchař číšník vyučený v podstatě, nebo vyučený z hotelovky, není vyučený, je to maturita, ale tak jsem se, byl nějaká večeře a tam byla skupina cizinců, jsem si myslel a do doby, než platili, byl velice celou dobu anglicky a pak ta jedna z těch, co platila ten účet, tak na mě začala mluvit česky a říkám, tyjo, taky bych chtěl umět taky, takhle anglicky. Tak jsem se v podstatě, byl někdy v listopadu a v lednu jsem seděl v letadle do Brisbane, do Queenslandu. A to, i když teď o tom takhle mluvím, dlouho jsem o Austrálii nepovídal, tak to pro mě to byl takovej, jako, představte si dovolenou, kdy chodíte občas, nebo chodíte do práce, učíte se jazyk a prostě ten jejich Don't Worry Be Happy tam prostě funguje naprosto a Queensland ještě jako je takový ten sluneční stát, kde prostě sluníčko a pohodoví lidi a celkový to bylo prostě, pro mě to byla dovolená, ale skvěle jsem se samozřejmě zlepšil v angličtině a viděl jsem kus světa. No.
0: Ono to zní romanticky. Dobře, vy jste říkal, sedl jsem na letadlo, doletěl jsem tam a tam, ale to jste si nějak musel připravovat, domlouvat, nebo jste letěl, jak se říká, na blind, tam jste vystoupil z letiště a rozhlédl, kam půjdu, nebo jak to fungovalo?
1: Ne. V té době jsem dělal číšníka, tak jsem si zaplatil, tehdy myslím si, že na půl roku jsem si zaplatil kurzy angličtiny, plus pak jsem se rozhodl, že si udělám ještě certifikát, než dneska se tomu říkal, nebo tehdy to byl FCE, First Certificate of English. A babička mi trošku přispěla na to, abych tam mohl odletět a měl jsem na první měsíc, myslím si, že zařízený ubytování a pak už jsem se musel tak nějak vydělat peníze brigádami, což je výhoda v tomhletom oboru, že samozřejmě číšníci a kuchaři jsou po celém světě, takže ta možnost přivýdělku tam existovala. A pak po půl roce, když už jsem si udělal First Certificate, tak jsem vlastně přešel ještě na Business College, abych se trošku jakoby pobavil víc s Australanama rodilými, nebo s rodilými Australany a tu angličtinu posunul ještě kousek dál a nakonec jsem tam vydržel rok.
0: Takže to vám dalo v tom jazyku nejvíc?
1: To mi dalo v rámci angličtiny nejvíc. Samozřejmě je to australská angličtina, pořád je to tam asi cítit, ale vlastně angličtina se dostala před francouzštinu, která je mým takovým jako srdcovým jazykem. Sice blbě píšu, ale snad docela dobře mluvím.
0: No, vy mi teď trochu naléváte jaksi snižování sebevědomí, protože já se učím německy od 6. třídy, rusky asi od 3. třídy, rusky bych se domluvil. Německy jsem se učil velmi intenzivně a když mě zastavila dopravní policie kvůli přestupku v Německu a spustila na mě, já jim vůbec nerozuměl. Vám rozumí třeba, řekněme, když přijdete do Anglie, tak vám rozumí tu vaši australskou angličtinu?
1: Naštěstí jo. Jako ono, je to přece jenom už je to spoustu let a ani nevím, jsem to, radši to nepočítám, ale ta angličtina má spíš v nějakých niancích, má takový jakoby odskok jako zamlčuje a gdej mate a jiný, ale to jsou spíš takový ty srandy, co se povídají pak v hospodě.
0: A v hotelu jaké jazyky nejvíc využijete?
1: Angličtinu. Angličtinu občas samozřejmě, když na vás promluví nebo slyšíte po chodbě a vidíte tam někoho zmateného a slyšíte ten francouzský přízvuk třeba nebo francouzskou angličtinu, tak to mě pobaví a většinou se do toho hovoru vložím a nebo do tomu hostovi něco pomůžu. Užil bych, samozřejmě němčina je podstatným pro nás, vlastně nejdůležitější klienti jsou vlastně Češi, hned po nich Němci a potom je to vlastně Blízký východ. Hodila by se mi arabština, ale to jsem se za tu chvíli, co jsem byl někde v Arábii, jsem se nenaučil. Takže...
0: Tak těch tam asi teď budete mít nejméně, ne? Z této země.
1: Samozřejmě teď je to trošku komplikované, ale z Blízký východ některé státy jsou opravdu propadlé na nulu oproti loňskému roku a jsou to ty vlastně klienti, kteří jezdí na léčení na 2-3 týdny, někteří na měsíc a o část této klientely jsme přišli.
0: Jak když jsem bydlel teď chvilinku, teď se neuražte ve vašem konkurenčním hotelu na kopci v tom velkém, tak tam mě strašně překvapilo, kolik bylo Rusů. Co to je za Rusy? Protože samozřejmě jsme si říkali, no tak blokáda, ignorujeme je, teď samozřejmě víme proč. Kde se tam bere tolik ruských klientů?
1: Tak Vary do, řekněme, do Krymu, do toho roku 2014, tak byly samozřejmě velmi ruskojazyčným jakoby městem v rámci klientely. Pak to opadlo a ty klienti, kteří dojíždí nyní, tak většina z nich je takzvaná ruskojazyčná menšina v Německu, kde jich je zhruba 7-8 milionů, aspoň co máme nějaké statistiky. Takže jsou to většinou Němci, rusky mluvící Němci.
0: Takže trvalé bydliště v Německu
1: přesně tak.
0: Prostě na rekreaci.
1: Jedou na rekreaci tak nějak zvykově, můžu to tak říct, že samozřejmě jsou zvyklí z historie jezdit do Varů a do Mariánek, ale ty Vary vždycky byly jako top pro ně, takže to je tato skupina Němců, jezdí hodně v těch mimo sezónách nebo nízkých sezónách. Hezky česky říkám, že jsou skoupí na kopějku.
0: Skoupí na kopějku, ano. Ale u večeře jsem měli čili k světu, musím říct, když tam byly švédské stoly. No já jsem tam taky viděl, musím říct, a teď prosím neberte to některak pateticky, přijeli z Ukrajiny s ukrajinským luxusním vozem, jeho cena začínala na 5 milionech, vystoupili dva páry, musím říct, oba páry byly krásně zmalováni, ženy měly zlaté tenisky, zlatou kabelku, zlatou bundu, asi tak 5 kilo zlata. A co je tohle vlastně za Ukrajince? Co to je? Teď nechci říct, a teď, aby se zase neurazil někdo, nějací mafiáni, nebo kdo to může být?
1: No tak já myslím, že stejně jako u těch rusky mluvících, tak jsou v podstatě tady v Čechách fungující, nebo respektive na Ukrajině fungují firmy, anebo a ty lidi, kteří mají ty peníze, tak si je, řekněme, užívají mimo Ukrajinu samozřejmě. A jestli jsou to podnikatelé, jestli jsou to nějaký vlastníci nemovitostí, anebo mají už ten biznis přenesený do Evropy, tohle nedokážu posoudit. Mně se hrozně blbě rozlišuje ukrajinština a ruština, musím se omluvit, ale to právě, že ten dojem možná těch lidí, kteří procházejí třeba Vary, že tady pořád ta ruština slyšet, ale já to nedokážu, i když jsem se ruštinu učil 2 roky, tak ještě za totality před revolucí, takže nedokážu to rozlišit a nevím, úplně nemůžu.
0: Tak aspoň pomoct. Proti mě v jednom jste žabař, já se ruštinu učil od 3. třídy základní školy, takže já to poznal podle značky na autě, to, co si budeme povídat.
1: Jasně.
0: Tak naším hostem setkání u mikrofonu je generální ředitel hotelu Thermal. Za chvíli se podíváme do hotelu. Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu, Vladimír Novák naším hostem. Pane řediteli, hotel Thermal, to je klasika. Když se řeknou Karlovy Vary, tak já bych dokázal vyjmenovat tři hotely, to je Thermal, Pup a no a ten třetí na tom kopci, kde
1: Imperial.
0: Jsem byl. Imperial. Vidíte, skleroza je všemocná. No a ten váš hotel, tak ten prochází zásadní rekonstrukcí, nebo procházel, v jakém jste stádiu té rekonstrukce?
1: Já musím říct, že stále prochází. Ta budova byla vybudována v 70. letech. Příští rok máme hezké kulaté jubileum, bude Thermalu bude příští rok 50. Takže velice pěkný ročník, nicméně za dobu vlastně po revoluční se dlouho řešila majetkoprávní věci a vlastně do té budovy se příliš neinvestovalo, takže v roce 2019 se začalo vlastně s největší rekonstrukcí od otevření. Neznamená to, že by všechny věci v hotelu byly do roku 2019 původní, to ne, ale ty zásadnější technologické celky, jako topení, chlazení, část pokojů, vlastně teprve prošla tou rekonstrukcí od roku 2019. Zvenku, řeknu to tak jednoduše, zvenku už se ten termál nezmění, ani bazén, ani ta budova přilehlého bazénu se nezmění, ta už je prostě hotová, je to zateplené, neteče tam, izolačně je to významně lepší a hlavním cílem bylo vlastně snížení energetické náročnosti. Ta budova konzumovala v cenách nějakých roku 2016 třeba 30 milionů korun za topení elektriku.
0: 30 milionů?
1: 30 milionů v těch cenách před krizových, když to tak řeknu.
0: A teď?
1: Jsme někde kolem 20 a to ještě vlastně i je to sice méně, kdyby to bylo v těch cenách roku 2016, tak jsme někde na 15 milionech a ještě to trošku srážíme dalšími investicemi. Takže ten cíl byl vlastně snížit tu náročnost energetickou, přivést do Varů vlastně do toho hotelu služby aktuální kvality, to znamená 6 pater pokojů ze 13 prošlo rekonstrukcí a v tuhle chvilku doděláváme další 2 patra, respektive teď už jsou hotová a slouží festivalovým hostům.
0: My se k tomu festivalu taky dostaneme. Já vím, že tam byly veliké dohady před tou rekonstrukcí, že tam padaly dokonce návrhy, zbourejte to a tak dále. Hodně jste musel bojovat?
1: Naštěstí jsem teda, tuhle otázku už jsem dostal, jestli bych jako Thermal zboural, postal tam něco jiné, abych to neboural. Musím říct, že čím více se v té budově jako orientujete, projdete si to, tak vlastně ho pochopíte ty souvislosti a ten barák na to, jak je veliký, tak prostě do těch Varů už je zasazený, když se na něj podíváte z Diany, nebo prostě z toho hotelu, jak jste zmiňoval na kopci, tak on je tam tak jako v tom údolíčku, samozřejmě když jako dobře posazený, ale když se samozřejmě jste před ním, pod ním, tak je prostě velký to, ale abyste tam uspořádal tisíci hlavý festival nebo konferenci, nebo tam ubytoval 500 hostů, tak to prostě malý být nemůže.
0: Tam dominantou samozřejmě, když se člověk dívá na Vary, tak je hotel Thermal, hotel Imperial Pup, tak ten je tam, tak ten se tam tak tiše krčí v koutku, ten rozhodně dominantní, co se vzhledu týče, není. Vy tam, já vím jenom, že vy teď děláte nějakou speciální rekonstrukci, to mi prozradila vaše kolegyně paní Markéta Strádalová, že tam bude nějaké speciální propojení, že když se ubytujete, uvidíte ze všech stran na všechny strany Varů, co měla na mysli?
1: Tak vlastně hotelové pokoje, jeden hotelový pokoj na každém patře má skvělé 3-metrové okno, kde koukáte na Mlýnskou kolonádu. Ale vlastně v kontextu festivalu neměli jsme žádný pokoj extra luxusní, který by koukal dolů na plochu, na červený koberec a vlastně na ty, jak říká někdo architekti, ty dortíky, které jsou tam ty architektonické baráčky, které koukají z té stráně naproti. Takže vlastně teď jsme spojili dva pokoje v jeden a má vlastně speciální balkon, z kterého vlastně vidíte od bazénu přes celé město až na Krušné hory a je to vlastně pro nás to bude vlastně, ještě není dokončený, ten ještě chvilku potřebuje, ale bude to pro nás vlastně nejlepší, absolutně nejlepší pokoj, něco jako prezidentské apartmá.
0: Tak nebo... mi ho rezervujte, asi vemu hypotéku a nějak tam na dva dny přijedu.
1: Já myslím, že to nebude tak strašné.
0: Nebude to tak strašné. Mě říkala kdysi paní ředitelka z PUPu, říká vždycky, když se budete ubytovávat, tak smlouvejte, jsou pultové ceny a pak jsou reálné ceny, na které můžeme jít třeba, nevím, jestli to platí i u vás, ale to, o tom se nechci bavit. Já jenom to koupání nahoře, to zrekonstruované koupání, kam se dá vlastně z toho vašeho hotelu projít, to je vaše hotelové?
1: To je, je to naše, je to hotelu, nicméně provozovatelem je, je samostatná společnost, nebo tato má od nás pronajaté, nicméně stavili jsme to my a vlastně ten hlavní záměr si myslím, že byl splněn a to je vlastně přinést možnost se vykoupat ve 100% vřídelním prameni.
0: A o koupání my si budeme povídat zase po písničce, protože tam je spousta zajímavostí. Jenom připomenu, že si povídáme po rozhlasových linkách. Pavel Kudrna, moderátor, sedí v Českém rozhlase Liberec. Pan Vladimír Novák, ředitel hotelu Thermal, sedí ve studiu u našich kolegů v Českém rozhlase v Karlových Varech, čímž je samozřejmě také zdravím. No a za chvíli se budeme věnovat léčení. A nebojte, i na ten festival dojde.

0: Samozřejmě, když se řekne Karlovy Vary, tak hosté od nás i ze světa si řeknou ano, slavné lázně. A je to tak i v hotelu, kde ředitel je náš dnešní host u setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Vladimír Novák, tak to stejně funguje. Pane řediteli, já jsem kdysi byl pod tím hlavním vřídlem a viděl jsem trubky, které jsou zanesené tím vřídlovcem. Jak vůbec se k vám dostává voda z té dálky? Jak tohle to vůbec funguje?
1: Vřídla vlastně jsou pod vřídelní kolonádou, jsou nádrže, z kterých vlastně voda gravitačně, bez čerpadel vlastně teče podél řeky v takových momentálně opravovaných a vyměňovaných trubkách až k hotelu Thermal a pak končí až vlastně v Alžbětiných lázních. My máme pod hotelem Thermal, dříve jsme tam měli 600 kubíků vřídelní vody, dneska tam máme zhruba 200 kubíkovou nádrž, z které my si tu vodu bereme jak pro náš balneoprovoz, to znamená koupele, zdravotní procedury, ale podstatnou a hlavně největší část, vlastně dá se říct půlku té vřídelní vody tady ve Varech, spotřebuje náš bazén. A ta voda vlastně má nějakých 65 stupňů, čerpáme ji, dá se říct, skoro nepřetržitě nahoru do bazén, pod bazén, kde jsou tepelná čerpadla, která tuto vodu schladí na koupatelných 40 stupňů. No a v tom se vykoupete a my tu vodu ale ještě nevylíváme do kanálu hned, nefiltruje, je to nefiltrovaná voda, nesmí to být filtrovaná, nesmí to být čištěné, proto má určitý zákal, je plná minerálů. No a na konci dne jenom se dopouští vlastně čerstvou vodu, tou čerstvou vřídelní vodou. Doporučuje se zhruba 20 minut, když byste se koupal, tak zhruba 20 minut, pak si dát odpočinek. Je to celoročně a je to venku, což je prostě neskutečná výhoda. Vy z vody vidíte na Mlýnskou kolonádu, samozřejmě na Thermal. A když se prohřejete zhruba po těch 20 minutách, tak i v zimě si můžete lehnout na lehátku, jako taková obrácená sauna, když to tak řeknu.
0: Nechat na sebe sněžit.
1: Nechat na sebe přesně tak, tak sněžit.
0: To asi nebudu využívat, tuhle tu proceduru.
1: No, a my si s tou vodou ale hrajeme hodně s energiemi, protože samozřejmě i to byl vlastně cílem té rekonstrukce, takže ta voda vlastně i po tom, co skončí ten den, tak my tam nemůžeme nechat, protože jak jste viděl to pod tím vřídlem, tak ten vřídlovec je, jak voda chladne, ta minerální, tak se usazují ty minerály a krystalizují a vlastně zacpávají ty trubky, tak by nám v podstatě za chvilku z toho bazénu byla taková jakoby vřídlovcová vlastně jeskyně, takže my jsme vlastně musíme každý den ten bazén vypustit, tu vodu dáme do separátní nádrže, z které si ještě odebereme teplo, bazén se vyčistí a připraví se na druhý den na ráno, kdy se zase napouští úplně čerstvou vodou.
0: A vy využíváte třeba to teplo jako nějakou rekuperaci, přesně třeba ohřevu, topení nebo něco?
1: Přesně tak, je to, využívá se to pro ohřev toho druhého bazénu, který má, takže to vřídlo má kolem 40 stupňů, 38-40 stupňů a ten druhá část toho bazénu, která je čistá bazénová, tak to má nějakých, teď jsem 28-30 stupňů. A využíváme to teplo právě na ohřev nebo na ohřev teplé užitkové vody pro sprchy a další a vytápění.
0: Tak vyjedete zadarmo v podstatě.
1: Cashby, není to úplně perpetuum mobile, ale je to významný, pokud systémy fungují všechny, jak mají, tak je to významná úspora v tomto duchu, jak těch prvních 20 stupňů schlazení, tak pak to odebrání do kanalizace, ta voda odchází zhruba 8 až 10 stupňová.
0: Když se řekne jedu do lázní, jako lázně, třeba název lázně Bělohrad nebo tak, a pak se řekne jedu do hotelu, tak tam je taková psychická bariéra, protože jedu do lázní, tam mě budou léčit, jedu do hotelu, tam budu spát. Vy máte plnohodnotné lázně?
1: My jsme lázeňské zařízení už od dob socialismu v podstatě, kdy se lázně vybudovaly dříve, fungoval Thermal, že se docházelo za těmi procedurami do Alžbětiných lázní nebo do jiných tady po Varech, ale v průběhu času se vlastně vybudovalo kompletní balneocentrum, takže máme podvodní masáže, vodní koupele, bahenní koupele, respektive rašelinu. Máme tým lékařů.
0: Dá se vymyslet v tom lázeňství něco nového třeba?
1: Určitě přicházejí nové postupy, změny procedur v typu počtu minut nebo v přístrojovém vybavení. My se snažíme samozřejmě hledat také nové věci. Někde vám může chybět personál, někde zase se vyvinuje nový přístroj třeba na pánevní dno, nebo máme teď suché masážní vany, kde si lehnete a masíruje vás, řeknu, tryska vody, i když na sucho. A nebo třeba v různé ukrášlovací, jako jsou kosmetické a další věci, které vlastně k těm lázním taky patří.
0: Si pamatuju z jedněch lázní masáž zlatými plátky obličeje. Mm-hmm. Jsem říkal, to musí být úžasné. Stálo to štangli zlata, nevím, jak to bylo účinné. Pane řediteli, festival za chvíli.

0: Ano, já jsem slíbil, že se pobavíme také o festivalu, ostatně tím jsem začal. No u vás ten Červený koberec je typický, tuším, že jednou jsem tam viděl, když jsme tam odtamtud vysílali výlety Českého rozhlasu, tak byl modrý dokonce a pak jste se zase vrátili k červenému. To byl nějaký experiment?
1: Když jste naposledy, myslím si, že byl v termálu, byl modrý z jediného prostého důvodu, že k festivalu patří i Variace, což je projekt festivalu plus České filharmonie. A ty jsou modré, takže vlastně tehdy vlastně Česká filharmonie se chystala na zájezd do New Yorku, do Carnegie Hall a ten koncert první vlastně Mou vlast a Glagolskou mši odehrála v termálu vlastně, tak proto tam byl ten modrý koberec.
0: Vám tam po něm chodí ty nejslavnější filmové hvězdy, vy tam máte takovou fotogalerii, si tam ještě na té chodbě, kdo tam všechno prošel, tak s čím jste se setkal, s kým jste si poplácal po rameni a udělal si selfiečko?
1: To je dobré na termálu vlastně jednoduché říct, že vlastně všichni, co byli od těch 50. let nebo od 70. let v termálu, jako na filmovém festivalu, jako hvězdy, tak všichni byli v termálu. Já s kým jsem si popovídal, mě třeba zbavilo, jsem skončil nějakým způsobem asi na hodinu s Jeffrey Rushem, což je králová řeč, zrovna Australan, typický Australan, úplně jako dokonalej. Takže jsem s ním asi hodinu sám, jenom tak si povídal o tom, jako o jeho díle a až mě překvapilo ty jeho návaznosti na Českou republiku a na české mimy a vůbec české filmy, což mě překvapilo.
0: Takže znal tohle film, taky?
1: Velice, velice jeho první zahraniční film točil v Čechách. Jo, takže v Paříži jezdil, co říkal na Volka Polívku a na Borise Reznera, jakoby na mimi českýho, takže takovýhle jako souvislosti. Já mám vždycky z každého toho festivalu, a přiznám se, jako ředitel termálu jsem před mým nástupem do té pozice, jsem nikdy fyzicky nebyl na festivalu, takže pro mě jsem nováčkem proti všem organizátorům, jako je Krištof Mucha a samozřejmě pan Bartoška a další, jsem úplný mlíčňák a vždycky mám jenom jedna, dvě zážitky, takový ty hlavní z toho festivalu a to mi vždycky jenom vydrží na ten rok.
0: My samozřejmě vždycky známe takové to hlavní, to znamená ten ceremoniál ve vašem filmovém sále a potom probíhá recepce, předpokládám, že u vás nebo v PUPu?
1: Ne. Začátek je vždycky v termálu. Troufám si tvrdit, že ten začátek je takový noblovější, je to víc, to očekávání je tam cítit, dá se říct, je ve vzduchu. A ten catering v podstatě v rámci openingu z větší části, z velké části děláme my. Je to prostě pro nás taková prestižní akce, dohromady se na tom openingu vlastně otočí zhruba 1200-1500 lidí vlastně.
0: A ty hvězdy mají za povinnost být tam na tom večírku, předpokládám, že to mají ve smlouvě.
1: Ono to má více úrovní, když to tak řeknu, a různých prostor, do kterých hvězdy přicházejí a kde se pohybují. Ano, ale pak těch akcí, které se konají v průběhu festivalu, je několik, takže, nebo desítky, takže ty se můžou konat i někde jinde, ale při tom openingu jsou všichni v termálu.
0: A teď mi řeknete, kdo z nich se tam opil a nesli jste ho na pokoj.
1: Tak já si nepamatuju nikoho, to se nestalo a i kdyby se stalo, tak se o tom
0: neprozradíte mě, to je úplně jasné, samozřejmě. Dobře, prozraďte tedy nějakou perličku z toho festivalu, z toho setkání s těmi hvězdami. Vzpomenete na něco?
1: Tak já nevím, z Loňska třeba Michael Douglas vlastně, když si šel, řekněme, odpočinout po tom prezentaci, že, jeho filmu, tak nesl tu sošku vlastně, kterou mu vyměnili za ten talíř a když jsem s ním jel výtahem, tak říkám, co je to těžký a on říká, no je to těžký, je to docela těžký, to je jak ta soška z Rolls Royce. No a že vy si znáte všechny znělky festivalové, tak jedna se soškou, kterou právě vymění, tak jsme mu to snažili se v rychlosti vysvětlit, no, že už taková znělka existuje, kdy soška festivalu se ocitne na Rolls Royce jednoho hollywoodského hvězda herce. Takže taková sranda a byl naprosto profesionální ten člověk. Jako prostě na to, kolik toho dokázal, co je za ním, tak prostě naprosto jako normální člověk, dalo se s ním povídat a to mě na tom těší vždycky nejvíc, jako tyhle ty zážitky, jakoby lidský, když to tak řeknu.
0: A oni jezdí sami nebo mají sebou manželku, děti, doprovod?
1: Velmi různé, různorodé. Vím, že jsou, někteří mají sebou celou, když to řeknu, více dětí, méně dětí.
0: Tak vy jste, pane řediteli, zvyklí na ty největší světové filmové hvězdy. Když k vám pak přijedou ty naše hvězdičky, tak říkáte si, mi nestojí za to, abych je přijel pozdravit, přijede mi zase nějaká hollywoodská hvězda.
1: Já jsem rád za každého hosta a vlastně i jedno z našich jako sloganů vlastně nebylo. Takových moto hotelu je vlastně feel like a star, to znamená, abyste se cítili jako hvězda. Nám jako týmu Termálu neudělám to, já to nezvládnu obsloužit celý hotel o tisíc lidí, hostů a 500 ubytovaných, takže ten můj tým se snaží a doufám, že to je na něm vidět, že i při tak velkém hotelu je to osobní dotek a ten člověk se tam musí a měl by se tam cítit jako filmová hvězda, a aniž by měl natočený minutový tak. Nebo hodinový hollywoodský film.
0: No. Pane řediteli, vy prý rád pečete, výrobky prý nosíte i na poradu. Co jste upekl naposledy?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem měl nedávno nějaké narozeniny, tak jsem teda stihl na poradu, byly palačinky a lívance jako po ránu. Takže ty jsem zvládl

0: dostali na kafe.
1: Jste vítaný kdykoliv a samozřejmě to je dobré i v termálu vědět, že třeba cukráři jsou naši, takže ty dortíky,
0: které si dáte. Já nechci dortíky od cukrářů, no, já budu dortík od vás.
1: Tak dortík od ředitele bude taky, tak když dorazíte, a budu se taky těšit.
0: Naším hostem setkání u mikrofonu byl generální ředitel hotelu Termál v Karlových Varech. Filmový festival samozřejmě sleduje Český rozhlas Liberec, budeme vás dál informovat. Teď jsme nahlédli trochu do toho filmového zázemí, kde ty hvězdy probíhají. Pan Vladimír Novák, pane ředitel, ještě jednou moc děkuju, ať se vám daří, ať to všechno dobře dopadne.
1: Děkuji a přejte se podívat do Varu a zažijte festival na plné obrátky.
0: No a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec také Pavel Kudrna. Ještě jednou děkuji kolegům v Karlových Varech, že zprostředkovali, že našeho hosta jaksi přivítali a posadili k mikrofonu. Mějte se moc pěkně a děkuji všem. Hezký den i posluchačům.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Obchody jsou dnes i zítra otevřené. Na průtahu Libercem zítra začne omezení mezi obchodními centry Nisa a Makro. Liberecký palác Líbek v létě nabídne koncerty i divadlo. Většinou oblačno, přehánky a teploty kolem 20 stupňů. Takové je dnes u nás počasí. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Foglová. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. I když obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otvírací dobu změnit kvůli začátku prázdnin.
2: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Do poloviny listopadu bude omezený provoz na dalším úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. Ředitelství silnic a dálnic zítra spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku mezi nákupními centry Nisa a Makro. Sjezdy z průtahu zůstanou zachované. Jak uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut, na výjezdu z Liberce pojedou řidiči ve dvou pruzích a na příjezdu do města v jednom. V Liberci v sobotu 18. července odstartuje letní scéna v paláci Líbek. Komunitní středisko Kontakt připravilo program na nádvoří i ve vnitřních prostorách paláce. Letní scénu zahájí letní verze kávového festivalu v sobotu 18. a v neděli 19. července. V dalších dnech můžou lidé do paláce vyrazit například na koncert Dáši Zázvůrkové. Naplánovaných je i několik divadelních představení. Pokračuje zástupkyně ředitele Kontaktu Marie Matějčková.
3: Krásná spolupráce s divadlem FX Sheldy, kteří zahrají své nové představení Pícha a předsudek, anebo spolupráce s naivním divadlem, které na nádvoří paláce Libik zahraje představení Jukebox.
1: Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila, ale aby byl výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%. Referendum vyvolala neparlamentní opoziční strana Demokraté. Organizace hlasování stála v přepočtu asi 300 milionů korun.
0: Počasí.
1: Nedělní odpoledne bude většinou oblačné s přehánkami na většině území našeho kraje. Bouřky by dnes měly být jen ojedinělé. Naměříme 18 až 21, na Českolipsku až 22 stupňů a k večeru čekáme ubývání srážek a místy i polojasno. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 1/38 u křižovatky Dodox. Na vozovce se pohybuje stádo kos bez dozoru. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 12. hodině, vy posloucháte Český rozhlas Liberec a tahle kombinace dohromady dává jediný výsledek. Jsou tu písničky na přání. Až do 13. hodiny nám můžete psát e-maily, psát SMSky nebo nám zavolat přímo sem do studia Českého rozhlasu Liberec a přát si nějakou písničku buď sobě pro dobrou náladu nebo někomu, protože si to prostě zaslouží. Takže, jak říkám, pište, volejte, SMSkujte, my vám rádi zahrajeme. Těmito písničkami na přání vás velmi rád provede Miroslav Holubec.

Kapela Činnasky nám zpívala na úvod dnešních písniček na přání písničku, a to je docela pěkná otázka třeba do takového hospodského kvízu. Jak se jmenuje tahle písnička? Čas pádí, čas letí, Husákovi děti dospěly do Kristových let. Hezký refrén, ale písnička se jmenuje 1970. Tak to byla odpověď. No a teď tady mám tři důležitější odpovědi, alespoň pro naše písničky na přání. Totiž tři kontakty, tři adresy, kam nám můžete zavolat, napsat nebo poslat SMSku. Tak pojďme začít u té SMSky, ta je asi taková nejsložitější. Jednoduše napíšete do své SMSky, do své zprávy, zahrajte Liberec dohromady, potom Mezeru, potom váš text, který by měl samozřejmě obsahovat název písně, pokud možno i jméno interpreta, pokud možno také bez diakritiky, tedy bez háčků a čárek. No a takto upravenou SMSku nám pošlete na číslo 90 011 04. O něco jednodušší je poslat nám e-mail. Tam je důležité, abyste jednak napsali ty informace, které jsem říkal, tedy název písně a jméno interpreta, ale důležitější je, abyste poslali tenhle e-mail na správnou adresu, a ta je následující: zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a asi nejjednodušší je prostě vzít telefon a vytočit telefonní číslo 22 155 37 22. To je číslo přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec, a právě na tomhle čísle my čekáme na vaše písničková přání.

0: Lenka Filipová, krásná písnička věnování. Sice krásná, ale ještě pořád nebyla na přání. Zaradili jsme ji, protože jsme ji tu měli připravenou. Ta písnička, první písnička na přání je tu právě teď, jelikož tu máme první volající, kterou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Míro. Takže písnička, kterou jsme spolu připravili, bude pro úplně všechny známí a přátelé, co zahráváme. Pro všechny mý kolegy, jak se drží, i ty, co který skončili, anebo ty, co teprve skončit budou. A pak by to bylo pro ty, který už jsem dlouho neslyšela volat. Pana Bena Vokála z Hrábku, pana Oldu ze Semil, Zeničku z Lomnice, pana Josefa z Moravy, ten už hodně dlouho nevolal. Kdyby někdo o nich něco věděl, ať vozvou a dají vědět, tak to jsme no samozřejmě pro úplně všechny známí a přátelé, i všechny posluchače, i pro vás.
0: No tak jo, tak já děkuji za to přání, doufám, že všichni slyšeli vaši výzvu a že se ozvou nebo aspoň podají nějakou informaci o těch, které jste jmenovala. Tak já doufám, že písnička se bude všem jmenovaným líbit, vy se mějte moc hezky, držím palce, všechno vyjde, jak má a brzy zase naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Kiršner a Jaromír Nohavica nám zpívali v rámci písniček Na přání a my tady máme další přání, tedy další telefonát. Takže já zdravím, přeji hezké odpoledne.
1: Děkuji za krásné přítání, Míro, tady já tě svídám tu. No, Míro, necháme to jako překvapení pro všechny, co si necháme hrát. Tak poděkování vám, vašim kolegům a kolegyním, aby vám bylo fajn u ty písničky a bylo by to pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami a prostě do všech koutů, kde to poslouchají vaše rozhlas i prostě vašim kolegům, co jsou rozhlasy na Moravě, v Praze a tak dále, v Hradci Královým, no prostě vašim kolegům všude, kde jsou. Ty jsou taky skvělý z Noční Hlinky i z Humoriády, když tam se dovolají lidi. Takže bych to poslala i těm lidem, co volají taky do Noční Hlinky.
0: Tak jo, písnička je připravená, je to překvapení. Vy se mějte moc hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

2,5 minuty po půl jedné posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a teď dáme zase možnost pro změnu našim dopisovatelům. Jedním z těch úplně nejvěrnějších je naše posluchačka paní Sylvie, která nám píše, mimochodem ne sama, ale spolu se svou maminkou paní Jaroslavou, píší nám tedy tyto dvě dámy následující. Hezkou neděli 5. července na svátek svatých Cyrila a Metodě si moje maminka Jaroslava vzpomněla na slovanskou hymnu Hej Slované máte? Cyrilům a Metodějům k svátku, dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům Sylvie a Jaroslava z Prahy. Tak paní Sylvie, máme skladbu Hej Slované, zpívá ji Jarmila Novotná. Nicméně, jelikož je to poměrně krátká skladba, tak já jsem si dovolil ji doplnit o Mou vlast, ne tedy tu od Bedřicha Smetany, na to bychom asi v dnešních písničkách na přání ani v jiných žádných neměli dost času. Já jsem vybral Mou vlast od Michala Prokopa, ale myslím, že to je velmi důstojné zastoupení za Bedřicha Smetanu, jelikož Michal Prokop je samozřejmě velmi známý, velmi dobrý, velmi oceňovaný. Několikrát získal platinovou desku na posledních Andělech. Dokonce získal hlavní cenu a dokonce i cenu za nejlepší album, za Ostraku. No a složil vlastně i hudbu k této skladbě, která je nazvaná Má vlast. No a textařsky myslím, že jsme také vybrali velmi důstojného zástupce českého umění. Text k téhle písni napsal Jiří Žáček, který je, no, řekl bych, historicky jedním z úplně nejznámějších českých básníků. Navíc je držitelem státního vyznamenání. Každý asi zná jeho básničky, jeho kalendář, tvorbu pro malé i velké, ale je také, a to už se blížíme k téhle písni, skvělým textařem. Takže nejdříve si dáme Jarmilu Novotnou a skladbu Hej Slované k dnešnímu svátku, no a doplníme ji skladbou Má vlast od Jiřího Žáčka a Michala Prokopa. Tak pojďme na to.

Některá rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec se právě teď dostali do své poslední čtvrtiny. Pojďme na SMS-kové přání. Dobrý den, prosila bych píseň Tamtami od Petry Černocké. Děkuji, Iveta, Česká Lípa. Takže Tamtamil letí do České Lípy.

Jana Kratochvílová v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. No a do 13. hodiny nám zbývá nějakých 8 minut. To je tak čas na dvě písničková přání. To jedno nám přišlo e-mailem. Chtěl bych zahrát písničku od kapely Činasky Víno. Písnička bude pro všechny posluchače a pro moderátora Libora Boučka, který včera večer byl na Karlovarském festivalu, filmovém samozřejmě, a moderoval v přenosovém vozu Radiožurnálu celý filmfestival. S pozdravem Jan. Nuže, písnička nejen pro vás, ale i pro Libora Boučka, který momentálně v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu. Zas.

Šinasky na závěr písniček na přání. Za nějaké 4 minuty tu bude 13. hodina. Další zprávy, které pro vás celé odpoledne bude připravovat Hana Hauptvoglová. No a pak už se můžete těšit na pokračování zámeckého léta. Vydáte se s Františkem Kinský na první zastávku zámeckého léta a s ním navštívíme zámek Neustupov. Takže zůstaňte naladěni na frekvenci Českého rozhlasu Liberec. My tady máme poslední přání. Naše posluchačka, která si říká Azurit nebo Azuritek, budeme hrát Freddieho Mercuryho, posílá ho nám do Modré ulice, také Šárce z Liberce a také sama sobě, protože má Freddieho Mercuryho samozřejmě ráda, to víme. Také je od rána do večera v práci, dnes i zítra. No tak doufejme, že jí to rychle uteče za příjemných tónů od Freddieho Mercuryho. No a já se s vámi těším na slyšenou zase po hodině 14. ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. Do České republiky se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Česká televize v Kořenově natáčela pokračování pohádky Krakonošovo tajemství. Vysílat se bude na Vánoce a je většinou oblečeno s přeháňkami a teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin v dolní komoře prosadit několik

0: Kolik svých priorit v následujících dvou týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů Olga Richterová po dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
1: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
0: Opozice kritizuje třeba předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici kritiku odmítají, považují to za legitimní nástroj. Do Prahy se dnes ráno vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu, ve kterém byli i dva členové hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Od minulého víkendu pomáhali se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné přeživší ale tentokrát Češi nenašli. Domů se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromadě. Vždy zcela nezávislý. Česká televize připravuje novou vánoční pohádku Krakonoš a básník. Jde o pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. Druhý díl opět režíruje Petr Bebjak a scénář napsala Barbara Johnsonová. Objeví se v ní krakonošské pověsti. Do příběhu budou víc zapojeni obyvatelé podhorského města. Chaloupka Krále Hor se nachází v Kořenově, kde bylo i několik natáčecích dní a postavu Krakonoše znovu stvární herec David Švehlík.
2: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu, a vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický, s jistou nostalgií možná dá se říct.
0: Dnes se návštěvníkům Loretánské kaple v Rumburku otevřely běžně nepřístupné prostory. O netradičních prohlídkách krypty kostela svatého Vavřince a chaputínského chóru i krypty pod svatou chýší informovala tamní římskokatolická farnost. Poslední prohlídka je naplánovaná na 14. hodinu a 30. minutu. Počasí. Neděle je u nás většinou oblačná s přeháňkami, bouřky se dnes přidají jen ojediněle a teploty jsou mezi 18 a 22 stupni. K večeru by srážky měly ubývat a místy bude až polojasno, vítr fouká mírný, severozápadní, místy může v nárazech mít rychlost kolem 55 km v hodině a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/65 mezi Jabloncem nad Nisou a křižovatkou Rádlo. Pracovníci údržby sekají trávu a pohybují se v obou směrech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vy kupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kusli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty jsi ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku jako upravený, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavili do dnešní podoby, no a přistavili k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantil z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal. Moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tematiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu když zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře.

jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidé by si při koupání v přírodě měli dát pozor na kvalitu vody. Katastrální úřad kontroluje v Jablonci nad Nisou správnost údajů v katastru nemovitostí. Kraj znovu podpoří zájemce o studium na lékařských školách. A zítra čekáme velkou oblačnost, deštivo a teploty do 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké sváteční odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste, lidé by si ale podle nich také měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, například kožní vyrážky. Pokračuje praktická lékařka Lenka Vavrušková.
2: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
0: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září hygienici pravidelně kontrolovat. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů je na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody.

0: Senátně soud začala revize údajů katastru nemovitostí, informovala o tom mluvčí jablonského magistrátu. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic a ověřuje, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci úřadu zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka nemovitosti k projednání.
1: Úředníci budou kontrolovat zejména stavby s pevným základem, které mají výměru nad 16 metrů čtverečních. Zaměří se taky na změny obvodů budov, druhů pozemků a způsobu jejich využití. Revize se netýká nového zaměřování hranic pozemků. V Rýnovicích budou kontroly trvat do jara 2027, ve Vrkoslavicích do léta stejného roku. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj dá v příštím školním roce na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách téměř 1,7 milionu korun. Je to víc než v uplynulém školním roce, kdy měl kraj připravený 1 milion. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj podpora zvyšuje šanci, že se lékaři po studiu vrátí pracovat do Libereckého kraje. U velkého lesního požáru v Portugalsku zasahuje 12 hasičů, informuje o tom portugalská televize RTP. Požár spálil plochu asi 13 000 hektarů v okrese Viseu, zhruba 60 kilometrů jihovýchodně od Porta. Tamní úřady předpokládají, že se oheň podaří dostat pod kontrolu ještě během dneška. U požáru pomáhají také hasičské letouny ze Španělska a Itálie i 118 španělských hasičů. Portugalsko zasáhla vlna veder s teplotami kolem 40 stupňů Celsia.
2: Počasí.
0: Večer může být místy i polojasno, jinak u nás bude v noci oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami od 15 do 12 stupňů. A sváteční pondělí bude většinou zatažené s občasným deštěm nebo přeháňkami a ještě trochu se oproti dnešku ochladí. Naměříme 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice třetí třídy z Rynoutis do Hrádku nad Nisou je uzavřená, pracují tam stavbaři, jezdí se přes Bílý kostel nad Nisou a po silnici 1/13. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jsou 4 minuty po 14. hodině, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec začíná pohodové odpoledne. Dvouhodinovka informací, zajímavostí a zprávyček, ale také písniček, bez nich by to nešlo. Takže o čem bude řeč tuto hodinu? Třeba o počasí. Zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, to vás určitě bude zajímat. Nebo o kyselinách, nebojte, jen o těch, které máme ve vlastním těle. Vydáme se na loutkářskou Chrudim, ale nejdřív Vánoce. Noce. Ano, už teď o letních prázdninách. U filmařů to tak bývá, že léto se točí v zimě a Vánoce v létě. Na vánoční svátky bude Česká televize vysílat novou pohádku Krakonoš a básník. Jde o pokračování prvního filmu Krakonošovo tajemství od režiséra Petra Bebiaka s hvězdným obsazením. Krakonošova chaloupka, jak známo, stojí v Kořenově na Jablonecku a právě tam proběhlo několik natáčecích dní. My jsme byli u toho, poslechněte si to už za chvíli. Tak tedy hezký poslech a pohodové odpoledne.
2: Pohodové odpoledne s Miroslavem Holubcem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: chystá.
1: Srdce nehasnou, Charlotte Ella a Karel Gottovi. Slyšeli jste v našem pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec, ale teď dáme prostor jiné dvojici, Krakonoš a básník. Tak se totiž jmenuje plynulé pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. Novou vánoční pohádku bude vysílat Česká televize. Všechny záběry z Krakonošovy chaloupky se natáčely v Kořenově na Jablonecku a my jsme byli u toho.
2: Tady jo?
3: Ano, chtěl to.
4: Vidíš pašeráka? Teprve. Můžeš potom aj urobit jako nějaký, jaký bys si hledal.
2: Tak, připravme se prosím. Kusočka, tichučko všade.
5: Akcia.
6: No tady jsme začínali před 4 lety. Tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický. A ta chaloupka je krásná, to místo je naprosto kouzelný, malebný. Takže, no, si s tou nostalgií možná dá se říct.
7: Vzpomíná představitel Krakonoše David Švehlík. Režii předchozího i tohoto dílu má na starost slovenský režisér Peter Bebiak. Styl výrazně nemění.
8: Má to všetko to, čo ta rozprávka má mať. To znamená, že to je taký žánrový mix a je to vlastně trošku jiný príbeh. Už to nie je ako keby iba príbeh Krakonoša, ale skôr je to ako keby tých ľudí, ktorí žijú v tom mestečku a v tom podhorí.
7: Pohádka z roku 2022 Krakonošovo tajemství zaznamenala divácký úspěch. Scénáristka Barbara Johnsonová si dala s dalším pokračováním na čas.
9: Já jsem si říkala, že se do toho pustím jenom v případě, že dostanu nějaký jako zajímavý nápad. Trvalo mi to několik let. Myslím si, že druhý díl by neměl být horší než ten první. Měl by být alespoň stejně dobrý a v ideálním případě třeba i trošku lepší. Takže dá člověku samozřejmě i víc práce.
7: Pohádce Krakonoš a básník se opět objeví několik krakonošských pověstí.
9: I tady bylo potřeba najít nějaká zajímavá fakta, která se zakomponují do příběhu. Třeba v prvním díle to byly Valašské knihy a v tomhle díle je to například kromě jiného arzeniková pec, jedová pec, která skutečně v Krkonoších existovala.
7: Pohádku bude Česká televize vysílat na vánoční svátky. Kdy přesně se dozvíme na podzim. Z Kořenova Johana Tománková, Český rozhlas.
10: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: V tuto chvíli nás čekají, řekl bych, jedny z nejočekávanějších informací, jelikož se budeme bavit o tom, jak bude dnes a jak bude zítra. Zavolali jsme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kde už je připravena Jana Ertová. A tyto informace pro nás má. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak já myslím, že mě určitě a nejen mě bude zajímat, jak bude probíhat zbytek toho dnešního dne, protože tady alespoň za okny studia Českého rozhlasu Liberec chvilku prší, chvilku krásně svítí sluníčko, tak mě řekněte, jak vlastně bude po zbytek toho dnešního odpoledne?
2: Tak je to opravdu typické počasí pro přechod studené fronty od severozápadu, což znamená, že, jak jste zmiňoval, svítí chviličku sluníčku, ale záhy se zatáhne a zaprší nám. Jsou to přehánky, které se vyskytují v Libereckém kraji. A to ještě nějakou dobu potrvá. Nevypadá to, že by úplně ustávaly nebo že by se oblačnost protrhávala. Takže v těch nejbližších hodinách, zkrátka to odpoledne a k večeru, ještě počítat s přehánkami a teploty moc vysoko nechtěly jít na těch nejteplejších. V místech se dostali k 21 stupňům Celsia, ale většinou teď i v těch přeháňkách se pohybují kolem 17-18 stupňů Celsia.
1: No, oproti minulému víkendu nám teploty klesly leckde až o 20 stupňů. Kam pak nám to klesne v noci?
2: Tak v noci očekáváme, že ty teploty nám klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Ono zpočátku by mohlo být místy polojasno, na chviličku by ty srážky mohly zaslábnout a ustát, ale zase to vypadá, že během noci by se obnovily, ne v takové míře, jako máme teď odpoledne, ale zkrátka počítat i, že během té noci může sprchnout. Budeme mít potom, kdy opravdu zase bude nám přibývat oblačnost, takže po půl noci rozhodně nějaké oblačnost zataženo a takhle vlastně začneme i zítřejší den.
1: Takže žádná další noc pod širákem, jak to bude zítra, nějaké výlety, když máme to volno?
2: Máme sice volno, ale to počasí zítra, tomu sluníčku se snad nebude chtít ani na chvilku. Po tom, co opravdu v těch, dejme tomu, ranních nebo brzkých dopoledních hodinách se nám opravdu zatáhne a zase opět nás čeká takový pásm srážek v podobě deště nebo přeháněk. Takže zítra opět počítat s přeháňkami, s chladnějším počasím. Zítra v Libereckém kraji to vypadá, že by ty teploty byly téměř totožné s těmi dnešními, to znamená 17 až na těch nejteplejších místech do 21 stupňů Celsia.
1: No a co se týče deště, nic proti dešti samozřejmě, protože bude úroda, urodí se brambory, obilí, nebo třeba vinná réva, dejme tomu, každý fandí svým. Nicméně, jak dlouho nám to deštivé počasí vydrží?
2: Potom vypadá, že v úterý přes den by mohl být trošku klid, i když na tom severu ta pravděpodobnost srážek je celkem, co se týče celé republiky, největší během toho dne. Každopádně v úterý večer opět takový přechod studené fronty, takže zase se tam budou vytvářet srážky v podobě deště nebo přeháněk. To se bavíme vlastně o středě a pak, ještě když chcete zakončit trošičku pozitivně, tak co se týče počasí, už dejme tomu o čtvrtka, tak tam už nás čeká slunečnější počasí a teploty se nám začnou pomaličku zvedat.
1: Takže všechny výlety tedy směřujeme k tomu příštímu víkendu.
2: Přesně tak.
1: No, každopádně, jak jsem už naznačoval, ono není od věci, když občas zaprší, obzvlášť po těch vedrech, která jsme tady měli. Takže v podstatě příjemné pozitivní informace z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem přinesla nám je Jana Ehrtová, které děkujeme a do Ústí posíláme pozdrav. Mějte se moc hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Hezkou neděli naslyšenou.
1: Tolik tedy o počasí, teď chvíli o vysílání Českého rozhlasu Liberec, posloucháte pohodové odpoledne, za malou chvíli se podíváme, co v učebnicích nebylo, tak se totiž jmenuje naše rubrika, kterou uvádí Martin Písařík. Zůstaňte s námi, poslouchejte Český rozhlas Liberec.

0: Marta Kubišová nám zpříjemnila už tak dost pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec. No a já vám teď položím otázku, kterou troufám si říct, vám ještě dneska určitě nikdo nepoložil. Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom je totiž dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Boney M., ať se to nezdá, tahle kapela byla založena v Německu. Teď jste ji slyšeli v dobrém ránu, tedy v pohodovém odpoledni. Panečku, to bych si přivstal. V pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Liberec. Já jsem vám sliboval nejenom zajímavé příspěvky, ale i užitečné informace. Jednu takovou právě teď máme pro obyvatele Jablonce nad Nisou, obzvláště tedy několika konkrétních ulic, tak dávejte dobrý pozor, jestli zazní i ta vaše. Jelikož v Jablonci bude tuto středu 8. července přerušena dodávka elektrické energie, a to právě v ulicích 28. října Korejská, Průmyslová, Rýnovická, Větrná, Hřbitovní, Polní a Stavbařů. Elektřina konkrétně nepůjde od 8 ráno až do 2 hodin odpoledne, tedy do 14 hodin. Podrobný seznam adres i s mapou míst, kterých se odstávka týká, najdete na webových stránkách společnosti ČES. No a teď už pojďme k loutkám. Ve čtvrtek uplynulo 75 let, kdy vznikla celostátní přehlídka amatérského loutkářství, zvaná jako Loutkářská Chrudim. Je to tak nejstarší nepřetržitě pořádaný loutkářský festival na světě a probíhá právě teď, a to až do zítřka, tedy do 6. července. V hlavním programu nabízí 18 inscenací, desítky dalších vystoupení, tvůrčí dílny i zahraniční hosty z 5 zemí. Teď už ale k loutkám samotným s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je loutka?
2: To je takovej padáček na provázkách a ty provázky jsou připevněny na takových tyčkách. S těma tyčkama se hejbe a tím se hejbe i ta loutka.
3: Kdo loutkou pohybuje?
2: Nějaký pan nebo paní, a můžou být loutky i vyrobený ze dřeva.
4: A taky loutky jsou kousky dřeva, který je pomalovaný.
3: Existují i strašidelné loutky?
4: Existují. Třeba Stínový divadlo, tam jsou taky loutky, akorát, že je to takový strašidelný, protože je to černý.
3: A jak se hraje Stínové divadlo?
4: Já jsem si ho zkoušela a ono je to jiný než normální divadlo, ono to není za provázky. Ono se svítí na látku, zatím jsou ty loutky a pak tam jsou takové tyčky a díky tomu pohybuješ rukama. A třeba Drak, to je nejstrašidelnější stínová loutka.
3: Jaká loutka je nejhezčí?
4: Princezna.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Vstup do muzeí a galerií první v neděli v měsíci už není zdarma, akce ministerstva kultury skončila. Na průtahu Libercem zítra začne další omezení. Město Doxy není spokojené s prací firmy na údržbu zeleně a sváteční pondělí bude převážně zatažené s teplotami kolem 20 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akce zavedlo ministerstvo kultury v dubnu. Teď ji bude podle mluvčí vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy sobě stále nevrátila na úroveň před COVID-19. Do poloviny listopadu bude omezený provoz na dalším úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. Ředitelství silnic a dálnice zítra spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku mezi nákupními centry Nisa a Makro. Sjezdy z průtahu zůstanou zachované. Na výjezdu z Liberce pojedou řidiči ve dvou pruzích a na příjezdu do města v jednom. Pokračuje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Budeme dělat středovou kanalizaci, je to zhruba 1,8 km kanalizace, nějakých 50 kanalizačních šachet, nový odvodňovací žlaby v podobě karpingu a je to vlastně poslední etapa na 35 od tunelu až do Hodkovic.
3: Údržbářům zeleně v Doxech hrozí pokuty. Radnice oznámila, že už nově najaté firmě nebude tolerovat zpoždění v plánu údržby zelených ploch ve městě. Kvůli opožděnému

0: Po startu sečení se navíc museli odložit složitější zahradnické práce.
1: Nezávislý místostarosta Václav Reinhard jmenoval například výsadbu nových květinových záhonů. Veškeré kapacity městské ekoložky totiž odčerpaly kontroly nové firmy v terénu a ladění systému sečení. Do budoucna město uvažuje o zajištění údržby zeleně vlastními silami. Technické služby města už teď sekají trávníky na hřbitovech, plážích a dalších vybraných místech. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Na Karlovarském festivalu bude mít dnes večer premiéru slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Otevírá téma nechtěných sterilizací romských žen. Snímek režiséra Ivana Ostrochovského se v hlavní soutěži uchází o křišťálový globus. A v 10:30 večer americký herec Harvey Keitel uvede na festivalu film Martina Scorseseho s názvem Špinavý ulice, ve kterém si zahrál s Robertem De Nirem. Počasí. Teploty v noci poklesnou mezi 15 a 12 stupňů a zpočátku polojasné nebe se postupně zatáhne, pršet by mělo už jen místy. A zítra se počasí ještě nezlepší, má být nadále zataženo s občasným deštěm. Teploty odpoledne většinou nepřesáhnou 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/38 mezi Jestřebím a odbočkou do Starých splavů. Srazila se tam dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec vstoupilo do své druhé poloviny, jsou přesně 4 minuty po 15. hodině a nás čeká několik zajímavých návštěv. Vydáme se do někdejší klášterní zahrady ve Vrchlabí, další zastávkou bude Polevsko, kde se točila jedna populární česká komedie, ale naše první návštěva patří zámku Hrubý Rohozec. Hrady a zámky, jak známo, lákají malé návštěvníky nejen na zvýhodněné vstupné, ale také třeba na pohádkové prohlídky. Na jednu takovou se už za chvíli vydáme právě na Hrubý Rohozec. Tak si na to počkejte, hezký poslech.

0: Věra Špinarová a Slunečné pobřeží. Znalci určitě vědí, že v originále písnička se jmenuje Knowing Me, Knowing You a naspívala ji švédská kapela ABBA. Národní památkový ústav se snaží zprostředkovávat historii i těm nejmenším návštěvníkům, a to nejen s výhodněným vstupným, ale i prostřednictvím pohádkových prohlídek. Přímo od princezny se tak děti dozvědí zajímavosti zábavnou formou, která upoutá malé i velké. Vyzkoušela si to i naše reportérka, která se vydala na dětskou prohlídku na Hrubý rohozec u Turnova v Českém ráji.
1: Já vás ještě jednou moc vítám na státním zámku Hrubý rohozec. Já se jmenuji Míša, budu dnes vaší princeznou a společně si projdeme náš zámek.
2: Děti nahlédly třeba do zámecké kuchyně.
1: Máme takovou lednici a já bych vás schválně nechala, jestli byste ji dokázali tady v té místnosti najít.
2: Prohlédli si zbroj.
1: Ve vitrínce si můžete prohlédnout kroužkovou vestu. Vážila až kolem 20 kg. Představte si, že se ráno oblékáte a to tričko je těžké, stejně tak jako vy. No ale to nebylo všechno. Oni si totiž přes tu vestu museli ještě oblékat brnění. Támhle na tom rytířově v rohu.
2: Vyzkoušeli si zvonky v zámecké kapli. Nahlédli do zámecké knihovny.
1: Je tady výtisk Včelky Máji z roku 1919 a tu pak máme v dětském pokoji, takže si ji i děti budou moc prohlédnout.
2: Hledali tajné dveře.
1: Co si myslíte, že tam asi bude? Nějaká tajná chodba. Dala bych vám hádanku, abyste zjistili, co se za nimi skrývá. Co je první věc, kterou uděláte, když ráno vstanete?
3: Ustelám si postel.
1: Ne, ještě dřív.
4: Ano, musím čistit zuby.
3: Půjdu na záchod.
1: Přesně tak. A právě tady za těmi dveřmi se můžete podívat. Máme tady jeden ze dvou dochovaných záchodů.
2: Ale největší pozornost samozřejmě upoutal dětský pokoj dětí posledních majitelů zámku.
1: Na té skříni za vámi je hodně fotek, s tím, že na té prostřední si právě můžete prohlédnout dva bratry, kterým tenhle pokoj patřil. Mají tady spousty krásných hraček. Třeba ten vláček už je novější, ta kolejnice se zapojovala do zásuvky, takže byla poháněna elektřinou, ten vláček po ní už jezdil sám. Ale pak tu jsou i nějaká stará autíčka, letadíl, a i sportovní náčiní.
5: Takže se můžete vydat, co se samozřejmě.
1: Tady jsme se teda dostali až na úplný konec naší prohlídky. Já bych vám chtěla ještě jednou hrozně moc poděkovat za vaši návštěvu. A popřeju už vám jenom krásný zbytek dne, takže se mějte krásně a naschledanou.
2: Kluci, co se vám z té prohlídky nejvíc líbilo?
6: Mně se strašně líbila ta kuchyň a potom ještě ten dětský pokojíček, protože bylo vlastně strašně super, že jsem vlastně viděl, s tím se tam hráli a že to je úplně jiný hračky, jaký máme vlastně dnes.
2: A řekneš mi, jak se jmenuješ a odkud jsi?
6: Jsem Filip Pokorný z Českého Brodu.
7: Já jsem Tobík Pacl z Českého Brodu taky. Mě nejvíc zaujalo, že když vařili a chtěli jim to tam donést, takže to vychladlo a že to ohřívali v tajných místnostech a že to bylo prostě tajný.
8: Jsem ráda, že vás to bavilo. Máme nějaký základní text, kde máme takové shrnutí, co by vlastně bylo fajn těm dětem říkat. A já se to snažím vyprávět vždycky to, co mě osobně přijde nejzajímavější a tak, aby to dávalo smysl.
2: A princeznou, která skladila pochvalu, byla průvodkyně Michála Hnítková.
0: Podle kastelánky Hrubého rohozce Elišky Kořánové se prohlídky s princeznou konají po celé prázdniny každý den mezi 11. až 14. hodinou. Prohlídky je ale dobré rezervovat předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, který najdete na stránkách zámku. Dětské prohlídky pořádají také třeba na Sychrově, Frýdlantu nebo na Grabštejně. No a pokud se vám naše reportáž líbila, podívejte se na naše internetové stránky liberec.rozhlas.cz, případně na náš Facebook nebo Instagram.
9: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kapela Mirai a písnička s názvem Cesta z města moc pěkně se nám hodí k naší následující reportáži. V někdejší klášterní zahradě ve Vrchlabí měl svůj ovocný sad už téměř před 300 lety řád augustiniánů. Štěpnici pak znovu založila správa Krkonošského národního parku a jako v genetické bance v ní vysadila ty nejzajímavější staré a okrajové odrůdy ovocných stromů. Zvláště v létě je ale sad v centru města i jedinečným odpočinkovým místem.
1: Sedíme na sadě s botanikem a ovocnářem správy parku Jakubem Fischerou. Ty stromy už tak krásně vzrostly, koruny jsou rozložité, máme stín, je čas třešní a povídáme i o tom, že v Krkonoších si ovocných stromů velice vážili. I těch obyčejných ptáčnic, jak se říká.
2: Těm ptáčnicím bez nich by všechny ty chuti dokonalé odrůdy třešní nebyly. My jsme při průzkumu v Krkonoších i ty velmi významné a například s růstem nebo i plody zajímavé ptáčnice také zachovali. Máme tady v klášterním sadu takový malý genofond ptáčnic, ale i těch opravdu velkých, hezkých černých třešní tu máme několik. Odpradávna pěstovaná velká černá chrupka, tu najdete tamhle z kraje sadu.
1: A tady Amarelka Chválkovická.
2: To je asi z těch třešní tady nejvzácnější odrůda, opravdu regionální, původem z Chválkovic, kde místní učitel pan Černý objevil, ale dělá nám velkou radost, že ten sad tu není jenom, že tu konzervujeme ty staré odrůdy, že z nich máme nějaké plody, ale je to strašně příjemné místo ke strávení odpoledne, volného času. Jsme skoro na náměstí v úplném centru Vrchlabí a máme tu takovou oázu. Spousta lidí si zde položí deku, děti tu běhají, pod těmi stromy je příjemné mikroklima. Trávníky tady nesečeme nakrátko. Třeba naši hmyzí přátelé, co nám pomáhají, třeba s likvidací mšic nebo toho hmyzu, který zas nám na těch ovocných stromech trochu škodí, tak se jim snažíme tady udělat místečko, kde můžou ten svůj vývoj dokončit a pomoct nám třeba s tou ochranou plodu.
1: To jsme už k vorníku.
2: Ano, ano, právě. Takže někde máme tady občas hromádku s větvemi neposečené části trávníku, protože třeba tady za náma v tom rožku odchovávají svá mláďata zajíci a určitě ptáci, kdybychom se prošli těmi ostrůvky, vždycky spod noh nám nějaký vyletí. Takže snažíme se i o tu pestrost i v městském prostředí a už odpradávna známe z různých starých maleb, že tady ten rovný náhon tou klášterní zahradou vždycky tekl. V letním počasí je to strašně příjemné místo ke schlazení. Z toho mám opravdu radost, že ten sad je naprosto multifunkční.
1: Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: se, Cecilka! Co pořád za mnou lezeš ty?
1: Cecilka, vy ji znáte?
0: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
2: Tak jste to slyšeli. Schválně, poznali jste, z jaké české komedie byla tato dnes už zlidovělá hláška? Napovím, že ji natočil v roce 1976 Ivo Novák i v našem kraji na Polevsku. Hlavními hrdiny jsou psycholožka Doubravka, kterou stvárnila Daniela Kolářová, studující medik Boba Karásek, Oldřich Wiesner a traktorista Honza, Jaromír Hanzlík. Ano, je to komedie Léto s kovbojem a Daniela Kolářová má s natáčením spojenou tuto příhodu.
3: Při tom natáčení Léta s kovbojem, to si vzpomínám, to byla noční, to byla nočka, to se točilo a jeli jsme se podívat v tom příběhu na narození toho telátka, tí Doubravky, jak se křtila na Doubravku. A teď tam skutečně, protože volali z toho teletníku, že se tam skutečně narodilo čerstvý telátko, tak okamžitě se všichni nastartovali, celý štáb, jeli jsme tam, teď nás tam postavili, že jo, do toho záběru. A teď, jak tam byla spousta prachu z toho sena, jak to tam bylo všecko takový rozvíření po tom rození toho telátka, tak mě něco vlítlo do oka a já jsem těsně před záběrem volala, že mám něco ve oku, že by to potřebovala vyndat, že mi slzí v oko. A byla tam taková mladinká ucho, maskérečka a kameraman říká, rychle, dělejte, vytřete v oko. A ona šla k tomu telátku a vytřela jí v oko. Takže to bylo dojemný, ta ona chudinka se červená, byla z toho vyděšená, ale bylo to tak dojemný, protože šla pomoct tomu narozenečkovi a to

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Písničku Chlapci v pasci nám zpívala Marika Gombitová. A jak je to doopravdy? Tím nemyslím tu předchozí informaci, zatím si stojím, skutečně nám zpívala Marika Gombitová. Jak je to doopravdy, se ptá a zároveň si odpovídá kolega Jan Křemen každé nedělní odpoledne v tuto dobu. Dnešní téma této rubriky je o cestování.
1: Když na dovolenou, tak na Jadran. Nikde jinde není tak báječné moře. Slýcháváme velice často a velice často také vyslechneme tisíce důvodů, proč právě tam. Výhodou je jistě stálost počasí. Bouřky, takzvané bury, odcházejí stejně rychle, jako přicházejí. Prostě na vás padne voda a za půl hodiny je tady zase sluníčko. Teplota moře je okolo 26 stupňů. Jediné, co je možné dovolené na Jadranu vyčíst, je malý počet písečných pláží a rostoucí ceny, a to zejména v Chorvatsku, ale zpátky k těm plážím. Většinou jsou betonové a obláskové. A co vám budu vykládat, taková betonová pláž, na kterou celý den svítí slunce, není právě něco, čemu bychom zatleskali, ale jinak si ve své podstatě není nač stěžovat. I když přeci jen ještě jedna věc by se našla, a tou je cesta k moři. Čeká vás 10, ale i více hodin za volantem, tedy pokud se k moři nechystáte využít leteckou přepravu. A tak se na cestu vydáváme většinou v noci, abychom ráno či nejpozději dopoledne byli u toho vysněného moře. K moři z Prahy ale také můžete dorazit za poloviční čas, a to pohodlně po německých dálnicích. Ano, řada dovolenkářů se vrací k Baltskému moři. Někdo míří do tradičních letovisek v Německu, ale také do Polska. K moři to ze severu Čech máte něco málo přes 500 kilometrů a díky neomezené rychlosti na řadě dálničních úseků je možné tuto cestu zvládnout za 5 hodin. Čekají vás zde písečné pláže, mělké moře, které si dnes v teplotě nezadá s tím jaderským. Ubytování v soukromém apartmánu vyjde na podobné peníze jako to v Chorvatsku, s tím rozdílem, že vám ve většině případů pronajímatel ráno na kliku vašeho apartmánu pověsí tašku s čerstvým pečivem. Nevýhodou je počasí. Když prší, tak to trvá i několik dnů a tak se vyplatí sledovat počasí a když je předpověď nepříznivá, tak raději nikam nejezděte. Na druhou stranu, díky dnešní komunikační technice, si můžete najít meteostanici v dané oblasti, která má celkem přesnou předpověď počasí na budoucí týden. A kdyby přece jen bylo nejhůře, tak zde máte možnost řady výletu či návštěvu nějakého wellness hotelu s bazénem a celou řadou dalších služeb, kam můžete zajít, přestože nejste hotelovým hostem. Co dodat? Řada tuzemců se už k Baltskému moři vrátila a tak možná přichází čas, kdy i vy byste tomu měli dát šanci.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

15 hodin, téměř 53 minuty, za 7 minut tu máme 16. hodinu a to znamená jedno, že dnešní pohodové odpoledne končí. Nicméně, jak to odpoledne, tak ta pohoda budou následovat i po 16. hodině, jelikož nejdřív se vám přihlásí Hana Hauptvoglová, která pro vás dnes celé odpoledne připravuje zprávy a potom už to bude Patrik Rozehnal a jeho Hvězdné návraty, do kterých si dnes pozval herce a výborného dabéra Pavla Trávníčka. Tak si na ně počkejte, no a já se s vámi budu těšit naslyšenou zase po hodině 17., kdy tu budou odpolední písničky na přání. Tak hezký poslech.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dnes i zítra mohou být velké obchody otevřené. Město Česká Lípa chce v koupališti Dubice zajistit teplejší vodu. V Roketnici nad Jizerou opravují památník obětem válek v 19. století. A zítra čekáme velkou oblačnost, občasný déšť a teploty do 21 stupňů. Hezké sváteční odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Obchody můžou 5. a 6. července zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na svátek Cyrila a Metoděje ani na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si měli lidé před nákupem informace ověřit a některé prodejny podle něj mohly otvírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
2: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Kvůli stížnostem na nízkou teplotu venkovního koupaliště Českolipská radnice pořídila doplněk filtračního systému. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady.
3: Jak popsal ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka, teplota vody v bazénu by měla stoupnout až o několik stupňů. Cílem je vyčistit a tím i zrecyklovat až 80% vody, která by jinak odtekla, musela být nahrazená novou. Organizace Sport už 4 roky recykluje vodu i v krytém bazénu. Za tu dobu takto zpracovala přes 11 milionů litrů. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Město Roketnice nad Jezerou opravuje památník obětem válek na Dolním náměstí. Informovalo o tom na svém webu. Restaurátoři podle odborného průzkumu památník stabilizují, opraví odpadané kusy a obnoví kamenné a kovové části. Památník pochází z roku 1908 a připomíná roketnické vojáky padlé při okupaci Bosny a Hercegoviny a v prusko-rakouské válce. Jeho oprava by měla skončit do října. Některá města začínají pociťovat dopady zániku agentury pro

0: sociální začleňování. Město Chomutov například díky její podpoře v minulosti získalo dotaci ve výši 32 milionů korun na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Teď je podle chomutovského primátora Milana Merce systém pomoci ze strany agentury narušený. Ministerstvo pro místní rozvoj sloučilo odbor bydlení a agenturu pro sociální začleňování do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Podle ministerstva jde jen o reorganizaci a podpora obcí by měla zůstat zachovaná. Počasí. Večer může být místy i polojasno, jinak bude v noci oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami od 15 do 12 stupňů. Sváteční pondělí bude většinou zatažené s občasným deštěm nebo přeháňkami a oproti dnešku se ještě trochu ochladí. Naměříme 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 292 mezi Prosečí a Pelechovem u Železného Brodu. V prudké zatáčce havarovalo osobní auto, je převrácené na střechu a u nehody jsou také hasiči a záchranáři. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
2: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
3: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
2: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
2: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
2: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
2: A jak byste si to představoval vy?
3: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
2: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
3: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
2: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, které ho pak provázely celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý,
2: ano. Strašně mi topilo krev, vždycky na záchodě jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostuda, všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
6: Jočku, to mě nedělej, prosím, ale mě nedělej.
7: No buď klidná, dneska nocuje u tady kluci, ty já
6: to tam.
8: Dobrý večer, dáte si taky buchty ke
5: kafe, slečno Blaničko.
0: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
3: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
5: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. Ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
3: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
5: Ty jsi to zatajil? No, zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
3: Spolupracovat?
0: Co je to za bláboli, co to měli
5: za
0: pitomu?
5: No, tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
0: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
3: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
0: Ona, že teď se na ní podívej, ona je trošku, to je blázen. Ona si všechno vymyslela, to nedělá.
3: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady, vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
0: Já jsem...
5: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem...
3: Katinka,
5: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí. Nežaj, nenašli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
0: Prosím tě, nevěří.
2: To je podraz.
5: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
3: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
5: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
2: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
5: No, Ludva, no.
2: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
5: No, Ludva.
2: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
5: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
3: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
5: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
3: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
0: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
3: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný?
0: Kaško,
5: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval a předseda tý komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky a neb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní odvárková.
3: Ano? A tak, vy myslíte naši dceru?
5: No, pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, naši do. Tak co? Co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, uj. Co
5: máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
3: Za 10 let? Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možné, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, že jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, před ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkoval, no dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem, v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
7: Pojďte dál. Uvolněte se.
8: Děkuju.
7: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
8: Ano.
7: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
8: Vážně? To bych ani nečekal.
7: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
8: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat.
7: No, počem?
8: Poslat.
7: No, o čem jiný?
8: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
7: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko,
8: ano,
7: to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
8: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
7: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
8: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
7: Jak říkám, příběh funguje. Stručně řečeno,
8: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
7: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
8: V tom hrobu?
7: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
8: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
7: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
8: A co mám jako, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
7: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
8: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
7: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
8: Rozdíly? Jaké rozdíly?
7: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
8: Ani tak zcela moc nepřesně.
7: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
8: Jakože je černoch?
7: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
8: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
7: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
8: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
7: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
8: No, jestli to jde, tak...
7: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
8: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
7: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
8: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
7: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
8: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
7: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
9: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a ten Pavlata do toho tam tchýně, Pavlata do toho řekla: zemřeš, a ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
10: Známé úsloví říká: někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jo.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
6: nejlíbistější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10-20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkal, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, tak se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptore?

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šupa asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom, podařilo se to.

0: důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co víc si
1: můžeme přát? Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
3: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. Já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co tam mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
2: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
4: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
5: No, s tímhle ne.
4: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
6: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
5: Co to bude večer za film, otče?
6: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
4: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Charlie Temple.
7: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
8: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
7: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
8: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
7: Nedojedl si maso.
8: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
7: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
8: No, to můžete jim to poslat.
9: Co tady máš za problém, Barnes?
7: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
9: No, to všichni ví.
7: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
9: To je pro tebe překvapení.
7: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
9: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podařilo.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahrát.
2: Se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pírsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusta.

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona chvíli, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publika.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda chce do 2 týdnů ve sněmovně prosadit obnovení EET. Katastrální úřad kontroluje v Jablonci nad Nisou správnost údajů v katastru nemovitostí. Česká televize natáčela v Kořenově pokračování pohádky Krakonošovo tajemství. Vysílat se bude na Vánoce a sváteční pondělí bude převážně zatažené s teplotami kolem 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. V příštích 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Poslanci se do lavic vrátí v úterý, kdy budou projednávat právě EET. Opozici vadí, že některé novely vznikají formou poslaneckého návrhu, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici kritiku odmítají před skládání poslaneckých návrhů považují za legitimní nástroj. V Jablonci nad Nisou začala revize údajů katastru nemovitostí, informovala o tom mluvčí jablonského magistrátu. Katastrální úřad kontroluje oblast Rýnovic a Vrkoslavic, ověřuje, zda údaje odpovídají skutečnosti. Pokud pracovníci úřadu zjistí nesrovnalosti, vyzvou vlastníka nemovitosti k projednání.
2: Úředníci budou kontrolovat zejména stavby s pevným základem, které mají výměru nad 16 metrů čtverečních. Zaměří se taky na změny obvodů budov, druhů pozemků a způsobu jejich využití. Revize se netýká nového zaměřování hranic pozemků. V Rýnovicích budou kontroly trvat do jara 2027, ve Vrkoslavicích do léta stejného roku. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Česká televize připravuje novou vánoční pohádku Krakonoš a básník. Jde o pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. Druhý díl opět režíruje Petr Bebiak a scénář napsala Barbara Johnsonová. Objeví se v ní krkonošské pověsti a do příběhu budou víc zapojeni obyvatelé podhorského města. Chalupka krále hor je v Kořenově, kde bylo i několik natáčecích dní. Postavu Krakonoše znovu stvárňuje herec David Švehlík.
3: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický. S jistou nostalgií možná dá se říct.
0: 50. ročník tradičního nočního pochodu za východem slunce z Dolní Kalné na Sněžku měl rekordní účast 540 turistů. Pořadatelé poprvé připravili také 12 kilometrů dlouhou trasu na Malou Sněžku pro děti. Nejmladšímu účastníkovi bylo 1,5 roku. Podle jednoho z organizátorů Jiřího Drahoňovského je na klasické 50-kilometrové trase nejhorší úsek ze Sněžky údolím Bílého Labe.
1: Počasí.
0: Teploty v noci.

0: Noci poklesnou mezi 15 a 12 stupňů a zpočátku polojasné nebe se postupně zatáhne, pršet by mělo už jen místy. Zítra se počasí ještě nezlepší, má být i nadále zataženo s občasným deštěm a teploty odpoledne spíš nepřesáhnou 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte, v Jablonci nad Nisou, v Turnovské ulici, kousek od fotbalového stadionu Střelnice, se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění a vyšetřují policisté. Počítejte prosím s tím, že na vozovce se pohybují lidé.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsou 4 minuty po 17. hodině, slyšeli jste další zprávy, které pro vás celé odpoledne připravuje Hana Hautfoglová. No a tu za mikrofonem vystřídám já, tedy Miroslav Holubec, a provedu vás písničkami na přání, jelikož je po 17. navíc je neděle, ještě k tomu svátek Cyrila a Metoděje, takže písničky na přání jsou na programu vysílání Českého rozhlasu Liberec. Až do 18. hodiny můžete psát, SMS-kovat nebo volat a my vám zahrajeme písničku, kterou si budete přát. Tak hezký poslech a ještě jednou pěkné odpoledne.

Mirožbírka, velmi pohodový úvod písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já přidám informace o tom, jak si takovou písničku na přání objednat. Zaprvé to může být SMS-kou, ta by měla být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom mezera, potom váš text, který by měl určitě obsahovat název písně a pokud možno i jméno interpreta, to vše bez diakritiky, tedy bez háčků a čárek. No a takto upravenou SMS-ku nám pošlete na číslo 90 011 04. Další možností je poslat nám e-mail, tam si můžete v podstatě napsat, co chcete, důležité jsou ty informace o názvu písně a interpretovi. A důležitá je rozhodně adresa, na kterou takový e-mail pošlete, ta je následující zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a nebo nám zavolejte přímo sem do studia Českého rozhlasu Liberec na telefonní číslo 22 155 37 22.

Tak to byl Xindl X a jeho proměna písničky na přání. Začneme e-mailovým, které nám poslala naše pravidelná dopisovatelka paní Sylvie. Píše nám: hezký podvečer, včera jsem byla v kině na animovaném filmu Toy Story 5 příběh hraček. Když byla v kinech jednička, bylo mu 13, nyní je mi o 30 let více a stejně mě to bavilo. Film je to rodinný a má v sobě kus nostalgie. Píseň k filmu naspívala Taylor Swift, jmenuje se I Knew It, I Knew You. Teď si ji můžeme dát Cyrilům a Metodějům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia, děkujeme, a všem posluchačům, píše Sylvie z Prahy. Tak jdeme na to.

0: Tak tohle byla Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, písnička z Toy Story 5, příběh hraček, která momentálně válcuje kina. No a my tady máme první dnešní telefonát, takže já vítám našeho stálého posluchače ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, Míro, moc vás zdraví, Jirka.
0: Tak povídejte, co budeme hrát.
1: Ano, já bych vás hrozně rád poprosil Faith Hill a písničku Mississippi Girl. No, já bych písničku věnoval naší skvělý rodince, protože v pátek jsme se Segro grilovali. Včera mě volala, říkala právě, že od nejstaršího syna kamarádi, že by si tady chtěli něco upíct, jestli by to nevadilo. Takže včera to bylo naprosto neplánovaná akce, o to lepší. Takže určitě patří moc velký dík a vůbec všem, co jsme si užili tenhle ten perfektní víkend. No a samozřejmě začíná nám nový pracovní týden, tak my, co zítra jdeme normálně do práce, tak ať se nám daří, hlavně bacha na úrazy a jinak užívejme, říkám, každý den.
0: No, přiznám se, že grilovačka jako neplánovaná akce mě u vás překvapuje, protože vy grilujete v létě, v zimě.
1: Jo, no.
0: Každopádně, budiš vám přáno, samozřejmě, já velmi, velmi rád se takových akcí zúčastňuji, protože jsem labužník, někdo říká žrout, ale dejme tomu.
1: Jo, to já jsem taky, já jsem dobrý žrout, já jsem masožrout, já se nedokážu představit prostě nějaký tofu nebo něco blé, to jako ne, ale jak tam je nějaká dobrá flákota masa, tak to jsem hnedka s každým kamarád.
0: Dokud člověku chutná,
1: tak
0: je svět krásný. Tak jo, přesně. Písnička je připravená, Faith Hill, Mississippi Girl. Vám přeju příjemnou grilovačku a i všechny další, které samozřejmě nastanou, i ty, které neplánujete. A budu se těšit, že nám zase brzy zavoláte. Tak hezké odpoledne.
1: Já jsem vás rád slyšel.
0: Nápodobně a naslyšenou.
1: Naschledanou, díky.

0: Tak tohle byla Fade Hill a další písničkové přání v dnešní odpoledne. My tady máme dalšího posluchače, který už má také vybráno. Já vás zdravím, pěkné odpoledne.
1: Já vás zdravím, pane Míro.
0: Tak písničku mám vybranou, komu ji pošleme?
1: A chtěl bych pro moji ženu, pro Miloušku, zahrát od Aby.
0: Písnička je vybraná, ABBA, I Have a Dream, výtečná volba, řekl bych, po vzoru číšníků v restauracích. Tak jo, tak písnička je připravená, vy se mějte moc pěkně a zase nám brzy zavolejte.
1: Moc děkuju, pane Míro.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: A držte se.
0: Děkuji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání, a máme tady další telefonické, takže já vítám další posluchačku v našem vysílání. Pěkné odpoledne.
3: Pěkné odpoledne, tady posluchačka Eva Sturnova. Já jsem vybrala písničku pro mě a pro mého manžela k 57. výročí svatby.
2: No pěkně, vinčuju.
3: Který jsme oslavili. No a jinak to bude pro všechny posluchače, kterým se tato písnička líbí, i pro vás do rádia. A děkuji.
2: Vybrala jste, abych tak řekl, klasiku Bílá orchidej od Evy a Vaška, takže ještě jednou blahopřeju, všechno nejlepší. No a budu se těšit, že nám zase brzy zavoláte. Naslyšenou.
3: Taky, naschledanou.

Písničky na přání se nám přehouply do své druhé poloviny, jsou 4 minuty po 17:30. Teď si dáme pro změnu zase jedno e-mailové přání. Píše nám náš posluchač Jan, prosím zahrajte Amy Winehouse, Back to Black. Prosím zahrajte to pro všechny, co si prochází na nic obdobím, po případě všem, co jí mají rádi. Jsem v práci do 19 hodin a poslouchám vás od rána celý den. Tak to jsme moc rádi. Doufáme, že vám hrajeme dobře. Teď jste k tomu navíc přispěl tohle skvělou písničkou. Držíme palce, aby se všechno obrátilo v dobré, aby bylo líp, a posíláme písničku Amy Winehouse a Back to Black.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Ano, přesně o tom jsou písničky na přání, že si prostě zavoláte nebo napíšete, jako třeba náš posluchač, který pravda není podepsaný, ale píše nám e-mail, zahráli byste ještě jednou pro všechny písničku Soudím od Miloše do Doležala, díky. Samozřejmě zahrajeme, pokud je to vaším přáním, písnička je skvělá, pamatuji, když se dostala do první oficiální hitparády, tenkrát hodně dlouho tam vydržela na prvních příčkách. Takže Miloš, Dodo Doležal, Guy Man Dude a Soudím.

Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec dospěly do své poslední čtvrtiny. Máme tady další písničku, opět českou. Opět to bude český interpret, v tuhle chvíli kapela Katapult, a paní Iveta z České Lípy ji posílá všem posluchačům, kteří nás právě poslouchají. Takže Katapult a Já nesnídám sám.

Kapela Katapult, já nesnídám sám. Za nějakých 9 minut to bude 18. hodina, to znamená, že písničky na přání se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Máme tady poslední přání, budeme hrát písničku Něco o lásce od Pavla Dobeše, od našeho posluchače pana Jirky, který ho tuhle písničku také posílá všem, kdo poslouchají. No a co vás čeká po hodině 18. Další zprávy od Hany Hauptfoglové a potom už to budou zálety Aleny Zárybnické. No a já se s vámi těším už teď naslyšenou u zítřejších zpráv v poledne, tedy ve 12 hodin. Do té doby krásný poslech Českého rozhlasu Liberec a pěkný den.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vládní delegace poletí do Ankary o něco dříve než prezident Pavel. Na průtahu Libercem zítra začne další omezení. V Rokytnici nad Jizerou opravují památník obětem válek v 19. století. A zítra čekáme velkou oblačnost, občasný déšť a teploty do 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký sváteční podvečer přeje Hana Hopfoglová. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že se Andrej Babiš zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Do poloviny listopadu bude omezený provoz na dalším úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. Ředitelství silnic a dálnic zítra spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku mezi nákupními centry Nisa a Makro. Sjezdy z průtahu zůstanou zachované. Na výjezdu z Liberce pojedou řidiči ve 2 pruzích a na příjezdu do města v 1. Pokračuje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Budeme dělat středovou kanalizaci, je to zhruba 1,8 km kanalizace, nějakých 50 kanalizačních šachet, nový odvodňovací žlaby v podobě karpingu a je to vlastně poslední etapa na 35 od tunelu až do Hodkovic.
1: Město Rokytnice nad Jizerou opravuje památník obětem válek na Dolním náměstí, informovalo o tom na svém webu. Celkové náklady na rekonstrukci jsou téměř 400 tisíc korun, většinu pokryje státní dotace. Práce by měly skončit do října.
3: Kamenný památník před radnicí opravují restaurátoři. Podle odborného průzkumu památník stabilizují, opravují odpadané kusy a obnoví kamenné a kovové části. Památník pochází z roku 1908 a slouží k připomínce rokytnických vojáků, kteří padli při okupaci Bosny a Hercegoviny a prusko-rakouské válce. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. U toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta jich je nasazených 1200. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovat. Zařízení.
0: Počasí.
1: Teď večer může být místy i polojasno, jinak bude v noci oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami od 15 do 12 stupňů. Sváteční pondělí bude většinou zatažené s občasným deštěm nebo přeháňkami a oproti dnešku se ještě o trochu víc ochladí. Naměříme 17 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici třetí třídy v Horní Branné od Vrchlabí. Policisté tam vyšetřují nehodu osobní.

0: Vlastního auta. A silničáři před malou chvílí znovu uzavřeli v Liberci kruhovou křižovatku v Růžodole zvanou Sněhulák. Je to kvůli opravě mostu na průtahu Libercem nad ním. Uzavírka bude trvat opět do zítřejších 8 hodin ráno a nájezd z Londýnské ulice ve směru na Chrastavu na průtah 1/35 je možný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Jedna z nejvýznamnějších postav ženského výškového horolezectví. Jako první československá horolezkyně vystoupila na 8000 vrchol. Hana Pinkovová o ní natočila dokument Za oponou velehor a mluví o ní jako o posedlé, odvážné a inspirativní ženě. Nina Štěrbová. Potkali jsme se spolu na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Nejenom o lezení, matematice a fyzice, ale taky o její humanitární práci budeme dnes spolu mluvit v záletech. A přidá se i režisérka Hana Pinkavová.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Nina Šťarbová se narodila v Bratislavě jako Margita Šochmanová. Matematiku vyučovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její manžel Otakar Šťarba byl významný zoolog, hydrolog, ekolog a emeritní profesor. Společně spolu uskutečnili celou řadu horolezeckých a vodáckých výprav. Pomalu 20 let spolupracuje na humanitárním projektu Czech Hospital v pákistánském Karakoramu, za což získala Zlatý záchranářský kříž a od pakistánského prezidenta Hvězdu za službu. Jedno z nejvyšších státních vyznamenání. Začínáme rozhovor. Jsme venku na Mezinárodním filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Jsem moc ráda, že v dnešních záletech mluvím s opravdickou a promiňte mi to, Dino, legendou českého, československého horolezectví Dinou Šťarbovou. Tak jsem ráda, že jste přijala moje pozvání a děkuji za to.
1: Já vám taky děkuji.
0: To je tak příjemné setkání, že se to těžko vměstnává do jakýchsi slovních spojení. Mně je v naší společnosti, a to se spolu osobně vidíme podruhé, tak velmi dobře, že vlastně nedokážu ten pocit popsat. Myslíte si, Dino, že to může být tím, že obě dvě máme rádi matematiku a možná i fyziku?
1: Tak to ti může být hodně, protože těch lidí není moc.
0: A těch žen není moc?
1: Nevím proč, ale matematika je taková obávaná, že a prostě asi se nedobře učí, takže ti lidi v tom nevidí žádnou krásu, žádný ani velký smysl možná.
0: Já beru matematiku jako prostředek toho, abychom se ve fyzice mohli dopočítat reálných výsledků numerického modelování při předpovědi počasí. V čem vidíte, Dino, vy matematiku? Čím je pro vás kouzelná?
1: No, tak tou elegancí, takovým tím zobecňujícím pohledem, který jde pod povrch věcí. Je to disciplína, která vlastně se rozvíjela spolu s rozvojem lidského myšlení, že? Protože spolu s řečí. A taky teda obdivuju to spojení matiky s fyzikou, protože to je taková romance, to někdo řekl, že se vzájemně proplétají a ono to už začalo v tom starověku, ale velmi konkrétně u Newtona, že, který formuloval svoje pohybové zákony a matematici tomu dali řád, jo, podepřeli to. A to se opakuje s dalším rozvojem fyziky.
0: Jo. Slyšíme houkání vlaku, který projíždíme s Dinou Šťarbovou, natáčíme náš rozhovor na filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. To bylo místo, kde se spolu vidíme, nebo respektive je to místo, kde se spolu vidíme podruhé v životě. Když jste, Dino, vyučovala matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, co bylo nejtěžší studentům vysvětlit?
1: Že to k něčemu je, že studenti učitelského studia, to byly ty kombinace a aprobace matika s něčím, tak většinou byli zaměřeni na to, že chtěli učit tu středoškolskou matematiku a i teď potkávám některé z nich a ptám se jich, co si o té teorii množin myslí a velice kroutí hlava a prostě ničemu to nikdy nepotřebovali. Taková realita, ale potom je určité procento lidí, které to osloví.
0: Trošku netradičně začínáme rozhovor se skvělou horolezkyní Dinou Šťarbovou a to o matematice, která je nám společná na rozdíl od toho lezení, ve kterém je Dina naprosto vynikající a já naprostý outsider. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.

0: Dana Štěrbová, skvělá československá horoleskyně, je mým dnešním hostem v Záletech. Natáčíme spolu při příležitosti Mezinárodního filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Dino, často dostáváte asi otázku, čím jsou pro vás hory, co ve vás zanechaly, proč jsou pro vás důležité. Já se chci zeptat jinak. Chci se zeptat, čemu vás hory za váš život naučily?
1: Naučili mě jít si za svým a se vší skromností a s tím vědomím, že to nemusí být. To je důležité totiž, aby člověk si nemyslí, že musí být vždycky mistr světa. No.
0: Že to nemusí být, to je věc, se kterou se my meteorologové moc neradi směřujeme, vlastně vůbec, nemáme to rádi. Dáte mi nějaký konkrétní příklad toho, že jste měla něco přesně naplánovaného a okolnosti pak vás dovedly na úplně jinou cestu, která se možná ukázala ve výsledku lepší než ta původní, kterou jste měla rozmyšlenou?
1: Jako ta improvizace, pokud bychom to takhle nazvali obecněji, tak mě provázela celou dobu, protože já, když jsem někam vypadla, to bylo jako když někoho hodí do vody a teď plav, jo? Protože to bylo v těch podmínkách, nic nebylo jistý, že? Takže třeba když jsem jela v 88. namísto toho, abych spořádaně letěla z Pakistánu letadlem, tak jsem se vydala přes Kundžera pas, který tenkrát otevřeli pro cizince, přes Ujgursko dnešní do Pekingu, co mě trvalo 3 týdny, protože tam neexistoval žádný booking, neměla jsem mobil, neměla jsem pojistku, neměla jsem peníze, mapu, mě vytrhl manžel Otakar z toho, z atlasu školního. A to teda bylo o improvizaci, ale pomohlo mě to hrozně pochopit ten čínský režim, což bylo obrovské poučení a radím, aby si to každý uvědomil.
0: Zvlášť v dnešní době bez pochyby. Zmínila jste svého manžela Otakara Štěrbu, který byl známým zoologem, hydrologem, ekologem, emeritním profesorem, cestovatelem a spisovatelem. Jak často jste si dopřáli to, že jste mohli být na expedicích spolu?
1: Ale tak když kluk odrostl, vlastně a bylo po revoluci, tak on byl dospělý, tak jsme podnikli řadu cest na ty kanadské řeky, takže já jsem sněla několik tisíc kilometrů těch největších řek, takže jako nemůžu si stěžovat. Spíš to bylo horší, když byl kumál menší. No.
0: Váš syn je ročník 1967. Když jste oba odjížděli na nějakou cestu, jakou radost jste mu dávali pro ten okamžik, když on zůstával doma, předpokládám, s prarodiči nebo s někým dalším? Co měl za úkol a co jste mu říkali na rozloučenou?
1: Proto to bylo, když měl 2,5 roku, tak to neříkal nic. My jsme to jako nedělali moc často, my jsme to udělali asi 3x v životě, jo. My jsme ho měli opravdu rádi a manžel s ním zůstával a staral se takovým tím mužským způsobem, ale on, já nevím, jak on si to vyhodnotil, když, jestli to bere nějak tragicky, ale si myslím, že mu to taky do života dalo hodně, protože v té normalizační šedí, kde všichni zháněli jenom v pátek ve frontě vepřové, a tak on jezdil s náma na skály a prostě viděl 2 blázny, který, přestože to bylo jako taková skutečně otupělost a šeď, tak dokázali si vyvzdorovat nějaké dobrodružství a nějaké uskutečnění svých snů, což já si myslím, že to musel podvědomě vnímat, že to zase to, co chudák zkusil, že jsme nebyli s ním, tak dostal takové jiné podobě. No. Věřím tomu. Sám je velký cestovatel.
0: To je důležité, když se to pak promítne, ta zkušenost, kterou vlastně od rodičů třeba a priori nepřijímáme, ale pak časem k ní dospějeme našimi životy. Já jsem se vlastně chtěla zeptat na to, jak vypadaly expedice v době, kdy vlastně vy jste věnovala horám nejvíc času a hory vám nejvíc dávaly.
1: No, tak to byl totální masochismus. Já jenom řeknu, jak jsem jela na Čo Oju. Zaprvé se rozpadla ta expedice, takže nakonec jsme tam s Věrou zůstali sami, že to už samo o sobě mluví, ale já jsem se musela dostat do Katmandu a teď, jelikož jsem neměla peníze, tak jsem musela letět do Vietnamu, s československými aerolinkami, které tam lítali, myslím, za zpáteční letenku 9000. A stejné letadlo, které zastavovalo, mělo mezi přistání v Bombeji, tak do té Bombeje stálo 40 000. Takže já nedobrovolně jsem musela letět do Vietnamu. A z toho Vietnamu jsem neměla zajištěno nic, akorát jsem věděla od jednoho kamaráda Aleše Jalušky, velkého dobrodruha, že mám koupit cigarety ve free shopu v Bombeji, kde nás vyhnali z letadla, nějaké 555, a ty prodat na trhu v Hanoji a za ty utržené peníze si koupit letenku s ruským letadlem. Rusi tam udržovali takové částečné spojení, zřejmě z nějakých vojenských důvodů, do Tajska. No a v Tajsku jsem si musela sehnat další letenku do Katmandu, že asi takovým stylem. To bylo všecko krajně zatíženo úžasnou entropií. No.
0: Mým hostem je Nena Štěrbová.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Moc ráda si s Dinou Štěrbovou dnes povídám v Záletech. Mluvíme o expozicích, mluvíme o matematice, mluvíme o mateřství, mluvíme o životě jako takovém. Kdybyste, Dino, měla vybrat ze svého života jeden okamžik, který byste chtěla prožít ještě jednou, protože byl pro vás osobně výjimečný, co by to bylo?
2: No tak velká věc je narození dítěte, bych dala na první místo. No.
1: Dobře, tak pojďme na tom žebříčku pomyslených míst vybrat ještě další dva stupínky, ten stříbrný a bronzový.
2: A pak pro mě, možná je to banální, ale že jsem opravdu vystoupala na tu čoju, což jsem to tak strašně dlouho trvalo. Takže to vlastně bylo strašné jako překvapení pro mě, že se mi to nakonec povedlo. No. Ani jsem tomu nemohla uvěřit. No. V dnešní optiku je to směšný, že?
1: Ale vůbec ne. Vy jste byla vůbec první ženou na světě, která toho vrcholu dosáhla. Naše skvělá další leskyně Soňa Boštíková vlastně následovala vaši cestu a vystoupala na tu Tyrkisovou bohyně na čoju po vás. Jak se díváte na její výkon a obecně na výkony, které popisujete v knížce, kterou teď já mám před sebou a díky vám jsem ji dostala do své sbírky skvělých knížek, jmenuje se Touhy a úděl a popisuje ženy, které právě vystupovaly na 8000 vrcholy. Váš pohled na ženské lezení?
2: Tak musím vás opravit, protože Soňa Boštíková vylezla jako po mně, po převratu, na, jako první československá žena na Makalu a potom na Lhotce.
1: Aha.
2: Na Tyrkisovou horu vylezla Klára.
1: Aha, tak to se omlouvám, vidíte, a já jsem tu Soňu měla na čoju zafixovanou, tak to se omlouvám, tak to budu příště přesnější v přípravě, ale obecně zůstaňme u té otázky toho pohledu na ženské lezení. V čem všem to máme my ženy jednodušší a v čem všem to máme my ženy složitější?
2: Tak jako řekla bych, že nejhorší vlastně byly ty předsudky, jako vždy, že to... A ta nešťastná výprava v 59. na Čoju, kde ta Claude Koganová jednoznačně na to měla, jo, smetej tam lavina, co na to říct, že? A to udělalo takovou psychickou bariéru, k podivu, že trvalo dalších 15 let, než vlastně ty žensky se opovážily znovu pohlednout na nějakou osmitisovku, že? A potom se to rozjelo už rychle. Řekla bych, ta psychická bariéra je nejhorší. A potom teda, že jo, samozřejmě v těch smíšených nějakých kolektivech, bohužel se často stává, že ti chlapi, řeknu to úplně naostro, prostě nějaký eventuální úspěch těch kolegyň těžce nesou, no. Obzvlášť, když tam třeba sami nevylezou, tak to je pak těžký, no. Tak to je takový druhý moment. A zase dělat jenom ženské expedice, to je taky anachronismus, že? Tak momentálně se to řeší tím, že vlastně každý je zodpovědný sám za sebe a vlastně nemusí se už ohlížet na nějakého předpotopného vojenského vedoucího, který vás nepustí do druhého tábora, nebo tak, jo.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je Dina Štěrbová.
3: Penso con sueño para

0: Hodně Štěrbové mluvím dnes v Záletech jako o matematičce, jako o horoleskyni, ale měla bych o ní mluvit i v souvislosti s její humanitární prací. Od roku 2006 i vaší zásluhou funguje projekt Czech Hospital v pakistánském Karakoramu, v rámci kterého se snažíte zlepšit životní situaci v extrémních podmínkách vysokohorských vesnic. A co bylo tím hlavním důvodem, proč jste se rozhodla, že půjdete touhle cestou?
1: Já jsem o tom vůbec neuvažovala, to byla strašná náhoda. To bylo nabídnuto. Vůbec jsem si neuvědomovala důsledky nebo ani jak to bude. Prostě jsem okamžitě kývla. Že? Ale ono, vlastně to bylo všecko jinak, že ta původní verze my jsme měli pro jednu nejmenovanou libereckou neziskovku dopravit do Pakistánu, vybrat místo, odevzdat nemocnici. Jo? To nebylo, že tam budeme něco provozovat. Jo? Už tady tenhle ten úkol se ukázal, že vůbec není jednoduchý. Trval 2 roky. No a navíc, když se toto stalo, jo, tak jsme si uvědomili, no a tak, když to nebude nikdo tady dál provozovat, tak to je úplně na nic, jo. A tak vznikl vlastně ten moment, že to budeme s tím Vítou provozovat my, jo.
0: Možná jenom, abychom se to dokázali představit, jak konkrétně teď vypadá vaše pomoc v Karakoramu a pokud jsem dobře zaslechla dneska tady v, řekněme, zákulisí filmového festivalu, vy se chystáte odletět znovu a co konkrétně budete dělat?
1: Co mě zbývá? Mám to na krku. Ono v tom čase se ty úkoly měnily. Z začátku jsme teda že snažili tam sehnat vždycky ty léky a ty nejhorší hrůzy odstraňovat. Jo. Kupujete léky, přitom vidíte, že co tam pijou, no tak potom samozřejmě ty léky nebudou stačit. No tak jsme udělali vodovod. Jo. Pak jsme si řekli, no kurník, oni tady dělají s těma jakama a mlátí to obilí, no tak jako seženeme jim traktor, jo, a sehnali jsme peníze, koupili jsme traktor, jo. Ale abychom ten traktor tam mohli vyvést, tak jsme museli opravit 20 km cesty, protože tam ještě nikdy předtím nevyjel žádný traktor. Jo, a takhle se to prostě odvíjelo, ale to byla ta první fáze. No a pak jsme si uvědomili, že je důležitá i škola, že? A byla tam jedna třída, tam seděli děcka na zemi, navíc jich tam chodila jenom asi desetina. No tak jsme přidali jednu třídu, no jsme to zrekonstruovali v tom stejném baráku, tam bylo skladiště příšerné. No ale pak musíte vytvořit, že jo, nějaké podmínky pro vzdělání, protože bez toho to taky nejde, no tak jsme tam stavili internát 4 roky. No a nakonec si uvědomíte, že když tady už nebudu moc jezdit, tak kdo sem bude posílat ty peníze, tak že jo, to je vlastně ten nejhorší úkol, jako vytvořit nějaký pro ně zdroj příjmu, kterým oni sami by mohli tu nemocnici zásobovat penězi. No, tak to je, to teď probíhá, ta poslední fáze. No.
0: Nejenom ulovit rybu, ale naučit lovit ryby, když to něčemu přirovnám.
1: Přesně tak, to je okřídlené heslo.
0: Dana Štěrbová, posloucháte Zálety.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes mluvím se skvělou horoleskyní Dinou Štěrbovou. Přede mnou leží na stole její poslední kniha, která se jmenuje Touhy a úděl. Kdybychom si za každým tím slovem měli představit nějakou konkrétní věc nebo další slovo, které bude navazovat, tak když se řekne touhy.
2: No touhy, to je podstata horolezectví.
1: A když se řekne úděl?
2: No, to jsou ty důsledky. Člověk musí mít štěstí, protože je to opravdu nebezpečný sport, hory stále. Nikdy člověk nemůže říct, že se z nich vrátí. S tím by tam měl každý odjíždět, to platí dnes, platilo to vždy. Takže takhle to souvisí.
1: Možná i ve vysílání Záletu jste slyšeli běžní hodiny v Teplicích nadmetují. Odzněla nám, tuším, že 7. hodina večerní. Já si povídám s Dinou Štěrbovou. Spolu s námi u stolu ale sedí i Hana Pinkavová, režisérka dokumentu, který o Dině vznikl. Tak já si dovolím vás vtáhnout do hovoru a děkuju, že tu jste s námi. Dobrý den.
3: Já jsem šťastná, že jsem u tohohle hovoru, protože ten způsob, jaký vedete, to je pro mě, to je úplně úžasné. Já jsem nadšená, protože tady se opravdu projevuje to vaše i matematické myšlení, logické, a které dokáže vystihnout podstatu. Jo. Ne, opravdu jsem nadšená, jsem ráda, že jsem mohla poslouchat.
1: Děkuju moc krát. Ono to souznění je velmi důležitá věc. Řekněte mi, když jste točila o Dině dokumentární film, jak jste volila název a jak jste volila cestu k člověku, výjimečnému člověku, jako je Dina? Jak se to prostě musí všechno prokličkovat?
3: O tom jsem takhle přemýšlela. Já se s Dinou znám už od roku 95, kdy jsme dělali pro ostravskou televizi cyklus Dobré zprávy. A tam jsme se setkali poprvé a mě uhranula tou svou tvrdošíností, tou posedlostí, tou neústupností a tou touhou, prostě, nebo tou schopností nikdy se nevzdávat. Tam to jako začalo, ale potom já jsem dělala jiné věci, že a potom, když jsem viděla, jaká je situace ve světě, a já jsem s Dinou samozřejmě občas si i zavolala, takže jsem pak o tom věděla, že dělá tu humanitární práci, a to mě chňaplo, protože musím říct, že jasně, horolezectví to je zvláštní disciplína, prostě je to ta posedlost zase, ale kdyby ta touha k horám a k tomu, že člověk hledá něco, co nás přesahuje, tak kdyby tam nebyl ten, co to vykrystalizovalo, to znamená vlastně ta, že se Dina tam vracela do těch hor vlastně s jinou, ne touhou, ale s jiným snad posláním, s jiným snem, tak já bych ten film nedělala, jo, protože takových dokumentů vzniklo jako dost. A teď to dostalo úplně nový rozměr. Takže my jsme se znali a byl velký problém Dinu přesvědčit, ona pořád nechtěla, jako říkala, já to ne, to je strašné, já nemám žádné záběry z toho, jaká dnešní doba je úplně jiná, a tak já jsem říkala, Dino, ale ten příběh je úžasný, co to vykrystalizovalo, jo? Že ty jsi dokázala překonávat se stejnou vervou a se stejnou neústupností vlastně ty šílené problémy. A ještě když zvážeme, že ona je žena a dostává se do toho muslimského prostředí. A ona se nevzdala. Ona se nikdy nevzdala, takže to nás strašně spojovalo. A já jsem šťastná, že ten dokument mohl vzniknout.
1: Jak těžké je zvolit název dokumentu?
3: No, já jsem měla první název, ono to byl pracovní název, Blízko nebe, jo. Ale pak jsem si říkala, to je těch názvů, Dině se to nelíbilo, těch nebí, ano, těch nebí už bylo mnoho, ale je tam motiv, ke kterému se Dina vrací často v tom filmu, kdy říká o doteku absolutna. Jo, ale mně se to zdálo, pod mě by se to líbilo, teď zvažuju, jestli jsem to neměla dát, ale zdálo se mi to moc filozofické. Jo, takže za oponou Velehor vymyslela moje dramaturgině Eva Hrosková a zdálo se mi to, že to je to tajemství, že je něco za tou a že to je právě ta i ta humanitární pomoc a to poznání života, vlastně, který tam je.
1: Dino, řekněte mi, který moment při natáčení byl pro vás nejsvízelnější? Kde jste nejvíc trpěla?
2: No právě při tom skákání z předmětu na předmět, protože tam byl scénář a to ještě nebylo natočeno, tam to už bylo natočeno, takže jakoby, já jsem si připadala jako, že jsem herec, jo, a já nejsem herec, takže to jako strašně se to ve mně bylo, tady toto. No.
1: Dana Štěrbová a Hana Pinkovová, posloucháte Zálety.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hostem v Záletech je skvělá horoleskyně Dina Štěrbová. Náš rozhovor poslouchá i režisérka Hana Pinkavová. Kdybyste se teď, Dino, zpětně podívala do momentu, kdy jste viděla svůj nebo film o vás za oponou Velehor, co byl ten první pocit, který vám naskočil a co jste nahlas řekla své režisérce?
2: No, že je to něco hroznýho. Měla mě velkou potíž se na to dívat, řeknu to upřímně.
1: Tomu já naprosto rozumím, já se taky nerada poslouchám a už vůbec bych se nedokázala na sebe dívat, ale občas to musím v práci udělat, kvůli sebezpytu toho, v jakém prostředí člověk a jak kterou věc komunikuje. Kdybychom teď měli na závěr, a protože to tak v Záletech vždycky děláme, položit otázku od umělé inteligence. My jsme si ji dneska nenachystali, protože naše natáčení bylo rychlejší než možnost se mrknout na tuhletu věc. Jaký je váš názor na umělou inteligenci?
2: No, muselo to přijít, že jo, když Wiener předpověděl nebo částečně udělal první počítače, že jo, tak to bylo jasný, že začalo to sčítáním nul a jedniček, že, a máme z toho dneska, to je všechno důsledek, že ten princip byl odvalen tím Norbertem Wienerem a jemu podobným. Že přijít to muselo a člověk měl si, by si vzít poučení z historie, že jo, když se vezmeme historii výroby atomové bomby, tak podle mě to je stejně vážný problém.
1: A tím jsme se mimochodem dotkli i skvělého fyzika Richarda Feynmana, který na spolupráci vlastně při vývoji atomové bomby spolupracoval, aniž by možná tak úplně do detailu věděl, čeho je jeho projekt součástí. Když jsem vyslovila jeho jméno, rozzářily se vám, Dino, oči.
2: Právě jsem si koupila knížku v angličtině, jak se to jmenuje, You are surely joking, Mr. Feynman. Mm-hmm. Četla jste to, je to něco úžasného.
1: Snad nemyslíte vážně, Feynman byl jeho životopis a to je tak nádherný kousek, který každý z vás musí mít v knihovně, stejně tak jako skvělou knihu Touhy a úděl, jejíž autorkou je Dina Štěrbová a která mluví velmi pragmaticky a velmi popisně a velmi emotivně i o prvních, hlavně o prvních ženách, které stály na 8000ových vrcholech. Kdybyste, Dino, mohla zopakovat jeden ze svých výstupů na kteroukoliv 8000ovku, co byste se dala ještě jednou?
2: Tak chtěla bych nějakou jinou.
1: A která by to byla?
2: No, K2 by se mi líbila.
1: Jsme tak trochu vzpomněli i na Josku Rakonce, jediného muže, který na vrcholu K2 stál dvakrát. Mým hostem dnes v Záletech byly dvě dámy, plánovaně Dina Štěrbová, se kterou se potkávám dnes po druhé a moc ráda, a Hana Pinkavová, která natočila o Dině Štěrbové skvělý film, který můžeme doporučit, skvělý dokument, který se jmenuje Za oponou Velehor. Kde ten dokument už je k mání?
3: Měl by být někdy po polovině října v televizi.
1: Tak se na to moc těšíme. Mými hosty tedy dnes byly Dina Štěrbová. Děkuji a s úctou smekám.
2: Taky vám moc děkuji za vaše souznění.
1: A Hana Pinkavová, moc díky.
3: Já jsem nadšená vaší energii. Úžasné, krásné.
1: To možná proto, že sedíme pod velkým stromem, který možná teď my tři společně obejmeme. Jsem ráda, že jste i dnes poslouchali Zálety a krásnou neděli vám přejeme.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. Kraj znovu podpoří zájemce o studium na lékařských školách. Dopravu v Jabloneckých Vrkoslavicích omezí forkrosový závod a sváteční pondělí bude převážně zatažené s teplotami kolem 20 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin v domní komoře prosadit několik priorit. V následujících 2 týdnech chce schválit znovu zavedení elektronické evidence tržeb a také novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů Olga Richtrová dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
2: Že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
0: Jednání sněmovny bude pokračovat v úterý mimořádnou schůzí k EET. Liberecký kraj dá v příštím školním roce na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách téměř 1,7 milionu korun. Je to víc než v uplynulém školním roce, kdy měl kraj připravený 1 milion. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj podpora zvyšuje šanci, že se lékaři po studiu vrátí pracovat do Libereckého kraje. V Jablonci nad Nisou bude příští víkend uzavřená část Sokolovské ulice. Pojede se tam závod světové série ve forkrosu horských kol JBC Forkross Revelations, informovala o tom mluvčí jablonského magistrátu. Akce bude v areálu Dobrá voda od čtvrtka do soboty. Závody jsou naplánované na pátek a sobotu. Sokolovská ulice bude v těchto dnech neprůjezdná a pro řidiče bude připravená objízdná trasa.
3: Objížďka povede v obou směrech po silnici 1/14 a dál Pražskou a Janáčkovou ulicí. Uzavřená bude taky účelová komunikace Turnovská, která vede k lyžařskému vleku. Pro tuto silnici objízdná trasa nebude. Závod organizuje český biker Tomáš Slavík. Na akci se mimo jiné představí taky český akrobatický pilot Martin Šonka. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu. Teď ji bude podle mluvčí vyhodnocovat a v plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy sobě stále nevrátila na úroveň před COVID-19.
1: Počasí.
0: Teploty v noci poklesnou mezi 15 a 12 stupňů a zpočátku polojasné nebe se postupně zatáhne, pršet by mělo už jen místy. Zítra se počasí ještě nezlepší, má být nadále zataženo s občasným deštěm a teploty odpoledne většinou nepřesáhnou 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci Růžedole je uzavřená okruční křižovatka známá jako Sněhulák. Je to kvůli opravě mostu na průtahu městem nad ní. Omezení potrvá do zítřejších 8 hodin ráno a nájezd z Londýnské ulice na průtah ve směru na Chrastavu je možný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na ty jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná, takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající bak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírné podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny a to z důvodu, že mi začínala infekce v těle. Takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karašová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní a i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrila pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba náš programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, že to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak. A naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem, v té poslední době vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakému částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuji moc a ať se vám festival vydaří.
2: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny stejně jako ostatní památky po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: Šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Elie Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy Bible, Postavy a příběhy, Talmud, Portréty a legendy či Svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Elieho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu.

0: stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších 2 týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
1: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
2: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
1: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
2: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
3: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
2: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují 2 šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
4: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
0: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntálska nové vztahy.
5: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, kde vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny. Sport.
0: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve 3 setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Počasí. Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
6: Zámecké léto.
7: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
6: Zámecké léto s Františkem Kinským.
8: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku. No a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste tu byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty jsi ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: Šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo, nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Osvítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal. Moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tematiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále a počasí

0: vozce, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: Ve Středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku, upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
1: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
3: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
1: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O 2 hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem. Počasí. V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
4: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělali trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdesi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jsme to zvládli za jedno odpoledne.
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejte s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělat?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to půjde hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máče do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase se nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem ji válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěžích rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, když ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku.

0: skabradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povídlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka, no. Aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku?
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedí na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtěška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtěška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kinologů Petr Klega.

0: svých stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná, jak upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
1: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
0: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
2: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka. Počasí. Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo, k tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
3: Hvězdné návraty.
4: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
5: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
4: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
5: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
4: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
5: Opakuju už 1000krát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
4: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
5: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
4: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
5: To je strašně vážná věc.
4: Tak se s námi pobavte.
5: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím, no. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí, co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže, tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x1, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míňa, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci, je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Mm-hmm. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravické umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je krutý, to já mám celý život. A to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kochyň, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se nám slou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zaží prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
8: Alespoň, že to zdání zůstane.
9: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: Ano, my tam jednou přišli s Vildourenkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byl takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo? Hladu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakladali. A pán, pocem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to...
6: Promiň, zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: A co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký salám.
5: Tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
10: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
10: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, který nikdy nemlčí,
3: tak ano. Zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkal Vladimírku, já potřebuji na tohletu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou. Jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já tě nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, ale ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrave na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, páne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: Tam mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hrobu. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný potle.
5: No, to je vlastně tvé, jak se říkám, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily, město pohřebního ruchu. My máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdý, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom tím, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby. Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásně.

0: Na úvod tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstvu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a mm-hmm. to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí, no.
1: No to nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí. A jel se pod Čerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyboleli kytary, uh-huh. začalo se hrát, uh-huh. no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka,
0: uh-huh.
1: no a to byla konečná. No. A jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát.
0: Jasně.
1: Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden

0: kterého jsem neznala. To byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužský doma.
1: Jo.
0: A nelezu na žádný výšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud odspoda nezavřela. Tak nás odpůjčky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
1: To má jak spytli? Ano, ano.
0: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme. Tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny, já jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, jo? Takže jim to bylo jedno.
1: Takže zvesela do kopce, ano.
0: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
1: Aha.
0: A já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
1: Ubivakovat, ano.
0: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtělo na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady o kus dál, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blba a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
1: no.
0: Tak ještě, že mě ten pes teda hlídal, no. Víceméně, aby se nehejbala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
1: Jste byli na nějaký skále?
0: Já,
1: nebo kde
0: jsem
1: jste...
0: zjistila, jo, že jsme na nějaký skále. Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
1: Aha.
0: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišme, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být, takových 15 metrů.
1: No pánečku.
0: No takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrhla ještě toho jednoho sebou.
1: Jo.
0: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
1: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
0: No, to nemůže zapomenout.
1: Ale jinak s paní Počirákem potrženo sečteno,
0: jo,
1: příjemná
0: dobrý,
1: věc, ne?
0: Dobrý,
1: no,
0: paní Počirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
1: a
0: ráno
1: Nelly
0: to
1: a tak, ano.
0: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo přímý příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych ní ještě někdy bejvala jela, tak jsem si ji určitě přibalila, ale já tak jsem tak radši nikam nejela.
1: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od Poděbrad. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
0: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
1: ano.
0: Protože to je krásný.
1: K létu to patří.
0: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
1: To je dobře. Děkuju moc krát, Helčo. Ahoj, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýdlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeju já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát se chodili k nám dívat, jestli spíme. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 mě roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká úplně, ano.
1: A já byl ze všech nejmenší už ve stanu, protože tam byly větší, že jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, zospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali. Ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh před 4 rokama. Mě říkala pranetér, hele, Jardu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a polštářek, co máš nejradši a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně pranteře babička, teda babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky po autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř. A já jsem v pranetěři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uspali v autě. V 11. A já už byla věcí zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě plakleklo, jaký slaven, co tady děláš, já tak brzo. Ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční zvuky, no jo.
1: Ano, to musí to, protože to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: no tak jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem.
1: No,
0: a tak.
1: Protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne?
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru, sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako... Já jdu do rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové venčí výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byly pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. Asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, tak nám toto, no tak bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, tak
1: jestli,
0: já taky ne.
1: Vám to nevadí, tak
0: no, víte,
1: jsem,
0: že ne.
1: Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy s paní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát. Jako
0: no vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech? Opravdu pod Čirákem.
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, no to
0: ano. Ano,
1: udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili. Solili tím tou slanou vodou.
0: Ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju, ale my jsme si strašně vystačili i s takovými dlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No, tak to teďka zase, jako už se to všechno zase vrací trošku. A je to škoda, že některý dávají přednost víc, teda ty cizině, no tak chtějí poznat.
0: No to všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory, a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Takový jako, že se musíme, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě se jsme tam odjeli a
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací. Kde se taky dá, že jo, no, tak jenom taková motivace.
0: Dobře, tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak, já už toho moc nenadělám, ale to nevadí, užiju si to.
0: No to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu, mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u dnešní linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod čirákem, eventuálně pod stanem? No.
1: Pod stanem, paní Jítučko, se spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Námlachovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod čirákem, to vám řeknu. No. Já jsem dělal v Řeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No. A jezdili jsme za kulturou z té Řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci, třeba partia. A teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela, tam je převozník, tam byl v tenkrát. Převozník a ten nás převážel do Řeže, jo? Jedině poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat až přijede na Danánem, kdy on zase odvážel
0: když
1: lidi.
0: Když přijede a probudí se,
1: ano. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka nebo co, byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba tak vždycky hodí, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
0: jo.
1: A tak, tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té Řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka přes tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka. A teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zasavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli.
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenková, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si schrupli.
1: No. Tak to bylo, no. Někteří kluci si odtaď vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak si tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no. To byli starší, takový si má už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To je krása. Krásné vzpomínky, krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popojat ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají v zadizeny. Dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka, jo?
0: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli jako s synem, jo, tak ti jsou
0: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají. Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské středy, jeho sestra zažádala, tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardějova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, kde jsme u vody vždycky, tak nějak hledali a jeli jsme do Bardějova a tam byla okresní cesta, ale byl to samej kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nacpanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardějovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala a chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli a my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli a všude byly obchody zavřený. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic, jsme s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer a ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
0: No je.
1: Pak jsme jezdili k rybníku Řeka a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník. Mm-hmm. Pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden. Takže a ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s ním byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký. Uh-huh. A on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou. Jo. Že se bál, kdyby náhodou kdyby něco, upežít. To by... No, takže byly takovéhle vzpomínky. Já
0: ale dobře to všechno dopadlo, tak to jsem ráda.
1: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
0: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky. Díky.
1: Vám taky všem a dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Tolik písnička, Půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. Uh-huh. 15 let jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou. Uh-huh. A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo od ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan, uh-huh. To se dalo do stanu. No a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl s sebou bílé prostěradlo.
0: Jo.
1: Do toho jsem se vždycky zachumlal, nebo aj dva. Jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal. Já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: uh-huh.
1: A jednou jsem vám chytil stopa. Já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volsede Blas Pionýr,
0: uh-huh.
1: A on to vzal na Červenou vodu.
0: Ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak uh-huh. jsem si říkal, no pojedu za něm a tam někde v Krkonočích, tam to někde něco chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým Pionýr je to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít opatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: A já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta teď to nemám na jazyku. No, tříkola.
0: Tříkolka, ano, ano, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: No. A on vám mě vzdálo, mě někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil tím hadroletem, tak jsem uviděl kopice já, jako já, tak říkám, paráda. Tady se s tím, tenkrát se dalo přespat při kopě, já nevím, uhlesá na kraji, jako já. Dneska by to bylo divný přespat někde, nebo vůbec kopce se na to, ani kopky už se dneska nedělají. To byste musela chytnout nějakého soukromíka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul, jako,
0: uh-huh.
1: Já. A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. Naši o mě vůbec neměli strach. No, tak já jsem trampoval. A já
0: no,
1: jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se jako já.
0: Mm-hmm.
1: A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým dešťu jako já.
0: Mm-hmm.
1: Ale přežil jsem to a jsou tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu po mně. To je docela dlouhá túra, 30 km. To vám řekl.
1: Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako. A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou.
0: Uh-huh.
1: V pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Když se znova narodil, tak bych to zazděl.
0: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádek. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne Trumpingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že Trumping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na Prahu Nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc. Hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku.
1: Jeseníku, tak.
0: Krásnou noc, paní Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.

0: Děkuju.
1: Protože já, když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu. Kluci posekali větve jehličí, dali to na zem, no to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglách máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když je turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, jsem, když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka. Když jste mě vyžadali a všem turistům říkám, odkud jste zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne, v Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak je to úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku.
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel, taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Vroclav, pro Polsko, než nám se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zahrobná Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do sklepních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Bianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že když jsem se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o mlzdovec. A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli, a tak, aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky, protože já když jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem se, tak jsou... je strašně mrzelo.
0: Určitě
1: jako.
0: Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju, určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Krásný leto, krásnou.
0: Dobře,
1: krásný.
0: Ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku, mm-hmm. tak hodil hotel Prahe na náměstí, mm-hmm. zahrádka. Stačí říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emo, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko Přivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a s paní Počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal z Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil a kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní Počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme Világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam jo. Byl povík, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co se to vyřešilo. Ale potom, jak jsme byli na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec. Tam je prameny Činky, kousek, tam je kamenárka. A pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada, estakádo, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam všichni střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdem tam a tenkrát, vzali se kytary, zabalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. V zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jelan, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě. Spodek jsme vystrali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem byl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším, v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil. Na nás bylo 20 cm sněhu.
0: Ježiš.
1: Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten fazol se jmenoval, ten šerif, říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněhem bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným opravdu sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, už děcka byly skoro velký, tak tady jako přímý, co jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to a to, takže ve 3 hodiny, ne. Měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam je taková krásná křižová cesta. Vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem. A ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: 4-5 dní. Na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme koupali taky.
0: Koupání, spaní.
1: To byl takový nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do přírody.
1: Určitě, určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: A teď je to dobré, když máte v noci máte 20-30 stupňů,
0: no, tak to je,
1: ani nemusíte mít spacák.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nebáte toho.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, měli jsme obytnou AV, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou AV jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko. Tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda přeplout do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, pak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té ávie se ledasto naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty Bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: A bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Ávě jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do, na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme sjížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozvídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že jo, člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už jsme jeli potně. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva, manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. My tak museli jít zavolat záchytku, na auta, na opravy, aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta. Nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta AVI je...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký čundrvandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí, a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo, jako. Ale to vám, to se přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, tak ale nějaké nevím. Přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta Avi je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, no. Když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si jo. Poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus. Jako,
0: bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa.
0: Mhm.
1: No, tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, to... prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano,
1: no,
0: děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková, že to je zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný.
0: Mm-hmm.
1: Tak prostě, jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně ano. Moc děkuju za to vaše povídání.
1: Jo,
0: jsem ráda, že jste si ten výlet
1: jako
0: užili.
1: Dobře domů, takže
0: to je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně, to je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to, tak tolik pan Bohumír. A máme tady tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší den,

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách. Děritinka, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě dali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formuli 1. A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký, tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa. A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím,
1: krabičky.
0: Jak jste si poradili.
1: Tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný, jo, protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, ty blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesměl, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: Že to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma, která tam byla, ten světelný smog, to prostě...
0: Já vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam, no a ten start, na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten start byl neplatný. Ten se musel opakovat. Takže ti, co měli další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny, letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí, třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž, Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byly brontosauři, no a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše, krásný večer přeju všem, dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko, do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let, no a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Perka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti.

0: Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel. A který vy jste?
1: Vejček.
0: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička. Ne, nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
0: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivný. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka.
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Že já mám hlad.
2: Peterka na
3: co to Diana mi přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba
3: pastí a tady, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: No, že by byla v práci.
3: Prosím tě, do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No do takového toho, do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Zdar. Prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Aha, sama, manžel... Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
7: Průza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
7: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale Že bys to poslouchal, prosím tě.
10: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci. A něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, no, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím tě.
0: Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
3: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já tak vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxíka.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati, dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej. Her je bujon, hovězí. No,
4: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic zkazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kapeti na karbit. Polívka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama?
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
4: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
5: Jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, Bráško.
5: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to Mrňa už nespí? Máma ještě není doma?
4: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď?
1: Mhm.
0: To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co máte,
0: Emila, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval, ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíka?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla?
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Jo.
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládá mi poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepicím.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil na sobotu do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
4: Bane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: Stlak větiny nebývalého dru. Když si nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duch. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je. Prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem nebyl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drbali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku, ale tak to je vždycky po posledním, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, no ne, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražený a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně, no.
4: Jo, takže no. Ve 64 auto a v 65.
2: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad a tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo?
2: Úplně jako mrtvolu. A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem seniora. No to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
4: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on ví, on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: On vás ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte tak, že nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem.
4: Jo.
2: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.